0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho singl v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako

V obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o 2 roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Mír Čort. I když jsem neměl dostatek informací, podařilo se mi vypátrat, že je to předělávka hitu skupiny The Backstabs Cry Like a Baby.

Paní Hana z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boye a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

melancolia et vibrant à l'unisson, mon cœur

Lucienne Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucienne Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Okryť. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your teeth.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před dvěma lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka z vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Quida Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

free. Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do?

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi. Heartaches, opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak je, možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo jeho vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom je ten, o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, hol, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii, pojďme to otočit.
1: Radši jo.
0: V ty kladné body, dobře, a pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu, ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme.
0: Myslím, že dobří.
1: Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě
0: dohnat. Já to řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Taky vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No je, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost.
3: Jo.
2: No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Ne, mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Musím
2: tady. On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale no, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký no, a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie.
3: Jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová.
2: No, jistě, no. On ti řekne, kde to je. Jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona no, tak... přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneru se mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Jo. Já bych sem řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho a potom by se mi pozval do Prahy. Řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. No, tak by před tebou zamouchla po italsku dveře takhle, čímž by se ti zhasla kamerka,
3: jo.
2: Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy. Tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý. Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Ano, spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já

0: myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc. No.
0: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.

0: Zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
2: Dobrý
1: vás.
0: Den. Dobrý den.
2: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
0: Děkuju.
2: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
2: A předanou.
0: Mějte se hezky.
1: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den, u telefonu HDB a psal bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
0: Dobrý den. Bojkovi. Dobrý den.
4: A já bych si psal Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
0: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
5: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
5: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako vždycky. A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil úžasný, ale máme ho často.
1: Takže Ačko.
5: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za vás.
5: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
5: Odpoledne. Díky moc, mějte se.
1: Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané Manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče.
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám.
7: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najít a dodržet.
9: Kamile, já jsem
7: No. Má velký den prostě, no.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prostě můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
7: Počkejte, není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky drahéčku tady máš.
7: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
8: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš. Ano, pojď, už můžeš. No, tak to vidíte to. No, a zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co
7: no
9: myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlin, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný, byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk, byla s ním velká legrace a my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jo? Tedy jako jsme. A on říká, podívejte se na mě. Tak měl sako, musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický, my jsme se museli spářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčíleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 809. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako, je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý den. Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A jste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak. Přané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu?

0: to jsou... byla ruská ruleta. No, a v zeměkouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
1: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase...
0: V rodince, tak, no, Tlučhořovi.
1: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
0: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
2: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
3: Kdo je?
2: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Zeměkoule. Je tam. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jste asi překvapen, co?
4: Co chcete?
2: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
4: No, prosím, pojďte dám.
2: Děkujeme. Pojďte na věc.
4: Nemám už tolik času, protože...
2: Já vím, proto jsme přišli právě.
4: Chystám skoncovat.
2: Proto jsme tady, tak...
4: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
2: Ne, to je v pořádku, všechno.
4: Jsem všechno prodal.
2: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
4: Ne. Druhý.
2: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
4: No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
2: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
4: Ano.
2: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, toto to je dopis, jo?
4: Ano, to je dopis.
2: To je dopis na rozloučenou, toto?
4: Ano.
2: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
4: Mně už je to jedno.
2: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
4: Králíčková.
2: To je právě hyena teda. Strašné. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
4: Ano.
2: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
1: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
0: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. No. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna má. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza z Rabství. A já bych byl pro Bečko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Navíc ten podtitul je Hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci dokončili novou cyklostezku mezi Prostějovem a Seloutkami. Samospráva Jeseníku chce lidem usnadnit hlášení poruch veřejného osvětlení. Vrbno pod Pradědem staví nový lesní chodník. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Pěkné brzké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Cyklisté můžou využívat novou víc než 2,5 kilometru dlouhou trasu mezi Prostějovem a Seloutkami. Na investici se finančně podílely obě samosprávy. Více nezávislý starosta Seloutek Radomír Bábek.
2: Hlavní význam samozřejmě vybudované cyklostezky je to, že lidé se mohou ať už přiblížit do zaměstnání, využívat ji můžou samozřejmě rodiny s dětmi a mohou se přiblížit do Prostějova, využívat vlastně služby města Prostějova a ty obce zkrátka mohou spolu kooperovat a Prostějované mohou do Seloučáci do Prostějova, takže v tom vidím hlavní význam.
1: Vedení jesenické radnice nechá očíslovat a označit QR kódy zhruba 2,5 tisíce sloupů veřejného osvětlení. Cílem je usnadnit lidem hlášení poruch a poškození lamp. Investice vyjde na zhruba 250 tisíc korun. Část nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. Systém by měl podle informací radnice začít fungovat do konce roku.
3: Díky novému systému už nebude nutné složitě popisovat, kde se nefunkční světlo nebo poškozený sloup nachází. Lidé budou moci načíst QR kód, který bude propojen s digitálním pasportem veřejného osvětlení. V něm budou dostupné základní informace o konkrétním prvku a také možnost nahlášení závady. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Nový lesní chodník vzniká ve Vrbně pod Pradědem podél řeky Opavy. Stezka začíná u vlakové zastávky a navazuje na asfaltovou cyklostezku podél hlavní silnice vedoucí z Vrbna do Karlovic. Chodník částečně kopíruje naučnou stezku Cesta kolem vody, kterou zničila povodeň v roce 2024. Říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z Hnutí ANO.
4: Budujeme zokruhování naše cyklostezky. Jsou tam takové terénní vlnky nadělané. Bude to takový okruh s tou naší cyklostezkou, ale tak, aby tam projela i třeba mamina s kočárkem. Takový lesní chodník, jak cyklistický, tak i pro ty maminky s kočárkem. Sport.
1: Fotbalisté Slávie porazili ve třetím kole nadstavbové části šanceligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově se Šívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a po páté pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Na triumfu nad Jabloncem se dvěma góly podílel stoper Štěpán Chaloupek. Po jedné brance dali rodák ze Skalky na Prostějovsku Mojmír Chytil, Samuel Isife a Tomáš Holeš.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Zpočátku a především na horách. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 5 až 9. Pované ráno místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se dnes na silnici 44 v části Loučné nad Desnou Rejhoticích. Vozovka je tam kvůli opravě železničního přejezdu zúžená na jeden pruh. Počítejte se střídavým provozem řízeným semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 14. května a svátek má dnes Bonifác. Co vás dnes čeká? Jaké máte počasí? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáři. No a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. kavárnou. Jako první bude znít skupina Buty a jejich tata. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
4: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
3: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
4: Jmenuje se Rek. Fé. A už můžeš rovnou říkat fík.
3: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
4: Vždyť on do rána vyrost.
3: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen 2 položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth a já přeju pěkný den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 14. května, svátek má Bonifác a jsou 2 minuty po 17:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pan Bonifác spálí stromy, no dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 7 stupňů Celsia. V Mohelnici máme dnes po ránu 5 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. A v Uničově v tuto chvíli 7 stupňů, tolik naměřil Radek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30, dobré ráno. Mnozí vysokoškoláci a středoškoláci si začínají domlouvat brigády na letní prázdniny. Kolik si můžou vydělat a kde mají největší šanci práci získat, zjišťovala naše reportérka Karolína Ptáčková.
1: Pracuju v supermarketu, vlastně už tam pracuju delší dobu, takže to není jenom na léto, ale i přes semestr.
2: Nikol, která studuje v Olomouci, už brigádu na prázdniny má. Vzhledem k dosavadní omezené nabídce sezónních prací má štěstí. Mnozí další zájemci zatím musí vyčkávat. Podle analytika pracovního trhu Tomáše Ervína Dombrovského ale hlavní vlna nabídek přijde.
3: To gro. Tisíce dalších příležitostí, do léta to může být třeba 5, 7, 8 tisíc dalších brigádnických pozic, se protočí až květen, červen, červenec.
2: Říká Dombrovský, upozorňuje, že lukrativní nabídky budou i letos rychle mizet.
3: Pokud můžu něco lidem doporučit, tak aby vlastně sledovali, jak pracovní portály nebo ty místní vývězky a podobně pravidelně, protože ta místa stane.

0: docela rychle točí. Jo, každý týden je tam něco nového, část pozic mizí, část je tam nová, řádově polovina těch brigád se mezi tím odmění, jo, je to poměrně rychlé.
1: Podle vedoucí personální agentury Manpower Miroslavy Lackové bývá tradičně slabší nabídka brigád v menších městech.
2: Nejjednodušší samozřejmě ty větší města, takže bez problému Olomouc, Přerov, Prostějov, prostě tam, kde jsou větší zázemí. Nejhůře obsaditelné jsou ty naše okrajové části.
1: Uvedla Lacková s tím, že platy brigádníků oproti loňsku mírně rostou.
2: Je to podle toho, aby ty lidi opravdu nalákali firmy i v rámci toho, že se jedná o krátkodobou výpomoc. Dneska se pohybujeme v průměru mezi 140 až 200 korunami na hodinu a záleží to hodně na sektoru.
1: Podobnou částku nabízí zájemcům o letní brigádu například provozovatel zmrzlinária v Olomouci Lukáš Ráb.
3: Kdybych to jakoby bral nějaký jako průměr, včetně jakoby tringeltů a nějakých těch odměn, tak podle mě se dostávají kolem jako určitě 145 až 150 korun za hodinu.
1: Popsal Lukáš Ráb s tím, že do zmrzlinária hledá výpomoc na dlouhodobější spolupráci. Nabídky brigád zájemci najdou například na webech personálních agentur, jednotlivých firem nebo měst. Z Olomouce Karolína Ptáčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Mikulovicích na Jesenickou přibude 8 nových obecních bytů. Práce dělníci zahájí v následujících týdnech. Pro výstavbu bytového domu se samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu. Řekl to starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN. Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi pořídila společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, ex-ministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale původně žádala o 8,5 milionu. Sport. Španělský cyklista Igor Arrieta vyhrál navzdory počasí deštivou pátou etapu Gira d'Italia. Růžový dres získal druhý Portugalec Alfonso Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel s víc než 7-minutovou ztrátou na 44. místě a celkově mu patří 16. příčka. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Později večer se déšť vyskytne na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržení očekávejte na silnici 11 v Petrově nad Desnou. Kvůli opravě železničního přejezdu je tam střídavý provoz řízen semafory.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 17:30.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už od 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Mladéč, to jsou nejen pozoruhodné jeskyně, ale i vesnice, kterou lze bezesporu považovat za jednu z nejstarších na Moravě. Více prozradí dnešní pohlednice Mirka Kobzy od 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 14. května, svátek má dnes Bonifác, vše nejlepší, za 3 minuty, 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. No dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Postřelmov 5 stupňů Celsia a oblačno, hlásí Ivana, která se chystá snídat. Brodek u Přerova 7 stupňů, tolik naměřil Jarek Šternberg, 6,5 stupně, píše Petra, která zdraví z práce a už se těší na víkend, který se pomalinku blíží.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba? A co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Tohle byl sen skupiny Lucie a už se chystá Láska moja a skupina Elán. Dobré ráno, jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce Pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z Pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. V Jeseníku bude nová stezka s pohádkovou tematikou. Podrobnosti ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. V Jeseníku bude nová stezka s pohádkovou tématikou. Krnov připravuje opravy mostů poničených povodněmi. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Smetanovy sady v Jeseníku doplní do konce července lesní stezka s pohádkovou tématikou. Jedná se o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé města v rámci participativního rozpočtu. Více mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Bude tam 8 dřevěných zvířátek, které tvoří hřezbář Zdeněk Macháček. Ta stezka bude ve smetanových sadech a budou jí doprovázet naučné informační panely pro děti tak školkového věku. Hřezbář aktuálně ty jsou sochy tvoří a ve smetanových sadech by měly být do konce července.
2: Krnov plánuje opravu mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Technici nejdříve určí, v jakém jsou stavu a jaký je rozsah poškození. Je potřeba odebrat vzorky a provést zkušební vrty. Na základě toho pak město přistoupí k rekonstrukcím. Týká se to 8 mostů, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Jde o 5 mostů přes řeku Opavu v ulicích Svatováclavská, Ujatek, Mlýnská, Sokolovská a na Ostrově a 3 mosty přes řeku Opavy. Jde o hraniční most v Chomíži a mosty u vodárny a u koupaliště.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie obhájili titul v Šancelize. Vítězstvím 5-1 nad Jabloncem si trofej zajistili 2 kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo před prázdnými tribunami po disciplinárním trestu za vtrhnutí slávistických fanoušků na hřiště při sobotním derby. Právě o chybějících divácích mluví trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
5: Pro ten tým to bylo těžký, že jo? Přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak se zmobilizujete, jdete na to jakoby, a zvládnete to, ale nemůžou to být prostě ty lidi, kteří si to nejvíc zaslouží, kteří prostě platí ty pernametky, kteří chodí na ty zápasy.
2: V dalším utkání skupiny o titul porazil Hradec Králové Liberec 1-0.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekáme převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, zpočátku hlavně na horách. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10. Pované ráno místy i slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržet se můžete na silnici 44 u Zvolech. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukala přeje příjemné ráno. Také používáte na probuzení klasický budík, takový ten zaklapávací. Právě ten jsem včera zapomněl vypnout, začal zvonit až po mém odchodu do rozhlasu a někdo doma nevěděl, jak se vypíná. Tak mohu teď říct, měl jsem budík. Pozor na to, jak ho vypínáte, ať ho nestišíte natrvalo. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o olomouckém radiobaru a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Kotwald. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Úderná rota fašistická svedla vítězný boj v olomouckém radiobaru. Dočetli se lidé před 100 lety v novinách, které incident barvitě líčili do nejmenších podrobností. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: K boji došlo o 2:30 ráno v zájmu vlasti a národa. Skupina fašistů, plná nadšení a zápalu pro diktaturu, se usnesla, že radiobar se vším živým skočným inventářem patří pouze jí, že oči židovské a oči jiných pronárodů nemají co bardámi okukovati, poněvadž na to mají výhradní a jedinečné právo fašisté. Usnesení bylo ihned prováděno činem. Přítomní židé, kteří dali ke srážce jaksi podnět, byli fašisty, kterým bojechtivostí hořely tváře a svítily oči, z baru vytlačeni. Nebýt intervence policejní, bylo by došlo i ke klání a porubání. Rozhodným a energickým fašistou se ukázal také jakýsi mladý poručík, jež to chtěl všechno rozsekat. Židé protestovali, hrozili stížnostmi, ale to na žáky Mussoliniho nic neplatilo. Museli ven a úderná rota fašistická opanovala pole. Slovní přestřelka potrvala ještě na ulici. Fašistická diktatura byla započata velice slibně a opravdu na pravém místě.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm, dobré ráno. Je tady čtvrtek a svátek má Bonifác.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Pankrác, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. No dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty zataženo 5 až 9 stupňů, vítr od 5 do 22 km za hodinu a klidno, napsal Břeťa. Prostějov 7 stupňů zataženo, to už hlásí Ivana, ta se chystá snídat a potom vyrazí do obchodu. A Martina, ta naměřila ve Chválkovicích 7 stupňů a také hlásí zataženo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Přímo z místa.
3: Praněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, je 14. květnové ráno, svátek má Bonifác, tedy třetí z ledových mužů, kteří přinášejí v polovině května ochlazení. Pankrác, servác Bonifác jsou ledoví muži, Joffie je jejich kuchařka, ta má svátek zítra. Mráz, který Mamert, Pankrác, servác a Bonifác dává, rád se v tyto dny dostavuje. Nezamrazí-li ledoví bratři Pankrác, servác a Bonifác alespoň zastudí. No, jak to bude podle pranostik s úrodou? Pan Bonifác spálí stromy. Pankrác, servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. Pankrác, servác, Bonifác často květy klidí pro královnu Joffie. A ještě jedna pranostika. Svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice. Potrvá do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase. Zastávky Stupkova a Karafiátová budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Sdělila to vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Sláví a Spartou. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté je k tomu sami vyzvali v pondělí. Moravské divadlo v Olomouci uvede v pátek v premiéře inscenaci Jejich sestra. Inspiruje se osudy žen rodiny Mašínových. Hra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli z komunistického Československa na západ. Premiéra se odehraje na malé kulturní scéně Sedmička. Sport. Českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně v Bělotínské ulici v Hranicích. Vozovka je tam zúžená na dva pruhy kvůli pracím údržby na mostě.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku začala stavba záchytného profilu. Za chvíli se tam vydáme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost na stavbu záchytného profilu, který dělníci budují v rámci protipovodňové ochrany na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Podle ekologů investice nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři naopak tvrdí, že stavba všechna potřebná razítka dostala.
1: Gita Matlášková je z organizace Arnika a zároveň je i vedoucí kampaně Za živé řeky. U Bečvy nedaleko Prosenic pozorujeme velké bagry, které ukrajují břehy řeky. Na hradí je 250 metrů dlouhé a 6 metrů hluboké betonové koryto.
2: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
1: Podle údajů Národní databáze ochrany přírody se právě tady vyskytují kriticky ohrožené druhy ryb, například mník jednovousí, hrouzek banácký, ale třeba i vydra říční nebo ledňáček říční. Ekologové požadují, aby Povodí Moravy práce na stavbě dočasně přerušilo.
2: Zde dochází k přímému ohrožování, zraňování a potenciálně i usmrcování těch zvláště chráněných druhů živočichů.
1: Jana Kučerová, mluvčí investora Povodí Moravy, přerušení prací odmítá a tvrdí, že všechna potřebná povolení mají v pořádku.
3: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu. Ze strany Povodí Moravy tak nedošlo k žádnému pochybení.
1: Podle Gity Matláškové pochybili úředníci přerovského magistrátu. Povolení ke stavbě prý neměli vydat bez stanoviska agentury ochrany přírody a krajiny a nebo rozhodnutí o výjimce krajského úřadu Olomouckého kraje. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, to ale odmítá.
4: Podle podkladů, na základě kterých vodoprávní úřad rozhodoval o povolení tohoto veřejně prospěšného záměru, nebylo nutné žádat po investorovi vyřízení příslušné výjimky, protože to neukládala ani žádná podmínka územního rozhodnutí a ani z projektové dokumentace nevyplývalo, že by biotopy těchto zvlášť chráněných živočichů měly být zasaženy.
1: Případ teď řeší Česká inspekce životního prostředí. Na čtvrtek svolala k Bečvě společné jednání. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak bude to počasí se zvětšenou oblačností, místy se přidají také srážky v podobě občasného deště nebo přeháněk, odpoledne potom spíše to budou přeháňky v oblasti jeseníku, může se výjimečně vyskytnout i slabší bouřka. Teploty dnes vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách bude kolem 8 a vítr postupně mírný, jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: Stále počasí s velkou oblačností, v noci postupně na většině území déšť nebo občasný déšť, teploty v noci budou klesat na 9 až 5 stupňů a vítr slabý jižní do 4 metrů za sekundu. Zítra stále, zejména dopoledne, oblačno zataženo, na většině území déšť nebo občasný déšť, odpoledne pak bude srážek ubývat, budou se vyskytovat spíše přeháňky lokálního charakteru, výjimečně i slabší bouřka a k večeru dále bude srážek ubývat. Teploty zítra maximální také podobně jako dnes 13 až 16, na horách kolem 7 a zítra mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba? A co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Hana Zagorová nám připomněla písničku Benjamín. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Rodák z Přerova, Pavel Novák a song Nádherná láska. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste-li na cestách, dobře dojďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, tak přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď, 10 minut před 7 hodinou, si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedlahev. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla širší než ramena, paže vzpažené nad hlavou drží láhev. S nádechem jdeme dolů do dřepu, paty zůstávají na zemi, paže stále nad hlavou. S výdechem se vracíme zpět do stoje, paže pořád v jedné rovině s hlavou. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nádhernou lásku nám připomněl Pavel Novák. Hrajeme písničky, které nestárnou. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 6 minut bude 7 hodin. Na budově obecního úřadu a domova pro seniory v Písečné budou fotovoltaické panely. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v celou. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. Zájemci si dnes můžou prohlédnout nové sídlo přerovského magistrátu. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na start světového šampionátu. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. Přes 70% lidí uvedlo, že musí zadávat své údaje opakovaně, i když už je stát má k dispozici. Nedostatky připustil i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Vedení Písečné na Jesenicku nechá umístit na budovu obecního úřadu a domova pro seniory fotovoltaické panely za zhruba 4 miliony korun. Od investice si slibuje energetické úspory. Více nezávislý starosta Jan Konečný.
3: V době, kdy jsme si takhle rozhodli, tak jsme chtěli využít nabídky zase jiného dotačního programu, a abychom snížili náklady na spotřebu energii v budově obecního úřadu a v domě s pečovatelskými byty, kde máme 12 bytů, je tam nějakých asi 14 seniorů a fotovoltaika je za necelé 4 miliony za ně.
2: Zástupci Přerova dnes pořádají den otevřených dveří v nové budově magistrátu na náměstí TG Masaryka. Jedná se o bývalou budovu EMOS, kterou dělníci přestavěli za 352 milionů korun. Akce začíná v 10 a potrvá do 20 hodin. Uvedla to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
4: Zpřístupněna bude i terasa v 6. podlaží budovy. Součástí programu budou také besedy s architektem Janem Kudličkou, které se uskuteční v 15:30, půl páté a v 17:30 odpoledne. Sport.
2: Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající NHL za Filadelfii. V sestavě naopak nechybí pardubický útočník Lukáš Sedlák. I on ale svou účast dlouho zvažoval.
5: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
2: Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, zpočátku hlavně na horách. Odpoledne se může objevit i bouřka, později večer se déšť vyskytne od jeho západu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane ráno ještě místy i slabý, jinak mírný jižní a jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na silnici 44 v části Loučné nad Desnou Rejhoticích. Vozovka je tam kvůli opravě železničního přejezdu zúžená na jeden pruh. Počítejte se střídavým provozem řízeným semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka, jestli právě teď jedete autem, přeji šťastnou cestu a málo okamžiků, kdy před sebou uvidíte ve vozovce díru a dojde vám, že už nikam neuhnete. Jednou z prvních oznámených posil hokejové Olomouce se stal útočník Martin Štohanzl. Podrobnosti do 16:15. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Daniel Hulka. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, je tady květen a nás čeká spousta práce na zahradách a zahrádkách, na co bychom neměli zapomínat v těchto dnech, to teď připomenu. Určitě za suchého počasí zalévejme jahodníky, měli bychom také zavlažovat stromy a keře, vysazené na podzim či na jaře. Nezapomeňte pohnojit jarní cibuloviny, které již odkvetly, i okrasnému trávníku. Kromě sečení prospěje při hnojování. Do zahradních jezírek můžeme v druhé polovině května vysadit lekníny. Lze také zastřihnout vřesovce, které kvetou v zimě, nebo vrcholky keříčkových fuchsí, aby košatěly. Tak držím palce, ať se nám na zahradách a zahrádkách daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrtek 14. května a svátek má Bonifác. Za půl minuty 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pan Bonifác spálí stromy. No dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic je ve Vyškově, hlásí zataženo. Před chvílí trochu pršelo a teplota 12 stupňů. V Javorníku máme polojasno bez větří 9 stupňů. Za poslední 4 dny zde na pršelo 26 mm vody, píše František. U nás je 7 stupňů, po včerejším pěkném odpoledni je zatím polojasno, chystám se loupat naklíčené brambory, napsala Zdena z Holubic. Dobré ráno, v široké nivě máme jasno, 7 stupňů a vane mírný vítr, píše Ludmila.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno. Hokejová Olomouc se v přivádění nových hráčů s ohledem na svůj rozpočet musí chovat poměrně pragmaticky. Vyhlíží si hráče v perspektivním věku a nabízí jim roli, kterou by ve stávajících týmech nedostali. To je i případ útočníka Martina Štohanzla z Hradce Králové, který ale loňskou sezónu odehrál převážně v Maxalize v dresu Kolína.
1: Ta nabídka vlastně tady z Olomouce byla zajímavější pro mě. Vím, že v Hradci by třeba ta role nebyla taková, jaká by mohla být tady. Člověk už je tam trošku zaškatulkovaný. Víceméně za ty sezony v Hradci jsem se jako nehnul ze třetí, ze čtvrtý liny. A když člověk potom dělá jenom ty věci, které jsou jako na jistotu, tak prostě se moc jako neposouvá dopředu. No. Takže jsem rád, že vlastně můžu zase dát ty své kariéře trošku jako jiný náboj.
2: Říká 26-letý útočník Martin Štohan.

0: kluků, kteří sem vlastně přicházeli, takže to je takový další jako mezikrok v té kariéře.
1: Připomněl osudy Petra Fridricha, Michala Kunce nebo Jakuba Siroty z minulých let, kteří se v Olomouci stali tahouny a vybojovali si ještě lukrativnější angažmá. Štohanzel zatím na velký extraligový průlom čeká a přibrzdila ho v něm možná i sezóna 2023-24, kdy si odpikával desetiměsíční trest za dopingový nález.
0: To bych nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli. Jako o tom prostě my jsme žili v podstatě z týden na týden. Každý týden vám někdo řekl, že za měsíc to bude vyřešený. A takhle to trvalo 10 měsíců. No. Na všem zlým je něco dobrýho. No. To, že jsem nehrál, tak mi zase ukázalo trošku jinačí dveře, kde se dá ještě zlepšovat. A když jste zavřený vlastně na zimáku s dvouma pomalu nejlepšíma hráčima z týmu, tak se strašně posunuli. My jsme dělali furt dovednosti, furt jsme dělali power skating a střelbu, takže z tady toho ohledu určitě jsem se jako posunul dovednostně.
1: A zatímco tehdy se posouval pouze po boku stejně potrestaných Kevina Klímy a Grahama McCormacka, v uplynulé sezóně pomáhal posouvat celý tým Kolína v Maxalize. Stal se bodovým lídrem a tahounem týmu, který posunul kozly na nečekané druhé místo v základní části a nakonec až do semifinále playoff.
0: Jsem rád, že vlastně jsem se takhle jako omlátil trošku v tom Kolíně a i v té roli hlavně. Pak člověk vlastně nese v podstatě tíhu celého toho týmu, že má jako tu zodpovědnost na sobě. No, to bylo pro mě asi nejdůležitější, že pak ve všech těch situacích se na mě spolehalo. Není to úplně jednoduchý níst vlastně tu tíhu toho týmu. No, to je asi takový jako hlavní, co si odnáším z té minulé sezóny.
1: Všechny zmíněné zkušenosti by chtěl Martin Štohanzl zúročit v následující sezóně v Olomouci. Nahané s nejnižším rozpočtem v soutěži sází chytře právě na perspektivní hráče, kteří by jinde nedostali odpovídající prostor a kteří by mohli výkonnostně vyrůst. Svědčí o tom i další příchody útočníků Michala Vitoucha, Jakuba Kose nebo Daniela Herčíka. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi pořídila společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Ústavní novelu poslala sněmovna do závěrečného schvalování. Návrh senátorů má zajistit větší transparentnost a kontrolu nad veřejnoprávními médii. Předlohu podporuje i většina opozice. V areálu Osmek v Přerově dnes bude od 17 hodin přednášet archeolog Zdeněk Šenk. Mluvit bude o nejzajímavějších nálezech v areálu Helvštýnského hradu. Vyplývá to z informací na webu Přerovské radnice. Sport. Fotbalisté Slávie získali po 23. v klubové historii ligový mistrovský titul. Rozhodla o tom jejich výhra ve třetím kole nadstavbové fáze nad Jabloncem 5-1. Ve středu taky Hradec Králové porazil Liberec 1-0. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne na většině území. Teploty 12 až 16 v Jeseníkách kolem 7 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D46 mezi Brodkem u Prostějova a Drysicemi. Cestáři tam v pravém pruhu sekají trávu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme, jak to letos vypadá s letními brigádami. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 6 minut po půl osmé. Dobré ráno. Mnozí vysokoškoláci a středoškoláci si začínají domlouvat brigády na letní prázdniny. Kolik si můžou vydělat a kde mají největší šanci práci získat? Zjišťovala naše reportérka Karolína Ptáčková.
1: Pracuju v supermarketu, vlastně už tam pracuju delší dobu, takže to není jenom na léto, ale i přes semestr.
2: Nicole, která studuje v Olomouci, už brigádu na prázdniny má. Vzhledem k dosavadní omezené nabídce sezónních prací má štěstí. Mnozí další zájemci zatím musí vyčkávat. Podle analytika pracovního trhu Tomáše Ervína Dombrovského ale hlavní vlna nabídek přijde.
3: To gro tisíce dalších příležitostí, do léta to může být třeba 5, 7, 8 tisíc dalších brigádnických pozic, se protočí až květen, červen. Červenec.
2: Říká Dombrovský, upozorňuje, že lukrativní nabídky budou i letos rychle mizet.
3: Pokud můžu něco lidem doporučit, tak aby vlastně sledovali, jak pracovní portály nebo ty místní vývězky a podobně pravidelně, protože ta místa se tam docela rychle točí. Jo, každý týden je tam něco nového, část pozic mizí, část je tam nová, řádově polovina těch brigád se mezi tím odmění, jo, je to poměrně rychle.
2: Podle vedoucí personální agentury Manpower Miroslavy Lackové bývá tradičně slabší nabídka brigád v menších městech.
4: Nejjednodušší samozřejmě ty větší města, takže bez problému Olomouc, Přerov, Prostějov, prostě tam, kde jsou větší zázemí. Nejhůře obsaditelné jsou ty naše okrajové části.
2: Uvedla Lacková s tím, že platy brigádníků oproti loňsku mírně rostou.
4: Je to podle toho, aby ty lidi opravdu nalákali firmy i v rámci toho, že se jedná o krátkodobou výpomoc. Dneska se pohybujeme v průměru mezi 140 až 200 korunami na hodinu a záleží to hodně na sektoru.
2: Podobnou částku nabízí zájemcům o letní brigádu například provozovatel zmrzlináry a v Olomouci Lukáš Ráb.
5: Kdybych to jakoby bral nějaký jako průměr, včetně jakoby tringeltů a nějakých těch odměn, tak podle mě se dostávají kolem jako určitě 145 až 150 korun za hodinu.
2: Popsal Lukáš Ráb s tím, že do zmrzlinária hledá výpomoc na dlouhodobější spolupráci. Nabídky brigád zájemci najdou například na webech personálních agentur, jednotlivých firem nebo měst. Z Olomouce Karolína Ptáčková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 14. května, svátek má dnes Bonifác a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pan Krác, servác Bonifác, jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. No dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji za vzkazy. Doloplazy u Nezamyslic 10 stupňů, vlhkost 74%, oblačno, píše Miroslav. Letos nás v Oseku zmrzlí kamarádi nepoctili návštěvou, tak asi budu sadit rajčata a papriky do foliovníku, píše Pavel. V Žárové je zataženo, slabě prší, teplota se pohybuje mezi 6 a 7 stupni. To je vzkaz od Tondy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:03. Dobré ráno. Někteří se už za chvíli vydají pracovat na zahradu či zahrádku. Máte vše potřebné vyseté. Připomínám, že vysévat v těchto dnech můžeme řepu, pórek, kukuřici, okurky, salátovky, i nakladačky, dýně a cukety. Je čas i na fazole, hrášek, kedlubny a tuřín. Mně už hrášek dokonce začal vykukovat, tak doufám, že odolá holubům i slimákům. Držím palce, ať se nám pěstování daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Vědci Olomoucké univerzity hledají dobrovolníky, kteří se zapojí do výzkumu poruch spánku. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Vědci Olomoucké univerzity zkoumají poruchy spánku. Jeseník chce lidem usnadnit hlášení poruch veřejného osvětlení. Jednou z nových posil hokejistů Olomouce je útočník Martin Stohanzl. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
5: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas.
4: Vedení jesenické radnice nechá očíslovat a označit QR kódy zhruba 2,5 tisíce sloupů veřejného osvětlení. Cílem je usnadnit lidem hlášení poruch a poškození lamp. Investice vyjde na zhruba 250 tisíc korun. Část nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. Systém by měl podle informací radnice začít fungovat do konce roku.
6: Díky novému systému už nebude nutné složitě popisovat, kde se nefunkční světlo nebo poškozený sloup nachází. Lidé budou moci načíst QR kód, který bude propojen s digitálním pasportem veřejného osvětlení. V něm budou dostupné základní informace o konkrétním prvku a také možnost nahlášení závady. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal novinářskou křepelku za rok 2025. Ocenění pro novináře do 33 let si převzal při slavnostním vyhlášení soutěže Novinářská cena. Matěj Skalický působí v Českém rozhlase 15 let. Začínal jako reportér, věnoval se domácím, zahraničním i vědeckým tématům. Od března 2022 moderuje zpravodajský podcast Vinohradská 12.
3: Sport.
4: Hokejisté Olomouce přivedli do kádru zatím 7 nových hráčů. Jedním z nich je útočník Martin Stohanzl z Hradce Králové, který loňskou sezónu strávil převážně v prvoligovém Kolíně. V Olomouci by chtěl udělat další kariérní průlom a po prvních dnech přípravy si pochvaluje atmosféru v omlazeném týmu Hanáků.
7: Věřím, že ta sezóna bude úspěšná. Myslím si, že máme zajímavý mančaft, zajímavě poskládaný. Když bych to třeba měl porovnat s Hradcem, tak je skvělý, že tady je většina Čechů. Na první dobrou bych řekl, že to bude bomba. Všichni jako jsou skvělí, nápomocní, budeme mít jako k sobě blízko a myslím si, že budeme mít jako společný zájmy. To je potom jedině dobře jako pro tu partu a pro celý ten kolektiv.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme na střední Moravě převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, zpočátku hlavně na horách. Odpoledne se může objevit i bouřka, později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10. Pované ráno ještě místy i slabý, jinak mírný jižní a jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na silnici 35 u exitu 235 Mohelnice ve směru na Šumperk. Kvůli úklidu odpadků je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka, ale možná si právě teď, pánové, říkáte, jaký že bude ten dnešní den. Nedávno jsem slyšel radu, která možná napoví, zní: každé ráno si přečti ženin horoskop, abys viděl, jaký budeš mít den. Tak věřím, že ho budeme mít všichni dobrý. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžeme porovnat za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petra Janů, Ještě se mi směj. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžeme právě teď porovnat s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 2 minuty po 8:45, je tady čtvrtek a svátek má Bonifác.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Pankrát, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. Dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Prostějov 9,5 stupně, oblačno, hlásí Ivana, chystá se do obchodu a na oběd bude vařit svíčkovou, tak ať se vydaří. Martina, ta hlásí ve Chválkovicích 8 stupňů, dnes se chystá na odpolední do práce, tak ať se v ní daří. Jeseník 7 stupňů, tolik naměřila Iva, ta dnes půjde ke kadeřnici a bude dělat běžné domácí práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30, dobré ráno. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost na stavbu záchytného profilu, který dělníci budují v rámci protipovodňové ochrany na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Podle ekologů investice nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři naopak tvrdí, že stavba všechna potřebná razítka dostala.
1: Gita Matlášková je z organizace Arnika a zároveň je i vedoucí kampaně Za živé řeky. U Bečvy nedaleko Prosenic pozorujeme velké bagry, které ukrajují břeh řeky. Na hradí je 250 metrů dlouhé a 6 metrů hluboké betonové koryto.
2: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
1: Podle údajů Národní databáze ochrany přírody se právě tady vyskytují kriticky ohrožené druhy ryb, například mník jednovousí, hrouzek banácký, ale třeba i vydra říční nebo ledňáček říční. Ekologové požadují, aby Povodí Moravy práce na stavbě dočasně přerušilo.
2: Zde dochází k přímému ohrožování, zraňování a potenciálně i usmrcování těch zvláště chráněných druhů živočichů.
1: Jana Kučerová, mluvčí investora Povodí Moravy, přerušení prací odmítá a tvrdí, že všechna potřebná povolení mají v pořádku.
3: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu. Ze strany Povodí Moravy tak nedošlo k žádnému pochybení.
1: Podle Gity Matláškové pochybili úředníci přerovského magistrátu. Povolení ke stavbě prý neměli vydat bez stanoviska agentury ochrany přírody a krajiny a nebo rozhodnutí o výjimce krajského úřadu Olomouckého kraje. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, to ale odmítá.
4: Podle podkladů, na základě kterých vodoprávní úřad rozhodoval o povolení tohoto veřejně prospěšného záměru, nebylo nutné žádat po investorovi vyřízení příslušné výjimky, protože to neukládala ani žádná podmínka územního rozhodnutí a ani z projektové dokumentace nevyplývalo, že by biotopy těchto zvlášť chráněných živočichů měly být zasaženy.
1: Případ teď řeší Česká inspekce životního prostředí. Na čtvrtek svolala k Bečvě společné jednání. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podposte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice. Potrvá do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase. Zastávky Stupkova a Karafiátová budou mimo provoz, sdělila to vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Hospodářské výsledky skupiny ČES za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun. Meziročně je to o 13% víc. ČES už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků. Moravské divadlo v Olomouci uvede v pátek v premiéře inscenaci Jejich sestra. Inspiruje se osudy žen rodiny Mašínových. Hra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli z komunistického Československa. Premiéra se odehraje na malé kulturní scéně Sedmička. Sport. Čeští házenkáři nezvládli úvodní část baráže o postup na mistrovství světa v příštím roce. Favoritům z Francie doma podlehli 26-37. Odvetá je na programu v neděli. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Později večer se déšť vyskytne na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se ve Velkomoravské ulici v Olomouci. Cestáři v levém pruhu silnice 35 ve směru na Mohelnici sekají trávu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Maxi Pesfík dnes slaví 50 let, za chvíli si ho připomeneme. Vítek Šoukal přije dobré ráno, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. V krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Áju. Řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím, 14. května 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek, opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pan Bonifác spálí stromy, no dnes mraky a přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vaše zprávy. Konice 10 stupňů oblačno, vzkaz od Pavlíny, která se chystá do obchodu a k zahradníkovi pro přísadu. Jeseník 8 stupňů, dnes natírání lavičky, píše Martin. Rapotín 7 stupňů, hlásí Tomáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou, jestli je na nebi Bůh, zpívala Marcela Holanová. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je 14. květnové ráno, svátek má Bonifác, tedy třetí z ledových mužů, kteří přinášejí v polovině května ochlazení. Pankrát, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. Ta má svátek zítra. Mráz, který Mamert, Pankrát, Servác a Bonifác kuje, rád se v tyto dny dostavuje, říká další pranostika pro dnešní den. Nezamrazí-li ledoví bratři Pankrát, Servác a Bonifác, alespoň zastudí. No a jak to bude podle pranostik letos s úrodou? Pan Bonifác spálí stromy. Pankrát, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. Pankrát, Servác, Bonifác často květy klidí pro královnu Žofii. A ještě jedna pranostika. Svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. No přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V Mikulovicích na Jesenicku finišuje oprava dvou hřišť poničených předloňskými povodněmi. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli s vámi bude Tomáš Kedzior. Přeji usměvavý čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Mikulovicích finišuje oprava dvou hřišť poničených předloňskými povodněmi. Zájemci můžou přispět do nových knih o Olomoucké univerzitě a fakultní nemocnici. Fotbalová Sigma nabídne vstupenky na odvetu play-off s Karvinou zdarma. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci dokončují v Mikulovicích na Jesenicku opravy dvou hřišť poničených povodněmi. Na investici za zhruba 3,5 milionu korun se vedení obce podařilo získat dotaci, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
2: Jedno bylo víceúčelové hřiště, které jsme měli při základní škole, kde jsme měli zničený povrch a oplocení, takže to se v tuto chvíli už ten nový povrch tam je. Čekáme na nové oplocení, které by mělo být v nejbližších dnech hotovo. Další je hřiště v Zátiší, které bylo podobně, kde se dávaly nové povrchy, nové dopadové plochy a čekáme už v podstatě také jenom na oplocení a terénní úpravy kolem toho.
1: Na většině území Česka málo prší a platí to například i pro Bruntálsko. Vyplývá to z dat na webu Intersucho. Podle internetových stránek většina okresů zažívá extrémní sucho i přes nedávný déšť. To může mít dopad například na tamní zemědělce.
3: Pokud ten dobytek nenakrmíme, neuděláme si zásoby na zimu, tak prostě budeme muset snižovat stavy, ale prostě asi nebude jiného řešení.
4: Michal Novák má živočišnou farmu v Rýmařově. Pokud bude sucho pokračovat, nebude schopný vypěstovat dost potravy pro svůj dobytek. Miroslav Trnka je klimatolog a člen týmu webu Intersucho.
5: V posledních letech jsou tyhle deficity takhle brzy na jaře relativně časté s tím, jak se nám posunuje začátek vegetační sezóny.
4: Dodává, že je zatím klimatická změna a v budoucnu může způsobit ještě vyšší počet hynu nově vysazených stromů nebo zemědělských plodin. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Na jarní gala koncert hudebního tria Muzika Dolce Vita se dnes můžou zájemci vypravit do kina ve Štěpánově na Olomoucku. Začátek je v 19 hodin. Více harfistka Zbyňka Šolcová.
6: Na našem jarním gala koncertě souboru Muzika Dolce Vita zazní zejména skladby zahraničních, tedy světových autorů. Bude mezi nimi Vivaldi, Telemann, Mozart a další známí skladatelé. Posluchači uslyší hlavně jarně laděná díla. Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc hrají v sobotu v Karviné play-off o 7. až 10. místo v tabulce Šanceligy. Odveta je na programu 23. května a Sigma si pro fanoušky připravila překvapení. Vstupenky na zápas budou zdarma, více na webu klubu. A čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na start světového šampionátu. Dopoledne si poprvé vyzkouší zápasovou arénu ve Friburgu. Do turnaje vstoupí v pátek soubojem s Dánskem, který začne ve 20:20.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekáme převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na D35 se na 293. až 294. kilometru u dolního újezdu ve směru na Ostravu. Kvůli pracím údržby na tunelech je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Až k Moravskému Berounu se vydáme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a podíváme se do tamní památky. Je to kaple, kde se bude po 70 letech znovu sloužit mše. Rozhlasová pohlednice od pradědu na Hanou bude tentokrát cílem, nebo podíváme se do Mladče, vydáme se do jeskyní, ale také do dějin obce samotné. A ohledneme se za akcí, která vlastně probíhá v těchto dnech. Je to takzvané ZUŠ Open, tedy festival základních uměleckých škol. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. We'll be right back.

0: dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vydáme za mladým skladatelem Františkem Konečným z Olomoucké základní umělecké školy Žerotín. Jemu čerstvě 17 a jeho hudba zněla na Pražském hradě. Bylo to včera. Autorská skladba Františka, kterou složil na motivy básní Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu Festivalu základních uměleckých škol, tedy ZUŠ Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta.
1: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Takže ten prostor činí hodně.
2: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních dvou letech i skládá.
1: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
2: Takže to byla objednávka.
1: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem proto vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
2: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
3: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
2: A to je to, co tě nakopává, co
3: ano,
2: tě vlastně
3: moc. Přesně tak, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
2: Co tě baví víc tím pádem?
3: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
2: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
4: Já, no tak já jsem jako celkem nervózní, jako každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
2: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
4: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzo tou hudební cestou, on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
2: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chaty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V kapli v Sedmi dvorech u Moravského Berouna se bude tuto neděli po 70 letech sloužit znovu mše. Navíc bude nedělní odpoledne patřit benedičnímu koncertu, protože opravy tamní památky pokračují. S pozvánkou jsme tu za chvíli.

0: kaple svatého Jana Nepomuckého v Sedmi dvorech části Moravského Berouna slaví letos 300 let. Místní ji postupně opravují a i letos chtějí další práce podpořit benefičním koncertem v pořádí už 18. Ten se uskuteční tuto neděli od 15 hodin. S pozvánkou je tu Leo Friedl ze Spolku pro ochranu a zvelebení Sedmi dvorů.
1: Program je takový, že jsme oslovili známého virtuóza na kytaru Štěpána Raka. V druhé polovině koncertu vystoupí slovenská operní mladá zpěvačka, která má za sebou už několik úspěšných účastí v mezinárodních soutěžích, Jana Margová. Vstupné je sponzorské nebo dobrovolné.

0: Říká člen spolku pro ochranu a zvelebení sedmi dvorů Leo Friedl.
1: Program má i duchovní dimenzi. Dopoledne k nám přijede biskupský vikář z biskupství Ostravsko-Opavského Daniel Vícha a prakticky po 70 letech to bude poprvé znovu sloužena slavná mše.
0: Proč právě teď po těch 70 letech a proč se tam tak dlouho mše nesloužila?
1: Protože kaple se dostala do stádia, kdy prakticky z ní zbyly jenom ruiny, neměla okna, střechu, nic. A během 14 let se nám podařilo v různých etapách vybrat peníze z různých zdrojů a z těch se podařilo prakticky kapli zachránit a posledním projektem je letošní nová podlaha.
0: Takže v jakém stavu teď ta kaple je?
1: Kaple má krásná nová okna, krásné dveře, novou střechu, nad vstupní branou je krásná vitráž, tu nám věnoval můj bratranec Pavel Mariak z Košic a jsou tam částečně obnovené vnitřní omítky, kterých budeme dál pokračovat s tím, že část kamenného zdiva zůstane zachována odkrytá a pouze ty díly, kde se objevuje cihla, budou omítnuty a bude to takové zajímavé a možná dneska moderní hodně. Příští rok se bude dělat povalový chodník, protože přístup od silnice je přes močál, takže jsme se inspirovali třeba na revízu a také nás napadlo s klubem českých turistů tam vyznačit místní turistickou značku.
0: Říká člen spolku pro ochranu a zvelebení sedmi dvorů Leo Friedl. Slavnostní mše v sedmidvorské kapli začne v neděli v 10 hodin, gala koncert pak ve 3 hodiny odpoledne. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou a jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Když jsme u těch cest, tak Mirek Kobza, náš kolega, jich absolvuje každý týden opravdu hodně a samozřejmě z toho také natáčí rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, čtvrteční dopolední vysílání a cílem našeho putování s Mirkem Kobzou bude tentokrát Mladeč. Vydáme se nejen do jeskyní, ale také do dějin samotné obce.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Mladeč je vsí obecně známou, zejména díky zdejším jeskyním. Vesnice však má svou historii a začala ji psát mnohem dříve, než někdo vůbec tušil, že by zde nějaké jeskyně někdy mohly být. A nebyla to historie zanedbatelná. Nejstarší osídlení zdejšího kraje ovšem máme potvrzeno právě z jeskyní. A bráno doslova je Mladeč nejstarší vesnicí obývanou moderním člověkem vůbec. Nálezy nám potvrzují, že pradědeček Kromaňonec řádil v mladeckých lesích už téměř před 40 tisíci lety. Pozoruhodné jsou ovšem další zprávy o našich dávných předcích. A to týkající se slovanského hradiště na ostrohu vrchu Třesína přímo nad dnešními jeskyněmi, kterému se odjakživa říká Plavatisko. Bližší informace o tomto místě v literatuře sice chybí. Archeologická zpráva z roku 1928 však tvrdí, že tady bylo nalezeno 12 koster dospělých lidí a 3 dětské lebky. Lebky prý byly obloženy kameny a u nich byly nalezeny esovité závušnice z bronzu a olova. Dále se pak měly najít i popelnicové nádoby zdobené vlnovkou. Když se přesuneme do dob historických, víme, že Mladeč patřila k biskupským statkům spravovaným z Mohelnice. V roce 1350 se objevuje v listinách jistá Markéta z Mladče a už v roce 1371 je zdejší vesnice připojena k úsovskému panství. Obec však byla nadále pronajímána různým manům, kteří si právě na místě někdejšího hradiště měli údajně postavit malou tvrz či nějaký hrad. V dobových listinách se sice mluví poměrně často o této stavbě, žádné zbytky se však do dnešních dnů nedochovaly. V roce 1830, když tudy procházel historik Řehoř Volný, však byly prý rozvaliny ještě znatelné. Součástí úsovského panství byla vesnice až do konce patrimoniální správy. I díky tomu byl na katastru Mladče v lese Doubrava za řekou Moravou postaven už v roce 1690 lovecký zámeček. Kolem nějž později vznikla malá osada Nové zámky. Už v 16. století ale jezdili do Doubravy lovit i korunované hlavy, třeba císař Maximilián či Rudolf se svým bratrem Matyášem. Už tehdy zde byl postaven malý letohrádek a později právě kolem zámku vyprojektoval architekt Hartmut proslulý lesní areál, který dodnes obdivují turisté. Vraťme se ale do Mladče. Už v roce 1407 je na mlýnském náhonu u obce zmíněn mlýn a kromě toho byli místní obyvatele hlavně zemědělci. Sídlila zde však i panská hájovna a příležitostně zdejší lidé v lese pálili vápno. V roce 1877 měla Mladeč vlastní školu, farní správu pak vykonával kněz z Měrotína. V roce 1826 byly při těžbě kamene pro výstavbu silnice objeveny mladecké jeskyně. Původní jméno Bočkova díra dostali po Bočkovi z Kunštátu. Zpřístupněny veřejnosti však byly v jeskyně až v roce 1918. Mladeč má překrásné okolí, kterým se člověk může toulat týden a stále najde pozoruhodnosti, jež ho nenechají chladným. Samotná obec je na památky poměrně chudá. Kromě malé kapličky svatého Eustacha z roku 1932 v severní části obce a několika křížů turistu zaujme hlavně novostavba zdejší kaple svatého Floriana a svaté Barbory, která byla vysvěcena v roce 2003. Pozoruhodný je rovněž pomník padlým ze světových válek, který je vidění na návsi, a také lípa svobody, vysazená v roce 1918. Až se sem vydáte, rozhodně si projděte i obec Mladeč, třeba předtím, než navštívíte zdejší proslulé jeskyně. Stojí to rozhodně za to. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Mladče, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tak zvídání máme dávno za sebou, bude 10 a po této hodině, tedy mezi 10 a 11 pro vás každý čtvrtek vysíláme Apatiku, hodinku o zdraví. Dneska to bude hodně o hlasu, o hlasových obtížích a třeba také o tom, jestli hlas či hlasivky stárnou. Budeme se ptát foniatričky Veroniky Glumbíkové a budete se ptát také vy prostřednictvím telefonu. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Apatika začíná po 10. hodině po zprávách.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stavba protipovodňových opatření u Prosenic může ohrozit chráněné živočichy. Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Zájemci můžou přispět do nových knih o Olomoucké univerzitě a fakultní nemocnici. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany Přerova. Podle ekologů ale akce nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři to odmítají.
4: Ledňáček říční, vidra říční nebo mník jednovousí. To jsou ohrožení živočichové, kteří podle Gity Matláškové z organizace Arnika u Prosenic žijí. Teď je ohrožují bagry vodohospodářů.
5: Se tady zasahuje bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
4: Ekologové požadují, aby Povodí Moravy stavbu přerušilo. Podle jeho mluvčí Jany Kučerové k tomu ale není důvod.
6: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu.
4: Za stavbu záchytného profilu Povodí Moravy zaplatí 80 milionů korun. 6 miliony přispěje i město Přerov. Obyvatele má ochránit až před 50letou vodou. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školy nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Pracovníci Olomouckého univerzitního vydavatelství připravují dvě knihy ke 130. výročí fakultní nemocnice a 80. výročí obnovení univerzity. Přispět do nich může i veřejnost fotografiemi z rodinných alb.
7: Podle zástupců vydavatelství tak chtějí zdokumentovat každodennost, autenticitu i zábavné momentky, které zachycují každodenní život ve fakultní nemocnici, místa či oddělení, která už neexistují, neoficiální fotky z kolejí, brigád, výletů, studentských recesí nebo míst studentského setkávání. Fotografie můžou lidé propůjčit nebo darovat ve fyzické i elektronické podobě do 30. června. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Slavia obhájila dvě kola před koncem šance ligy titul. Jablonec před prázdnými tribunami na stadionu v Edenu porazila 5-1. Na čtvrtou příčku tabulky zajišťující start v evropských pohárech se posunul Hradec Králové po vítězství nad Libercem 1-0.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte v Olomouckém kraji převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jeho západu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na silnici 60 z Bukovic u Jeseníku do Lipové Lázní. Cestáři tam čistí vozovko.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pěkný dobrý den, hezké dobré čtvrteční dopoledne. Přeje jednak přes mikrofonní membrány mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, už ale svým hlasem, hlasivkami a také rezonančními prostory Bořek Volný. Uzly, uzlíky, hematomy, ale taky polipy, obrna, ochrnutí, paréza, potenciálně prý nebezpečná nejenom pro hlas a tvorbu hlasu. To a mnohé jiné se může na hlasivkách přihodit. Děti divočící a hlasité tak, že až chronicky chraptí, anebo naopak celoživotní majitelka hlasu zvučného, jasného, zpěvného, sopránového, pevného, který se ke stáru úplně promění a třeba jenom na chraptění. No a pak potíže s hlasem, hlasivkami, s krkem při refluxu, diagnóze primárně neotorinolaryngologické. I to ovšem lékaři a další profíci v otorinolaryngologii řeší. Máte-li podnět nejenom k uvedenému, máte-li dotaz, zájem, potřebujete-li znát něco stran hlasivek, hlasu, foniatrie, nabízíme možnost poslat dotaz do dnešního otorinolaryngologického vydání kontaktní zdravotní poradny Českého rozhlasu Olomouc, tedy na SMS číslo 723 70 33 51 a za chvilinku po výzvě možnost také zavolat do studia na linku 221 555 444.
9: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Klasika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ruku na srdce, nebo možná spíš z lehunka ruku na krček. Co pak víme o našich hlasivkách a hlasivkových vazech, o dvou takových asi ne nějak velikánských proužcích, jakési tkáně v krku? No, je asi dobře, že se na jejich existenci a práci nemusíme nějak usilovně denodenně každou minutu vteřinu soustřeďovat, třeba jako na to dýchání, že to automatismus. Je to asi dobře, že fungují tak nějak sami většinou. Tak si jich povšimněme, aspoň občas i ve zdravotních poradnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes s lékařkou otorinolaryngoložkou Veronikou Glumbíkovou, kterou pěkně vítáme ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Jenom opravdu náznakem a tak pro připomínku, pro zajímavost, někdo hned bude třeba hledat obrázky na internetu a možná se dostanou také na webové stránky a sociální sítě Českého rozhlasu Olomouc. Lokalizujte nám ty hlasivky, kde je máme? Nevidíme je, jsou za takovým hrbolkem v krku, kam se prostě běžně nedostaneme svým pohledem. Vy už stroji a pohledem do krku, ano, tak kde jsou, jak vypadají hlasivky?
2: Tak hlasivky jsou dva takové bělavé proužky, které se nacházejí vlastně v oblasti krku za chrupavkou štítnou. Vlastně takhle pouhým okem je nejde vidět ani přes pusu, musíme na to použít vlastně nějakou kamerku, nebo dříve se používalo zrcátko, že jsme se přes pusu na ty hlasivky podívali.
1: A je to, jak nám končí jazyk, tak už za tím záhybem už jsou vidět?
2: Za tím záhybem jsou vidět, ano.
1: Je pravda, že asi dneska nejčastějšími nebo velmi, velmi frekventovanými i foniatrickými pacienty, zákazníky, jsou majitelé jinak neotorinolaryngologické refluxní choroby jícnové. Reflux dělá problémy hlasivkám?
2: Ano, je to tak. Jedná se o vlastně refluxní laryngitidu. Častě ti pacienti přichází s tím, že vlastně oni reflux nemají. Jako klasický reflux, jako pyrozu, že by pálala žáha za hrudní kostí.
1: Takže nemají to diagnostikované, neví o tom.
2: Neví o tom. Klasické jako pálení žáhy za hrudní kostí nemusí mít, ale právě ty sliznice v oblasti toho hrtanu jsou daleko víc náchylnější na změnu pH nebo na změnu kyselosti. Takže na tom hlase to často poznáme jako první třeba příznak nebo pocit nějakého knedlíku v krku, ale často to může dělat nějaký chrapot nebo přeskakování hlasu, zahlenění nebo pocit, že se musí odkašlat. Takže často se setkáme s tím, že pacient přijde, chraptí a zjistíme mu reflux.
1: Vy teprve na ORL, no a pak se to asi řeší spolu s jinými odbornostmi?
2: Ano, přesně. Jo, pokud samozřejmě někdy mývají jenom potíže ty hlasové, ale někdy můžou mít i právě pálení žáhy a to už potom spolupracujeme s gastroenterology.
1: Jenom naznačte, jak to řešíte vy z vaší pozice té otorinolaryngové, případně foniatrie. Jak řešíte vy reflux, nebo ty jeho projevy vlastně na hlasivkách, na hlase v krku?
2: Asi u toho refluxu jsou nejdůležitější režimová opatření. To znamená, že ten pacient by měl jíst 5x denně po menších porcích, neměl by ten žaludek nějak moc přeplňovat, ať není větší tendence vracení těch žaludečních šťáv. Po jídle tak hodinku dvě by se neměl zohýbat, nezvedat nic těžkého, nesportovat. Taky na noc dát výše vlastně horní polovinu těla, buď si zvednout rošt nebo koupit nějaký trojúhelníkovitý polštář, aby vlastně ta horní polovina těla byla výš, aby nebyla tendence vracení těch žaludečních šťáv a povolení toho dolního jícnového svěrače. Mm-hmm. Což vlastně nutno říct vlastně, že reflux je vlastně ochabnutí dolního jícnového svěrače a ty žaludeční šťávy se nám vracejí někdy až do oblasti toho krku.
1: A na těch hlasivkách nějaké naleptání nebo něco takového, nebo tam prostě překáží nějaký
2: hlen? Ano, my vidíme takové typické vlastně zarudnutí anebo prosáknutí té zadní části hrtanu právě za těma hlasivkama, nebo dokonce zarudnutí těch hlasivek té zadní části. A ta zadní část proto, protože nejčastěji ten reflux trápí ty pacienty na večer, když prostě nebo obecně, když lehnou, když se dostanou do té horizontální polohy, takže proto ta zadní část toho hrtanu je nejvíc jakoby drážděna.
1: A ještě na úvod a trošku zase někam jinam. Je taky prosím pravda, že výjimkou v ordinaci ORL a u foniatrů není ani chraptící nebo neboť hlasitější malý pacient, děti a mohou mít problémy s hlasivkami, ochraptěním nebo možná jiné projevy?
2: Ano, je to tak. U těch dětí taky se může vyskytovat reflux. Ten reflux u těch dětí je v jisté míře i vývojový, že ten jícnový svěrač ještě není tak pevný, ale u těch dětí to nemusí být jenom refluxem ty hlasové potíže, ale můžou to být i tím, že to dítě obecně bývá třeba hlučnější, je často důležité si promluvit s tím rodičem, jak to dítě na tom je, prostě jestli nekřičí moc, jo, jestli nemluví obecně moc, a důležité poučit i rodiče o nějakých režimových opatřeních, ať bývají tiší, jo, ať vyhnou se k nějakým kolektivním sportům, kde se hodně křičí, třeba vyhnout se fotbalu a podobně. A někdy jim dokonce musíme zakázat i ty kroužky třeba.
1: Takže děti se mohou docela běžně překřiknout.
2: Můžou se překřiknout. A, ti rodiče by mě měli hlídat, měli by vlastně neměli by ty děti i pouštět samotné někam, aby vlastně měli pod dozorem tu jejich mluvu, za ten hlas opravdu jako nepřetěžují.
1: Paní doktorka Veronika Glumbíková, klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku fakultní nemocnice Olomouc, a dnes také váš konzultant. Ještě máme půlku května, takže ještě živě premiérově vysíláme v 10 hodin 15 minut 14.5. poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Hlas a hlasivky můžete nahlas a samozřejmě i s jakýmkoliv třeba postižením v krku dneska svěřit své dotazy. Jednak můžete zavolat na linku 221 555 444 anebo napsat.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte poradnu apatika Českého rozhlasu Olomouc a pokud premiérově v půlích května, tak možná vlastně i před desátou a jinde se teď hodně mluví o tom hlase jako mocném nástroji člověka i posluchačů, takže i posluchači se mohou ozvat do Českého rozhlasu Olomouc dneska živě. Máme 10 hodin, 19 minut, takže pokud byste chtěli cokoliv k hlasu, nečasto míváme právě k této tematice hosty ve studiu poradny apatika, tak se můžete klidně ozvat na linku 221 555 444 anebo zavčasu ještě napsat, ale po 11. již to nemá většího významu, na SMS číslo 723 70 33 51. Úplně čerstvý dotaz pro paní doktorku Veroniku Glumbíkovou o otorinolaryngoložku. A my jsme tady chtěli teď lehce jenom zmínit, myslím, že tomu říkáte odborně atrofie, obecně asi stárnutí hlasu. No, jestli dobře čtute čerstvý, rozsáhlejší SMS dotaz. Babička celý život, vydatná zpěvačka, máme ji naposlouchanou, že má krásný, jasný, zvučný hlas, jak o tom mluvil pan redaktor úplně v úvodu po zprávách. No a teď spíš slyšíme chrapot, těžce se jí mluví a ten hlas je úplně jiný. Tedy babička, vyšší věk, seniori, stárnutí hlasu, hlasivek. Co k tomu má otorinolaryngoložka?
1: Tak obecně v tom stáří jako většina těch sliznic jakoby atrofuje, stávají se suší. Obecně se stávají suší sliznice vlastně v oblasti hltanu a stejně se to může stát i s těma hlasivkama. Ty hlasivky jsou postupně jako i ty sliznice jinde jako stenčují. Tam vlastně může vznikat u těch hlasivek nedomykavost hlasivek, často bývá třeba ten chrapot a obecně vlastně stárnutí hlasu, ten hlas třeba u těch žen se stává jako čím dál hlubší, že třeba nepoznáte už rozdíl mezi mužským ženským hlasem, že jakoby stává se hloubější, no, prostě ten hlas.
0: Můžu si jakkoliv pomoct, třeba nemusím zrovna chodit na otorinolaryngology. Říkám si možná rezignovaně, no, oni s tím nic neudělají, zkusím s tím něco udělat já jenom nějakými režimovými opatřeními dostupnými, nepít kávu, nějak zkusit zvlhčit sprejkem nějakým tu krční dutinu.
1: To asi ne, já bych asi všem těm pacientům doporučila spíše na tu foniatrii nebo obecně na orolo zajít, protože může tam být samozřejmě jiná patologie, než jenom jako stárnutí těch hlasivek. Může tam být i nedej bože nádor nebo nějaký výrostek na těch hlasivkách, který se nemůže takhle jakoby přejít. Jo, zase nechci doporučit cvičení, když tam může být patologie jako jiná.
0: Máte repertoár široký, ty uzlíky, pak jsou tam ale zvlášť ještě třeba polipy, polipózy na hlasivkách, pak třeba nějaká ta malignější hold, vážnější tématika, co pak je uzlík. Jak se bude lišit od toho polipu, ke kterému dostanu, jak by to vznikne, jestli ten uzlík si vytvořím používáním hlasu, špatným používáním a ten polip vyroste sám, jsou si podobné takhle laickým okem a jak je řešíte případně? To je potřeba třeba odstranit.
1: Ty uzlíky jsou často oboustranné a souvisí s tím špatným používáním toho hlasu. Třeba u těch dětí můžou vzniknout, že jsou hlučnější nebo obecně ohlučnější vlastně pacient.

0: intubaci a podobně.
1: Co se jak řeší? Dá-li se to řešit?
0: Ten polyp je jednoznačně na odstranění, jo, tam vlastně odstraníte to vlastně v celkové narkóze, se ten polypek odstraní, sestřihne se a vlastně ten pacient, pacientovi se náhle vlastně zlepší hlas, už ten chrapot vymizí. Kdežto ty uzlíky, tam to operačně se řeší výjimečně, jenom když jsou obrovské, tam je důležité, vlastně důležitá jsou režimová opatření, naučit toho pacienta správné technice hlasu, zakázat mu křičet, jo, jako než nějak nešetrně namáhat ten hlas, takže tam ta léčba je jiná vlastně, je konzervativní.
1: A co se mi odehrává případně v tom krku při polipu nebo uzlíku? Zkrátka ta tkáň je, nebo ta, přímo ten hlasivkový vaz je hladký, je to hladká tkáň, ale jakmile je tam nějaký vírustek, polip nebo uzlík, uzel, tak to vadí, tak to plán prostě překáží, dráždí.
0: Ten uzlík je vlastně sluštění té hlasivky. Jo? Takže představte si, že jakoukoliv tkáň, jakkoliv namáháte, tak má tendenci se vlastně slušťovat, spevňovat, fibrotizovat, my tomu říkáme. Takže ty uzlíky jsou fakt, že ty hlasivky se jakoby, jsou tuší, než mají být. Takže to je podstatou těch uzlíků. A ten polypek je jakoby vírustek, takže u něj vlastně často dochází, že tak jak hlasivky normálně, když jsou hladké, když dýcháte, tak jdou od sebe, když mluvíte, tak jsou u sebe a vlastně nemá tam být žádná štěrbina, nemá tam nic zavazet, mají prostě se hezky dotýkat. Tak ten vlastně polypek, tak ten tam vlastně brání, někdy přeskakuje a vytváří vlastně ten chrapot.
1: Tak za chvilinku třeba i s vašimi dotazy můžete zavčasu ještě napsat na číslo 723 70 33 51 a už tady za chvilinku budeme mít a pracovat samozřejmě s dalšími dotazy písemnými a můžete se ozvat také s jakýmkoliv, jakoukoliv úrovní, sílou nebo třeba i postižením hlasu. Dneska je to samozřejmě dovoleno, stejně jako vždycky u nás v poradnách Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Samozřejmě i hlasově se mohou projevit vaše dotazy a sotva jsem tu myšlenku jenom načal, tak už vidím, že by tady mohl být jeden hlasový dotaz na lince 221 555 444, tak teď nás možná už slyšíte v propojení. Vy v telefonním sluchátku, snad je příjem v pořádku a jste to vy, kdo nás v tom sluchátku slyšíte. Teď už vás posloucháme my a paní doktorka Veronika Glumbíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Já jsem se chtěla zeptat, jak si třeba jakoby, jak si chránit hlasivky, a já mám třeba problém, když někým delší dobu mluvím, tak pak mě bolí hlasivky a nedokážu hlasitěji mluvit. Já spíš tak, každý mi říká, že nemluvím na hlas. A nejde mi to.
0: Je to běžný hovor, nejste třeba paní učitelka, moderátorka, nebo ne, tak, že byste byla upovídaná třeba celý den, protože to asi bývá projev u učitelů a hlasových profesionálů. Jestli se chcete cokoliv anamnesticky doptat jako paní doktorko Glumbíková, prosím, dokud máme posluchačku na lince.
2: Spíše, jak dlouho máte ty problémy?
1: No, víte co, tak jako už dlouho, už roky.
0: Průběžně si asi paní posluchačka všimla, že to nebylo náhle, že neví možná úplně přesně.
2: Obecně, když máte jako akutní zhoršení hlasu, jsou dobré léky proti otoku. My doporučujeme jako tabletky, které jsou volně prodejné, to víte, že z kaštanu vlastně v lékárně, takové tabletičky malinké. Takže můžete u toho akutního zhoršení hlasu třeba použít tady toto, nedoporučuji si to dlouhodobě, ale jen třeba na 14 dnů. Co se týče obecně té hlasové hygieny, je důležité ten hlas jakoby nepřetěžovat, nekřičet, šepot taky je špatný pro hlasivky, je lepší spíše normálně mluvit, než šeptat. Šepot taky hodně zatěžuje. Co se týče toho hlasu dále, tak hlasu neprospívá suché a teplé prostředí, také střídání teplot, je dobré zvlhčovat ten hlas, takže nějaké inhalace, třeba vincentky, pokud máte inhalátor, tak můžete inhalovat doma, nebo alespoň zvlhčovat vzduch, třeba vlhký ručník na topení. A obecně, pokud jste starší pacientka, tak obecně vlastně ty pacienty trápí často i suchost sliznic, tak jsou volně prodejné olejové spreje, které můžete vlastně používat.
0: Olejové spreje na slednici krční. Uh-huh. A pak jste říkala výtažek z kaštanu, nemusíte samozřejmě jmenovat konkrétní preparát, ale jsou třeba různá nabídka na trhu, nebo je to jeden zásadní výrobek?
2: Který já znám
0: třeba
2: jeden, teda, ale nechci konkrétně
0: ale
2: jmenovat.
0: Ale výtažek z kaštanu, a jak se aplikuje, to jsou
2: tabletičky.
0: Jsou tablety, takže vlastně polknu a nějak to na ten organismus zapůsobí.
2: A to je dobré na to akutní zhoršení, když se fakt jako třeba vykřičíte. Tak si to dát na týden.
0: Kaštan je mocný v tomto?
2: Kaštan je mocný, ano. Mm-hmm.
0: Projevuje se to? Má to efekt?
2: Má to efekt. My to i po operaci doporučujeme pacientům, tak to mě napadlo třeba úplně jako v té akutní fázi to vlastně použít, ale dlouhodobě ten preparát asi bych nepoužívala.
0: Výtažek z kaštanu.
2: A obecně i vitaminy skupiny B se doporučují na vlastně reparaci sliznic, takže nějaké to Bčko pořídit.
0: Tak to by bylo Bčko, a jestli pak se bude shodovat třeba kromě vitaminu skupiny B, to, co jste říkala teď, paní posluchačce, můžete znovu zopakovat, při dotazu SMS-kovém, ten se týká nedomykavosti hlasivek, píše paní posluchačka Jana, že ji má. A dřív absolvovala injekce právě s B vitaminem, ale bez valnějšího účinku, co by ještě mohlo pomoci. Tak klidně zopakujte celou škálu, pokud by to platilo i pro nedomykavost, anebo něco dalšího.
2: Nedomykavost klidně to Bčko, anebo my doporučujeme i cvičení. Ty cviky jsou takové, že vlastně musíte naučit ty hlasivky jako domykat k sobě a podstatou je, že vlastně zvýšíte tlak v tom hrtanu. A to se dá, my těm pacientům říkáme, že říkají takové nosovky jako mom a u toho zatlačí třeba do podložky nebo do opěrky. Jo, a tím vlastně zvýšíte ten tlak, takže takhle učíme pacienty třeba, ať ty hlasivky domykají trošku více, s nima cvičit. Takže pokud chcete, klidně se objednejte na foniatrii nebo na Orelo a potom vás na foniatrii odešlou.
0: Nedomykavost, tak zase si možná vybavíme, spíš ale laik vůbec ne, jak vypadají ty hlasivky a co znamená, jak vypadá potom ta nedomykavost, co se tam děje a neděje.
2: Že normálně zdravé hlasivky, když dýcháme, tak jdou vlastně od sebe, když mluvíme, tak jsou u sebe, jakoby těsně se dotýkají, není tam žádná štěrbinka. No a při té nedomykavosti tam vlastně vzniká různě velká štěrbina a vlastně mezi tím ten vzduch jakoby profukuje a tím vlastně vzniká ten chrapot. Jo, chrapot tím, že vlastně ty hlasivky nedotýkají se zcela, ale profukuje ten vzduch.
0: Jakékoliv další ještě třeba? Říkala jste velmi rychle tu možnou takovou fyzioterapeutickou nebo jakousi cvičící pomůcku, tak ještě pomalinku, co s tím mom tuším?
2: Obecně mi ty pacienty, úplně je to doména jako hlasových terapeutů, ale často i my s těmi pacienty procházíme nějakou vlastně edukaci hlasu, tomu říkáme. Učíme pacienty správně dýchat, jak mají správně dýchat při tom mluvení. Ten nádech má být mělký, jak když chcete k něčemu přičichnout nebo přivonět, nesmíte se před tím, než mluvím, tak se nenadechuju strašně zhluboka. Co se týče toho dýchání, tak nesmíte, vlastně neměli byste dýchat do břicha, ani vlastně ten hlas by neměl padat do krku, takže učíme ty pacienty dýchat do dolní partie žeber, že vlastně si my učíme vlastně, ať si ruku dají vlastně na hrudník a vlastně na ty dolní partie žeber, že musí vlastně při tom dýchání se to tam jakoby rozšiřovat.
0: A ještě jednou tady, přičem, kdy říkat mom, ještě úplně přesně, jak to vypadá.
2: To se těžko takhle vysvětluje, když tady sedíme naproti sobě ve studiu,
0: ono to proběhlo velmi rychle. Jenom jste říkala, že vlastně domknout ty hlasivky,
2: můžou se říkat různé slova, ale důležité je vytvořit u toho tlak, takže třeba těm pacientům říkáme, ať když sedí a řeknou to mom nebo ano, brum, můžou říkat, ano. Tak zatlačí třeba do podložky, jo, na které sedí, nebo do opěrek.
0: A pomůžu domknutí té hlasivky.
2: Ano, tím, že zatlačím, tak vlastně zvýším ten tlak a ty hlasivky jako mají tendenci jít k sobě.
0: To je ono.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: jeden hlas talentované zpěvačky, kdo nás poslouchá tedy přímo on air ve vysílání Rozhlasu Českého rozhlasu Olomouc, krátce po půlči před 10:45 živě dneska v půli měsíce května, no ale i zdravíme samozřejmě kdykoliv takzvaně podcastově, třeba přes web můjrozhlas.cz, když si posluchači pouští pořady ze záznamu a vypadá to, že vás poprosím paní doktorko z kliniky Oral a chirurgie hlavy a krku, paní doktorko Veroniko Glumbíková, že vás chce oslovit další posluchač, posluchačka. Dobrý den, vítáme vás.
1: Tady je pan Robert Solomouc.
2: Dobrý den.
1: A já bych měl takové dotaz, poslal jsem to SMS-kově. Občas mě pálí žáha, ale když si vemu gastrocit, tak to pomůže. Měl bych jít na rentgen žaludku nebo ne?
0: Protože dneska opravdu žaludek vlastně neprobíráme, nejde o gastroenterologii, možná brzy bude, tedy četl jsem v plánech našeho pořadu spíš interna, možná půjde o gastroenterologii, uvidíme, ale dnes tedy ne, dnes vlastně ty krční hlasivkové, případné druhotné projevy i refluxu, takže vezme si patrně antacidum, pan posluchač.
2: Uh-huh. A tak samozřejmě každého...
0: K žaludku se vás nechci hnát nějak, paní doktorko, když jste
2: jako
0: z orale kliniky.
2: Spolupracujeme s těmi gastroenterology, takže pokud tam vyloženě jsou příznaky té pyrozy, že vás pálí za tou hrudní kostí, samozřejmě každého člověka někdy pálí za hrudní kostí, když udělá nějakou dietní chybu, ale pokud se to stává častěji, tak byste měl spíš než rentgen žaludku se posílat na gastroskopické vyšetření, takže se obrátit buď na svého praktického lékaře, ať vás tam pošle, a nebo se rovnou na tu gastroenterologii vlastně objednat.
0: Protože krku, krčnímu lékařství, protože hlasivkám se dneska věnujeme, ale spojitost právě s tím refluxem, jako jakási druhotný projev. A další dotaz SMS-kový, mám reflux, špatně se mi poliká, mandle už asi nemám, i zrnko pepře mě může udusit, mám ten pocit, kam se případně mohu objednat na kontrolu, pan posluchač Jiří z Přerovska. Tak tady ano, reflux, ale problém v tom krku a jaksi pocit, že se zadusím třeba i z toho překážky z potravy.
2: Tak otázka je, jestli teďka to zrnko pepře, jestli to souvisí s tím refluxem. Obecně na ten reflux je důležité dodržovat i režimová opatření stran té stravy. Ta strava by neměla být hodně kořeněná, měl byste se vyhnout kávě, alkoholu, čerstvému pečivu, hodně ten reflux zhoršují třeba bublinkové minerálky nebo bublinkové vody. A co se týče toho pepře, a pokud máte potíže prostě s polikáním, že máte pocit, že to někde vázne v tom krku, tak určitě dojít na orale vyšetření, ať se tam vyloučí nějaká překážka. Ta překážka může být i níž v oblasti, vlastně, kde my to neprohlédneme, tak potom se posílá na rentgenové vyšetření polikání, tak to se dá ještě doplnit. A jinak potom u nás třeba na klinice máme poradnu pro poruchy polikání, ale to je vyloženě pro pacienty, kterým to spíše fakt zaskakuje do těch dýchacích cest, kdy máte vlastně kašel, který souvisí s tím jídlem. Takže to je potom takové speciální vyšetření, kdy my zavedeme kamerku přes nos a pod kontrolou té kamerky se díváme, jak ten pacient poliká takovou kašičku, potom tekutinu a nakonec vlastně piškot, jako takovou modelovou stravu, a my se díváme, jestli tam všechno probíhá tak, jak má.
0: Poradna pro poruchy polikání ve vašem případě tedy, nebo v případě naší fakultní nemocnice Olomouc, je zrovna na vaší klinice Orelo.
2: Ano, je u nás na klinice. Pracuju tam já a ještě jedna paní doktorka.
0: Vy jste mi tady naznačovala něco, nevím, kdy je to použitelné, třeba ve vyšším věku, že třeba není, a málo se to ví, není úplně výhodné a někdy to může být velmi nepříjemné a možná i nebezpečné, když máme jaksi v jednom soustu, v jedné stravě typu polévka, vývar, více konzistenci, ta vodička, ten vývar, ale potom pevné části.
2: Tak obecně, jako jak ty polikací cesty stárnou, tak ten pacient často mívá problém, když míchá konzistence, takže my těm pacientům doporučujeme tu stravu často si třeba mixovat, ať to je prostě hladké, konzistence třeba pyré, nedoporučujeme vývar třeba, kde vlastně máte tekutinu, ve které pravou různé tuhé kousky, tak často to pacientům taky doporučujeme třeba mixovat, to samé třeba čočková polívka, lepší rozmixovat, protože tam mám taky plavou vlastně malinké kousíčky. Starším pacientům se obecně nedoporučuje rýže, která je sypká. A obecně tím, jak to polikání je pomalejší, jak ty sliznice jsou suší, tak doporučujeme pacientům polikat po menších soustech, pomalinku, menší doušky, tekutiny. To jsou takové obecné doporučení, které vlastně můžete aplikovat u všech těch starších pacientů.
0: Ale dobrý tip, poradna pro poruchy polikání, v našem případě fakultní nemocnice Olomouc, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a třeba i službu konající lékařka a dnešní host apoteky Českého rozhlasu Olomouc, doktorka Veronika Glumbíková.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchat ještě budeme teď také živě v našem vysílání paní posluchačku z Olomouce. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Olomouce, Mila. Prosím vás pěkně, měla jsem, nebo ještě to dochází, zánět průdušek virový a prostě byla jsem sice na vyšetření, ale nikdo mě tam nedoporučil, že bych měla inhalovat, a tak jsem teda inhalovala sama, jako, ale chtěla bych vědět, jestli do toho, do té vody na inhalování, jestli se tam nemá přidat něco, buď nějaká bylina nebo něco z lékárny, aby ta inhalace byla prostě účinnější.
0: Nebo třeba ta oblíbená voda z Luhačovic, že by, paní doktorko?
2: My teda doporučujeme tu oblíbenou vodu z Luhačovic teda, ale vyloženě, že bych nějakou bylinku, měla jste nějaké hlasové potíže nebo jenom ty potíže stran toho kašle?
1: No, skoro jsem nemluvila ze začátku. Mm-hmm.
2: Tak právě můžete, a teďka už ale slyším, že mluvíte hezky, tak asi se to jako zlepšilo, no někdy ty virózy teďka jsou takové táhlejší, že i my se teďka setkáváme s pacienty, že ta obyčejná víroza, co dříve trvala týden, tak teďka trvá 2-3 týdny, takže asi prostě vydržet, asi bych doporučila tu vodu z těch Luhačovic třeba inhalovat, nebo nějaký.
0: Ale inhalovat nemusím i pít v tomhle případě, jako
2: může
0: proplachovat si krk?
2: Proplachovat, ale jo. Ta inhalace na ty hlasivky je lepší.
0: Takže voda z lázní Luhačovických. A ještě prosím dotazy SMS-kové na ORL. Při vyšetření mi bylo řečeno, že mám problém hlavně při vyslovení, tady píšou souhlásky, asi samohlásky I, jestli to k sobě patří v tom textu, jestli to něco znamená, budeme znát asi samohlásku A, udělej A. Reflux nemám, mám ale časté bolesti v krku, knedlíky, pocity knedlíku v krku taky. Paní posluchačka Malá. Jak postupujete, abyste všechno pěkně viděli, aby se nám to v tom krku pěkně otevřelo, klenulo?
2: Tak my obecně u toho vyšetření jako hlasivek se koukáme teda kamerkou. Tou kamerkou se dá kouknout buď přes pusu, nebo se dá vlastně spustit kamerkou i přes nos. Ta kamerka přes pusu někdy nás limituje v tom, že ten pacient je dávivý, takže u každého pacienta jsme schopni vyšetřit kamerkou.
0: Jsou alternativy, buď tak, nebo tak.
2: Buď tak, nebo tak, jo. Někdo preferuje kamerku přes pusu, tak vlastně obojím způsobem se dá kouknout na ty hlasivky. Dříve se používalo to zrcátko, ale to už dneska je spíš takové jenom orientační vyšetření, takže standardem je už dneska ta kamera. Ta kamera nebolí. A říkáte A většinou, ale dá se vlastně na foniatrických pracovištích se dá vyšetřit celé vlastně hlasové spektrum. Jo, a kouknout na ty standardem foniatrického vyšetření je vyšetření stroboskopie, což vlastně my se koukáme takovou zase tou kamerkou a přepne se to do takového speciálního režimu. Jestli znáte stroboskopické světlo vlastně z diskotek, a tak vlastně vám to tak rozloží ten pohyb těch hlasivě do těch jednotlivých fází a my vidíme, jak ta hlasivka kmitá, jestli kmitají stejně, nebo někdy, když jsou třeba barézy nebo problémy s inervací hlasivek, tak vidíme, že třeba ta jedna hlasivka nekmitá nebo nekmitá tak, jak by měla.
0: Mm-hmm. Pojďme se ještě zastavit o té, je to ta obrna, ochrnutí, paréza hlasivek, kdy k ní může dojít? A to se prostě ty hlasivky, jak mají se rozestupovat, roztahovat od sebe, tak oni zůstanou v nějaké pozici?
2: Ano, oni zůstanou v nějaké pozici. Tam vlastně až život ohrožujícím stavem je obrna obou hlasivek, kdy ten pacient se akutně vlastně stává dušný, tam záleží, v jaké poloze se ty hlasivky zastaví, ale většinou se zastaví, takže ta štěrbinka na to dýchání je malá. Což znamená, že vlastně toho pacienta musíte zajistit nějak dýchací cesty, jinak tak ti pacienti mohou skočit i se slavíkem. Častěji se však ale setkáváme jenom s jednostrannou parézou, to znamená, že jenom jedna hlasivka se nehýbe, ta druhá se hýbe normálně a my musíme zjistit příčinu té parézy.
0: Čím to bývá zapříčiněno, že ochrne, ustrne ta hlasivka, že zůstane nepohyblivá?
2: Tak důležité je se, obecně ten pacient začne chraptit, takže by mě se měl dostavit prostě na ORL. My vyšetříme ten hrtan, koukneme se, jestli tam na té hlasivce něco není. Někdy může být obrna hlasivky, že se nehýbe i u přítomnosti vlastně nádoru té hlasivky. Ale pak jsou vlastně stavy, že ty hlasivky vypadají normálně a přesto se nehýbou, tak musíme došetřit, proč se nehýbou. Někdy to může být poinfekční obrna té hlasivky, že to bývá spojené s nějakou virózou nebo bakteriální infekcí. Někdy to bývají pooperační stavy, po operaci štítné žlázy, kde se může poškodit ten nerv, který inervuje ty hlasivky, nebo krční operace a jiné, u kterých ten nerv taky může dostat vlastně zabrat. Jedná se o zvratný nerv, který inervuje hlasivky, je to část vlastně bloudivého nervu a ten nerv vlastně prochází v oblasti celého vlastně mezihrudí, takže když tu příčinu my nezjistíme, tak musíme po ní pátrat, musíme doplnit CTčko, krku mediastina vlastně toho mezihrudí a může to být příčina i nějakého nádorového procesu třeba v tom mezihrudí, nějakých metastáz v oblasti toho mezihrudí nebo nádoru, lymfomu a podobně.
0: Ale zkrátka, jak jsme tím začínali, oni mají kmitat, mají se roztahovat ty hlasivky v tom krku a tady při té paréze, obrně, ochrnutí se tak neděje.
2: Ano, přesně.
0: Jedno nebo oboustranně, což bývá horší a v nějakém postavení a když jsou u sebe, tak je to hold problém pak s dýcháním i dokonce.
2: Ano.
0: Ještě krátce, jestli bychom se mohli minutku zastavit u nějaké diagnózy speciální ORL foniatrické diagnózy u kuřáků. Oni mají svůj takový výsadní problém. Říká se, třeba praktičtí lékaři a vůbec třeba v těch poradnách říkají, no kuřák si prostě dobrovolně způsobuje vleklý zánět. Sám svůj chronický zánět v krku si mimo jiné dopady způsobuje a on způsobuje pak i nějaký edem, otok.
2: Ano, přesně. Vlastně u těch kuřáků dochází vlastně k chronickému zánětu, který vzniká tím, jak ten nikotin nebo to kouření vlastně dráždí ty sliznice. Vidíme zarudnutí v oblasti hltanu, postupně zarudnutí v oblasti toho hrtanu těch hlasivek. Ty hlasivky můžou atrofovat, můžou i hypertrofovat, můžou tam vzniknout ta sliznice zbytňovat. Může vznikat i otok těch hlasivek. My hovoříme o Reinkeho otoku vlastně hlasivek, Reinkeho, protože podle jistého pána se jmenuje ten prostor, který vlastně jakoby zduří za tou sliznicí a ten otok vlastně způsobuje chrapot. Ty hlasivky, ten otok se může řešit, měl by se teda řešit hlavně omezením toho kouření, ideálně vlastně přestat kouřit, ale když ten otok je veliký, tak se to může řešit i operačně, dá se to během operačního zákroku vlastně odsát z té hlasivky. Ale není to vlastně vyřešení ten konkrétní příčiny, ten pacient by prostě měl přestat kouřit.
0: Čili to je specifická diagnóza, opravdu se nevídá asi jinde než u kuřácké populace. Reinkeho?
2: Edem.
0: Otok, takže opravdu otok.
2: Hlasivek. Potom větší nebezpečí je, že když to kouření může být jako rizikový faktor i nádoru vlastně v oblasti hlavy a krku vlastně obecně, ale i nádoru vlastně těch hlasivek, takže bych apelovala na lidi, co dlouho chraptí, je ten chrapot trvají déle než 3 týdny, tak by určitě se měli ukázat na ORL a vyloučit hlavně ten nádor. A zvlášť když kouří, tak by na to ORL měli zajít.
0: Platí, že nemusím odkládat, že nemusím čekat dlouhou objednací dobu, že nízkoprahově bez objednání mohu případně zajít a neotálet v jakýmkoliv případě pochybnosti do všeobecné ORL ordinace, zrovna v případě fakultní nemocnice Olomouc, je to tak?
2: Ano, vždycky se dá objednat, ty čekací doby u nás na to všeobecné ambulanci nejsou dlouhé, ale můžete přijít i bez objednání, ideálně s nějakým doporučením, ale můžete přijít i bez něj.
0: Paní doktorka Veronika Glumbíková z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku fakultní nemocnice Olomouc. Ať se vám daří, moc vám děkujeme. Díky moc.
2: Já naslyšenou. Taky děkuju. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Poznáte Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vědci z Olomoucké univerzity zkoumají poruchy spánku. Zájemci si můžou prohlédnout nové sídlo přerovského magistrátu. Hokejisté Olomouce mají novou posilu útočníka Martina Štohanzla. Odpoledne čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Hezký čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Tým vědců z Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
2: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas.
0: Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch od pondělí zkomplikuje oprava Stupkovy ulice. Potrvá do konce letních prázdnin. Autobusy pojedou po objízdné trase. Zastávky Stupkova a Karafiátová budou po dobu opravy silnice mimo provoz. Rekonstrukce Stupkovy ulice přijde na 31 milionů korun. Sdělila to vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. V nové budově magistrátu na náměstí TG Masaryka v Přerově probíhá den otevřených dveří. Jedná se o bývalou budovu EMOS, kterou dělníci přestavili za 352 milionů korun. Akce potrvá do 20 hodin, uvedla to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
3: Zpřístupněna bude i terasa v 6. podlaží budovy. Součástí programu budou také besedy s architektem Janem Kudličkou, které se uskuteční v 15:30, 16:30 a v 17:30 odpoledne. Sport.
0: Hokejisté Olomouce přivedli do kádru zatím 7 nových hráčů. Jedním z nich je útočník Martin Štohanzl z Hradce Králové, který loňskou sezónu strávil převážně v prvoligovém Kolíně. V Olomouci by chtěl udělat další kariérní průlom a po prvních dnech přípravy si pochvaluje atmosféru v omlazeném týmu Hanáků.
4: Věřím, že ta sezóna bude úspěšná. Myslím si, že máme zajímavý mančaft, zajímavě poskládaný. Když bych to třeba měl porovnat s Hradcem, tak je skvělý, že tady je většina Čechů. Na první dobrou bych řekl, že to bude bomba. Všichni jako jsou skvělí, nápomocní, budeme mít jako k sobě blízko. A myslím si, že budeme mít jako společný zájmy. To je potom jedině dobře jako pro tu partu a pro celý ten kolektiv. Počasí.
0: Odpoledne čekáme na střední Moravě převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, hlavně na horách. Může se objevit i bouřka. Později večer se déšť vyskytne od jihozápadu na většině území. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor v Olomouci v Jeremenkově ulici u hlavního nádraží. Bouralo tam nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zdraví se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc věnujeme průběžně. Ve čtvrtek je to ještě o něco více, jednak jsme měli apatiku v minulé vysílací hodině a jednak se také v této části našeho vysílání zaměříme na jednu nemoc. Má velmi dlouhý název mukopolysacharidóza, zkráceně MPS. Každoročně se den této nemoci připomíná 15. května. My o ní budeme mluvit za chvilku, a to už ve vysílání dnes, tedy den předem. No a chystá se také rubrika Babské rady, tentokrát o kávovém logru. Bude to krátce předpolednem. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji hezký poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, čtvrteční dopoledne a my se zdraví budeme věnovat i této vysílací hodině v následujících minutách. Mezi 10. a 11. byla apatika. Tam jsme se zaměřili na hlasivky, ale teď to bude něco jiného. Nemoc, která má velmi dlouhý název, my ji potom budeme zkracovat. Jmenuje se mukopolysacharidóza a je to věc nepříjemná. O tom všem si budeme povídat s Petrou Hajkovou, která je koordinátorkou a krizovou interventkou společnosti pro mukopolysacharidózu. Já vás vítám ve studiu. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ona ta nemoc se vlastně zkracuje a je to i pro nás za mikrofonem lepší jako MPS. Zítra, tedy 15. května, je Mezinárodní den MPS, tak pojďme začít nejprve tím zdravím samotným. Co vlastně ta nemoc MPS způsobuje a komu?
1: Mukopolysacharidóza je závažné metabolické onemocnění, které je způsobeno tím, že v těle chybí nějaký životně důležitý enzym, který by vlastně úplně laicky dokázal odvádět odpadní látky pryč z těla, tak jak to máme my všichni zdraví, kteří tuhle nemoc nemáme. Ale u těchto dětí a potom mladých dospělých tahle funkce chybí a proto dochází ke střádání těch odpadních látek v těle.
0: Je to tady nemoc hlavně dětí a mladých?
1: Diagnostika, většinou sdělení diagnózy probíhá zhruba mezi 2. až 4. rokem života.
0: Kdo to pozná? To děťátko asi neřekne, že má poli a tak dále, ale poznají to rodiče nebo lékař, nebo se to dítě chová nějak jinak?
1: Velmi často to jako první poznají právě rodiče, že něco se neděje úplně standardně, že najednou dítě nepase standardně koníčky, tak jak to všichni známe z vývoje zdravého dítěte, nebo začíná zapomínat slova, které se naučilo, nebo zapomíná chodit, zakopává a tam vlastně vyhledají první pomoc nejčastěji u pediatra, který je potom odešle dál do nějaké specializované ambulance.
0: Je těžké na tuhle nemoc přijít, ten pediatr přece jenom má hodně dětí, těch potíží je spousta, takže odešle ho na nějaké specializované vyšetření s podezřením třeba právě na tu nemoc MPS?
1: Tím, že se jedná opravdu jako o hodně vzácné onemocnění a v jednotlivých typech i o ultravzácné, že existuje třeba jeden člověk v republice na milion zdravých lidí, tak je to náročné, je to těžké poznat, ale ta včas diagnóza a diagnostika se posunuje dopředu a je to čím dál lepší, protože doktoři se opravdu v tomhle oboru taky vzdělávají a díky možná době a technické dostupnosti informací je to lepší a lepší.
0: Jak může takový pediatr přijít na to, že to je právě ta nemoc MPS? Co asi to na to nejvíc usuzuje? Vy jste říkala nějaké ty příznaky, ale to může být lecos.
1: To by byla spíš otázka opravdu na lékaře, jak to poznají, ale může to být časté třeba respirační infekty a opravdu problémy v pohybovém aparátu, že se to dítě opravdu nehýbe tak, jak by správně mělo. A možná u některých dětí, kdy to střádání je moc velké nebo větší, tak už nějaké typické rysy v obličeji. To určitě je velkou nápovědou.
0: Vy jste mluvila také, že ta nemoc má nějaké typy, čili to není jedna mukopolysacharidóza, ale jejich více? Mm-hmm. Jaké jsou?
1: Je celkem 7 typů a některé už jde dobře v dnešní době i léčit v rámci enzymatické substituční terapie nebo podpořit vlastně zamezit dalšímu rozvoji. Rozvíjí se taky genová terapie u některých diagnóz, ale pořád platí, že se jedná o nevylečitelné onemocnění. A u některých typů to postihuje i mentální stránku, i fyzickou a jedná se o smrtelné onemocnění a u jiných typů je zase intelekt zachovaný a postihuje to jenom tu tělesnou stránku.
0: Vy jste říkala, tak jako u všeho je včasná prevence možná záchranou, ale je to zároveň i nevylečitelné, tak jak to vlastně je? Ta současná medicína je hodně vepředu. Jak je to v případě nemoci MPS?
1: Pořád platí, že je to nevyléčitelné onemocnění a že se rodiče opravdu dozvídají v den sdělení diagnózy, že se jedná o takzvanou jako život limitující diagnózu, která sebou ponese v mnoha případech i potom to doprovázení a úmrtí dítěte. A
0: jsou to měsíce nebo roky nebo desetiletí třeba?
1: Roky a desetiletí.
0: Takže takto. No, vy jste ze společnosti pro mukopolysacharidózu. Předpokládám, že se asi zaměřujete právě možná na to, že ta nemoc je konečná a že ti rodiče se s tím musí nějak vyrovnat.
1: My máme velkou výhodu, že spolupracujeme přímo s jednotlivými ambulancemi a s centry provázení, kdy vlastně se k rodině dostáváme velmi brzo, jako tahle pacientská organizace. A když nás rodina kontaktuje, tak je můžeme provázet tím životem opravdu jako od začátku přes všechny obtíže, které je budou potkávat, protože je to opravdu individuální. A až po úmrtí toho dítěte a případně tu pozůstalostní péči, která je taky nezanedbatelná.
0: Zároveň jste říkala, že je to velmi vzácná nemoc, že některé ty typy má možná jeden člověk z milionu. Kolik takových pacientů třeba u nás v současnosti je? Máte přehled?
1: My teď ve společnosti aktuálně máme 32 rodin a zhruba 40 dětí, kteří s touhle diagnózou vlastně jdou. A obecně platí, že se úplně tady tohle číslo v naší společnosti jako nezvětšuje, nezmenšuje, protože některé rodiny přichází, ale zase některé rodiny odchází.
0: Je to tak, že ten počet třeba v průběhu let narůstá, no nebo může narůst, protože se o té nemoci třeba neví a teď díky našemu rozhovoru doma možná někdo zjistí, aha.
1: Určitě ano, já i věřím, že je spousta pacientských rodin, které tu diagnózu mají, ale možná neměli odvahu nebo chuť pacientskou organizaci kontaktovat a navázat tu spolupráci, to se taky může stát.
0: Vy jste jednak tedy ze Společnosti pro mukopolysacharidózu, ale také jste hlavní metodičkou Centra provázení, tak jak spolu tyhle dvě organizace souvisejí, nebo co má každá jiné?
1: Společnost je vlastně zakládající organizací Centra provázení, kdy my máme v pacientské organizaci tak skvělé rodiče a tak skvělé příběhy, kdy nám rodiče vlastně na základě jejich zkušeností říkali, že jim chybělo na začátku cesty s diagnózou informace a podpora. A na tady tomhle mohlo vzniknout odborné středisko Centra provázení, kteří jsou po boku lékařů právě při sdělování diagnóz.
0: Vy sama máte třeba nějakou osobní zkušenost s někým, kdo má tuto nemoc, nemyslím prostřednictvím tedy Centra provázení nebo té společnosti, ale ve vašem okolí je to tady velmi vzácné, ale co kdyby?
1: Řada našich pacientských rodin se postupem času staly mými přáteli. Vy potom budete povídat dál o Davidovi, tak ten třeba se stal, první jsem byla jeho asistentka, pak jsem byla jeho kamarádka, teď už jsme kolegové.
0: Ano, posluchače čeká za chvíli reportáž o Davidovi, tím Davidem je David Fama. Když byste nám ho představila třeba ještě více, samozřejmě, že je to muž nebo mladík, který má tu nemoc MPS, jak byste se s ním třeba potkala?
1: Jako asistentka, kdy jsme spolu trávili jenom čistě čas a David je člověk, který se nenechal ovlivnit diagnózou tak, aby byla větší než je on. On je ten člověk, který dokáže dobře otevírat témata, dobře povídat o sobě jako i o tom člověku, který ten příběh žije, ale zároveň o odborníkovi, protože je to speciální pedagog a zaměřuje se na poradenství právě, který může motivovat další pacienty k tomu, aby nezůstávali jenom v roli toho pacienta, ale šli vlastně tím životem dál i s touhle zátěží.
0: My vám Davida Famu představíme za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď tedy byla naším hostem Petra Hajková, koordinátorka a krizová interventka Společnosti pro mukopolysacharidózu. Zítra tady máme Mezinárodní den MPS, jak se tahle nemoc zkracuje. No, co byste teď doporučila jako na závěr našeho povídání lidem, které ten náš rozhovor zaujal? Třeba i ne proto, že někoho takového znají, ale říkají si, co kdyby tamto děťátko třeba od sousedů se nám zdá nějaké divné. Tak co dál? Kam se obrátit?
1: Buďte opatrní v těch diagnózách, ale zároveň vždycky můžete se podívat na naše webové stránky, kde se dozvíte víc informací a nebojte se otvírat ty těžké témata, protože i sousedi a lidi v okolí kolem nás jsou moc důležití pro to, aby v tom naše rodiny nezůstávaly sami.
0: Uzavírá Petra Hajková, no a to těžké téma otevírá a bude v něm pokračovat také Český rozhlas Olomouc za chvíli.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

Už z vysílání Českého rozhlasu Olomouc víte, 15. květen je mezinárodním dnem vzácného onemocnění mukopolysacharidóza, zkráceně MPS. Řadí se mezi dědičné metabolické nemoci, u kterých správně nefunguje určitý enzym v buňce na podkladě vrozené poruchy. To vede k hromadění

0: škodlivých látek ve tkáních. Nemoc způsobuje malý vzrůst, problémy s orgány, kostmi, srdcem, dýcháním a nervovým systémem. Důležité je nevzdávat se, říká David Pham, student od doktorského programu na Olomoucké pedagogické fakultě, který se jako člověk s nemocí MPS rozhodl předávat své vlastní zkušenosti a pomáhat jiným.
1: Já jsem vždycky věděl, že jsem nějakým způsobem jiný oproti vrstevníkům, že mám nějaký fyzický limity, ale jako čistě o té diagnoze si myslím, že jsme se začali otevřeně bavit až jako s příchodem na základní školu.
2: MPS je několik typů, do které té skupiny patříte a co to znamená?
1: Já mám u Kupolse choroidózu typu 4A, což je, bych řekl, v mém případě jedna z těch asi nejlepších typů, co člověk může mít, protože já mám samozřejmě nějaké limity, co se týče jako těla, ale mám to štěstí, že hlava je jako v pořádku. Jelikož v tom člověk žije jako celý život, tak to asi jako ani nevnímá, že vlastně tak nějak tady jako jsem, tak funguji s těma kartama, co prostě mám jako rozdaný. Takže jak samozřejmě jsem dospíval a rostl, tak jsem se snažil nějakým způsobem co nejvíc osamostatnit. Jo, a s tím právě pak přicházely ty věci. Chci se pohybovat po tom městě, tak teda ten vozík. Chci se pohybovat samostatně, tak elektrický vozík. A prostě jsem se snažil hledat nějaký ty možnosti toho, jak být co nejvíc nesamostatnější a zároveň si vyrovnat ty intaktní společnosti. Já jsem měl to štěstí, že moje mamka mě vychovala v tom smyslu, že se člověk nemá jako nějakým způsobem liprovat a opakávat, ale prostě, když něco jako chci, tak si prostě zatím jít a hledat ty možnosti tak, aby to bylo pro mě co nejschůdnější.
2: Co považujete za největší překážku v souvislosti s MPS?
1: Určitě asi i ta dušnost je jedna z těch větších limitů toho mého zdravotního stavu, zároveň malý vzrůst, protože to je prostě věc, která mě nějakým způsobem limituje. Když něco potřebuju, tak si na ten vozíku stoupnu nebo se zvyhnu liftem. Popřípadě, pokud prostě to nejde, tak se řeknu někomu o tu pomoc. Podle mě je důležitý se jako nebát si říct, ale je důležitý znát ty limity toho, co vlastně zvládnu a nestrhat se kvůli tomu.
2: Jaký je život s MPS?
1: Náročný. Ale člověk tak jako se s tím naučí žít. Já ani nic jiného jako neznám, že právě život s MPS. Ale člověk musí nějakým způsobem furt být jakoby o krok napřed, furt musí přemýšlet, hledat ty cesty, zjišťovat si informace, jestli když jako někam chci jet, tak jestli je to tam bezbariérový, jestli se tam dostanu a tak podobně.
2: Když se potkáte s mladšími ročníky, které mají tuto diagnózu, co jim řeknete?
1: Aby nebyli furt doma a poznali ten svět, aby se trošku odpoutali od rodičů a prostě prosadili si tu svou.
2: Sledujete, jaké možnosti jsou právě, co se MPS týče v současné době?
1: Sleduju to. Každý, dejme tomu 5 let, do společnosti přijde nová generace dětí s Kupolsovou choroidózou. Já s nima mluvím, zároveň komunikuju s paní doktorkou Hájkovou o tom, tak nějak jako sleduju, jaký jsou tam ty možnosti. Vím, že je tady enzymatická léčba, která nějakým způsobem se snaží brzdit tu diagnózu nebo úplně zastavit, aby ten progres tam nebyl tak razantní, jako třeba umí vrstevníků, takže se to snažím takhle monitorovat. Zároveň se snažím hledat možnosti a technologie, jak co nejvíc zpříjemnit život i s tou diagnozou, či eliminovat prostě různé bariéry, ať architektonický nebo i digitální a tak podobně.
2: Říká David Pham z Olomouce, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

čtvrtek 14. a my se velmi těšíme na sobotu, kdy vás opět přivítáme v Pavelčákově 19 na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc v tomto roce. Začínáme v 10, lépe řečeno první prohlídka startuje v 10 hodin, poslední potom v hodin 16. Skupiny návštěvníků budou po 12, no a vy, pokud jste zdaleka, nejste si jistí, aby nebylo plno, využijte také možnosti rezervovat si místo přímo v té skupině v čase, který vám vyhovuje. Na webu Olomouc rozhlas.cz najdete jednak ten rezervační formulář, je to velmi jednoduché, a najdete tam také přehled toho, kdy vás vlastně budou provázet kolegové, moderátoři, redaktory Českého rozhlasu Olomouc, mezi nimi jsou Vítek Šoukal, Dita Vojnarová, Zora Ješková, Jirka Matiju a další. Takže podívejte se, rezervujte si případně, pokud potřebujete tu prohlídku, olomouc rozhlas.cz.

Kávovou sedlinu nevyhazujte, hodí se jako hnojivo, na peeling i na podporu růstu vlasů. Tak to je dobrá rada rubriky, která se jmenuje Babské rady. Vysíláme hned za chvíli.

0: Babské rady.
1: Kávová sedlina, lidově lager, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lager v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lager je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lager s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Socho na Bruntálsku ohrožuje i dostatek potravy pro zvířata. Sněmovna se vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. Disciplinární komise rozhodne o trestech pro slávisty Chorého a Důděru. Odpoledne bude převážně oblačno s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Extrémní sucho trápí také zemědělce a chovatele skotu na Bruntálsku. Podle nich nepomohl ani nedávný déšť. Pokud se situace nezlepší, hrozí, že nebudou mít dostatek krmiva pro zvířata.
2: Pokud ten dobytek nenakrmíme, neuděláme si zásoby na zimu, tak prostě budeme muset snižovat stavy, ale prostě asi nebude jiného řešení.
3: Michal Novák má živočišnou farmu v Rýmařově. Pokud bude sucho pokračovat, nebude schopný vypěstovat dost potravy pro svůj dobytek. Miroslav Trnka je klimatolog a člen týmu webu Intersucho.
4: V posledních letech jsou tyhle deficity takhle brzy na jaře relativně časté s tím, jak se nám posunuje začátek vegetační sezóny.
3: Dodává, že je zatím klimatická změna a v budoucnu může způsobit ještě vyšší počet hynu nově vysazených stromů nebo zemědělských plodin. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje.
5: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
0: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. Podle nich se koaliční politici pokoušejí rozmíchávat nenávist. Družina v základní škole Edvarda Valenty v Prostějově bude mít nové zázemí. Vedení města ji plánuje rozšířit pomocí obytných kontejnerů. Investice vyjde na necelých 6 milionů korun, dodává mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
6: Nový objekt bude přístupný samostatným vstupem z exteriéru a zároveň bude propojen se stávající budovou školy dvěma spojovacími tubusy. Napojení bude zajištěno na elektrické rozvody, přičemž pítko a umývadlo budou nově umístěny v chodbě stávajícího objektu v blízkosti sociálního zázemí.
0: Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie Tomáš Chorý a David Douděra si dnes vyslechnou trest od disciplinární komise. Oba hráči byli vyloučeni v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru. Včera oba z tribuny sledovali, jak tým v prázdném Edenu získal titul.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouká mírný jižní až jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháňky, během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Dolního Újezdu směr Ostrava pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný. krásné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 14. května a před námi ještě pokračování dalšího ledového dne. S ledovým mužem je už poslední v pořadí Bonifác, ale co se týče počasí, tak ta chladna ještě budou i v následujících dnech přetrvávat. A hlavně u víkendu, v sobotu a také v neděli. A možná je to docela dobrý tip na trávení volného času podívat se k nám do Českého rozhlasu v Olomouci, protože v sobotu máme den otevřených dveří, tak pokud byste nechtěli na nějaký výlet v tom dešti a chladu, tak přijďte k nám tady v naší budově v Pavelčákově 19. Je velice příjemně, můžete si od nás odnést také nějaké hezké dárečky a pokud byste si své prohlídky chtěli dokonce i zarezervovat, tak můžete. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz, tak se podívejte a v sobotu 16. od 10. hodiny se na vás budeme těšit tady v naší nové budově v Pavelčákově 19 na dni otevřených dveří. Možná, že ten následující čas ale můžete prožít také příjemně a to s hezkými písničkami Českého rozhlasu Olomouc, které vybírejte vy. Můžete je poslat všem oslavencům, těm, kteří dnes mají narozeniny. Nepředpokládám, že byste znali nějakého serváce, ale pokud ano, tak mu můžete poblahopřát k svátku a hlavně tedy všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. A mimochodem, pro vás, kteří jste se dnes narodili, právě na dnešek také připadá den narození Karla IV., český král a římský císař. Ano, narodil se právě 14. května roku 1316. Zora Jižková je u mikrofonu, zdravím vás všechny a těším se na vás. Krásně.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání. Zdravíme už první z vás, je to paní Jindřiška z Chropině. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, paní Zorinko, já vám přeju. Já vám děkuji za výběr písničky a celému rozhlasu posílám písničku taky. Já bych chtěla poděkovat dneska dceři má narozeniny Iveta Masíková z Roštění a Simoně podané do Chropině, do Ferdusu, jak se o mě starají a děkuji jim za jejich opatrování a za všechno, co pro mě dělají. A posílám tu písničku všem posluchačům celého rádia. Já totiž rádio mám, ale nemůžu to chytnout. Chytám jenom pro Brno. Takže posílám všem písničku a zdravíčko všem. Děkuju za výběr písničky, Zorinko. Ano. Jak budu moct zase se ozvu.
1: Tak jsme rádi, že přesto, že je to teď takové, že jste s námi s Českým rozhlasem Olomouc, tak děkujeme, že i v té nemocnici si na nás najdete chviličku a hlavně přejeme, ať se zdravíčko vrátí a zase brzy všechno v pořádku. Držte se, nashledanou. Paní Jindřiška z Chropině vybírala pěknou písničku, bude to Karel Gott, dáme si Čas růží. Písničky si můžete objednat, pokud nám zavoláte na telefon 221 555 444. Linka je v tuhle chvíli volná, tak neváhejte a vytáčejte to číslo k nám. Pokud byste chtěli poslat SMS-kový pozdrav, samozřejmě také můžete. A to SMS-kové číslo je 723 70 33 51. Těšíme se na vás.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky, které nestárnou, tak to jsou písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a já už teď vítám paní Marie z Olomouce je s námi. Dobrý den.
2: Hezké poledne, dobrý den. Přeji všem, kdo poslouchá Český rozhlas Olomouc a všem moderátorům a písničkou chci potěšit a také popřát k narozeninám paní Věře Morávkové do Jeseníku. Milá Věrko, hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu, spokojenost a radost vnoučat. Přeje ti švagrová Marie. A také zdravím bratra Lojzíka a přeji všem hodně zdravíčka. Mějte se hezky. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a připojuje se k blahopřání. Paní Marie z Olomouce byla s námi. Děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Paní Maruška vybrala pohádku o konvalinkách, dáme si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem a také SMS-kový vzkaz, který už tady máme na telefonu 723 70 33 51. Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chci vás moc poprosit o písničku Divoký horský tymián pro uzdravení. Písničku bych chtěla poslat také své mamince paní Mařence Recové do domova důchodců v Bohuslavicích a své vnučce Sofii Vybíralové k zítřejšímu svátku a vnukovi Matějovi Vybíralovi pro radost a aby se už co nejdříve uzdravil z dlouhé nemoci. Všechny zdraví babička Maruška z Olomouce. Tak, Divoký horský tymián. Ano, krásná píseň, ale jak víte, tak vždy přednost ve výběru písniček mají ti, kteří nám zavolají. Takže zkuste sebrat odvahu a vytočit 221 555 444 a pak písničku i vyberete. A krásný pozdrav všem posluchačům na 106,8 FM posílá Břeťa Píska ze Štítů, kde mají jen 10 stupňů Celsia. Tak to zvládněte.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A spolu s námi jsou písničky na přání a na telefonu právě v tuhle chvíli také paní Jindřiška z Choliny. Paní Jindřiško, dobrý den.
3: Velké díky pracovníkům fakultní nemocnice Olomouc, kardiooddělení budova 2. Všem doktorům, sestřičkám, všem. Jsou to profíci. Děkuji vám. Naschledanou.
2: Tedy na kardiochirurgii do Olomouce písničku posíláme s velkým poděkováním všem zaměstnancům a bude to Jarek Nohavica. Naschledanou. Paní Jindřiška z Choliny byla s námi. Já už přidávám další pozdravy, které jsou tady také na SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Krásné odpoledne všem posluchačům přeje věrný posluchač Jirka z Olomouce Stupkovi. Ať se moc daří, přátelé, to přeji všem z celého srdce Jiří z Olomouce. Pěkný hudební pozdrav letí také k dnešním narozeninám Juliánce Pohořelské do Šenova u Nového Jičína. Juliánko, všechno jen to nejlepší k narozeninám přeje teta Liborka. Blahopřejeme Juliánce Pohořelské a pěkný hudební pozdrav ještě posíláme také s přáním zdraví a štěstí třem oslavencům. Včera oslavil manžel 76 let, pan Oto Janečka, dnes dcera Eva Koutná 42 let a zítra jeden rok oslaví vnučka Marie Zapletalová. Jen to nejlepší jim přeje celá rodina z Jevička.
4: Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád.

0: písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.
1: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
2: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání v tuhle chvíli míří za paní Maruškou z Olomouce, je s námi. Paní Maruško, dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia a jsem tady teda osobně a chci vás moc poprosit o zahrání mé oblíbené písničky Divoký horský tymián od Žalmana Lohonky. A to teda pro svoje uzdravení a potom taky písničku posílám své mamince, paní Mařence Recové do domova důchodců do Bohuslavic a taky své vnučce Sofince Vybíralové k jejímu zítřejšímu svátku do Loštic a taky vnukovi Matějovi Vybíralovi pro radost, aby se už co nejdříve uzdravil, protože taky už je dlouho nemocnej. Všechny zdraví babička Maruška z Olomouce a všem samozřejmě písničku taky pro všechny posluchače rádia a děkujeme vám za všechno. Mějte se moc hezky.
2: Děkujeme moc. Máme kolem sebe hodně marodů. Je to nějaký náročný ten čas, vidíte?
3: Ano, ano.
2: Už by to chtělo trošku sluníčka a možná i nějaké ty dovolené prázdniny a prostě odpočinek.
3: No, tak.
2: Tak je moc fajn, že si necháte udělat radost i svojí oblíbenou písničkou. Držte se, paní Maruško, nashledanou.
3: Děkuju, mějte se, nashledanou.
2: Paní Marie z Olomouce pro své milé a blízké vybrala Žalmana a spol. Tuhle písničku posíláme také do České Vsi. A je to paní doktorce Ivance Gavlasové, která také dnes slaví narozeniny. Ivanko, přijmi moje blahopřání, ať se splní tvoje tajná přání. Moje přání shrne věta lásku, štěstí, dlouhá léta. Všechno nejlepší ti, Ivanko Gavlasová, přeje Helena. Blahopřejeme moc. Hudební pozdrav letí také paní Aleně Mikuličkové, která také slaví narozeniny. Milá Alenko Mikuličková, všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a také boží požehnání přeje Marie. Pěkná písnička pro radost a pro potěšení a dobrou náladu letí manželům Sedláčkovým z Křemačova. Posílá Marie Kolomazníková, zdravíme Sedláčkovi do Křemačova. A pěkný pozdrav letí také Evičce a Františkovi do Strukova, Janě a Jiřímu z Roštění, Robertovi z Olomouce. Já vám přeji, ať jste zdraví, vlaštovky si u vás hnízdo staví, štěstí, ať na vás dýchne a žádná písnička vám neunikne. Sluníčko, ať se na vás dívá z výšky a věneček si upletete z pampelišky. V noci, ať vás probudí noční linka a ve váze voní konvarinka. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme. No a teď už krásná předehra k téhle písni. Divoký horský tymián. Pavel Žalman Lohonka.

0: Český rozhlas Olomouc a Pavel Žalman Lohonka a teď už také paní Eliška z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zolinko, zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače, které písničky poslouchají, protože jsou krásné, a chtěla bych poděkovat za to, že prostě jste tu písničku vyhledala. Mm-hmm. Od vás děkuju.
0: Ano, ano. Takže Kamélie to budou, píseň Nečekej. Komu pak ji pošleme?
1: Já bych ji poslala svým kamarádkám, Martě, Lence, Dáši, Marušce, Ružence a manželům Zdeňkovi a Jiřince Lázničkovým. To je takové ten můj okruh, které to poslouchá. Ono by jich bylo víc, ale neposlouchaj.
0: Takže rozumím.
1: Chtěla poslat písničku.
0: Písničku rádi posíláme, zdravíme vás všechny, opatrujte se a krásný den. Paní Eliško, i vám do Olomouce, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: Tak já přidávám další pozdravy, opět SMS-kové. Písnička letí také pro milé manžele Rosypalovi z Moravského Berouna. Dnes je to krásných 60 let, co si řekli své ano. Do dalších společných roků manželům Rosypalovým přejeme co nejvíc zdraví, pohody, ať jsou stále spolu. Manželům Rosypalovým ze srdce blahopřeje neteř Ivana.

0: Kamery nám dospívaly. Tak pozor, my si teď v písničkách na přání dáme jednu krásnou vzpomínkovou písničku. Vy, kteří pamatujete školní výlety, které třeba byly i s kytarami, nebo jste jezdili na trampy, tak věřím tomu, že tuhle písničku určitě znáte, rádi si ji s námi zaspíváte. Vybírala a posílat bude paní Charlotte ze Zábřehu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu budeme hrát?
1: No, já jsem chtěla zahrát hlavně sobě a svému manželovi, tak pro potěšení. A tady všem chatařům, my jsme na chatě chataře v Pivonině a celé vlastně vesnici v Pivonině.
0: Mm-hmm. A je tam krásně? Užíváte si to hezky?
1: Je to pod mrakem takový, jako fouká studený vítr, není to zase moc, no, nic moc, ale...
0: Ale je pohoda, je pohoda, ne?
1: No, však právě.
0: No, a to je důležité. Děkujeme, že jste si udělali čas i na písničky Českého rozhlasu Olomouc. A písničku vám na chaty do Pivonína posíláme a také paní Charlotte a manželovi. Jak se jmenuje manžel?
1: Josef.
0: A panu Josefovi. Zdravíme vás oba, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A písnička letí také pro manželé Rosypalovi z Moravského Berouna. Před 60 lety si řekli své ano. Do dalších společných let co nejvíc zdraví, pohody a spokojenosti přeje neteř Ivana. A písnička letí i pro pana Vojtu Vařeku z Obectova. K dnešním narozeninám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a lásku. Milý Vojto Vařeko, blahopřeji Novákovi.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční, v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání jsou tady pro vás a s vámi pan Jiří z Litovle. Dobrý den, vítejte.
4: Krásný dobrý den vám přeji, paní moderátorko, přeji to všem pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc a přeji to všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Všem přeji krásný 14. májový den. Tenhle hudební pozdrav posílám jednak vám a vám do redakce a posílám to posluchačům a přeji jim krásné prožití čtvrtečního odpoledne a čtvrtečního podvečera a posílám to paní Mileně Dobrounová, Hance do Moravského Berouna, Elišce do Václavova, Milace do Přáslavic, Lidušce do Olomouce, Haničce do Olomouce a Laďovi do Tovačova. Všem vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a radosti. Mějte se všichni moc a moc hezky, dávejte na sebe pozor, buďte šťastní, buďte veselí. Hlavně zůstaňte zdraví.
3: Ano.
4: Děkuji vám všem a hezky den.
3: To zdraví, ale také ten úsměv na tváři, to vše na prvním místě. Děkujeme za krásné pozdravy a písnička i pro vás. Ať se daří, pane Jirko. Naschledanou. Tak dáme si písničku Goodbye My Love, Goodbye, Demis Russo bude zpívat a posíláme ji také všem šuplíkářům, pan Robert z Olomouce. Krásný pozdrav posíláme pro Marušku Starovou z Boříkovic. Milá Maruško, písničku posílá Maruš a k nádherným narozeninám hrajeme paní Věrce Tamerové z Bouzovského domova seniorů. Paní Věrušce Tamerové, přejeme vše krásné do dalších let. Přeje milující rodina Vyjídáčkovi Věrušce Tamerové. Blahopřejeme a posíláme velkou pusu.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání teď míří do Břidličné. Paní Jiřina se k nám dovolala. Dobrý den, paní Jiřinko, komu budeme hrát čtyři tenory?
1: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a prosím, zahrajte Zdence Kýrové, Marušce Kryšťákové z Břidličné, které připravili hezké odpoledne pro seniorky oslavu Den matek, za což jim všichni moc děkuji. Všechno.
0: Krása. Určitě jste si to moc krásně užili v Břidličné oslavu.
1: Ano, byla tam pohoda, radost, natancovali si za...
0: A tak to je důležité, pobít spolu a trošinku si to užít. A tak vám přejeme, jak máte krásné i další dny a co nejvíc pospolitosti.
1: Ano,
0: a písnička pro vás, pro všechny. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Jdi za štěstím. No, to je písnička, kterou si dáme od čtyř tenorů. Jinak ji znáte také v podání Karla Gotta a i to společenství Prima lidí. Tak to je také součástí té cesty za štěstím. Tak si písničku užijte. Ještě jeden vzkaz přidám. Zdravím všechna děvčata z Rybníčku. Poslouchám písničku všem, nebo posílám písničku všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Zdravím také svoji milovanou sestru Jarušku Teglovou, se kterou jsem u lékařů. Pozdravuje Jitka.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: V písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc je teď s námi ještě pan Milan z Uničova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, srdečně vás zdravím, přeju dobrý den celému Českému rozhlasu Olomouc a službě, která dneska má. Jinak chtěl bych nechat zahrát písničku Zdeničce Pavelčíkové a potom svojí mamince. Ona Zdenička Pavelčíková ví, kdo jsem, takže ji hrají. A všem lidem, kteří si hrají vlastně tady na rozhlase Olomouc, vám přeji krásný, pěkný den a příjemnou službu. Zorinko, mějte se pěkně a děkuji za vybrání písničky.
1: Děkujeme za krásné vzkazy a přání, určitě potěšili. A my posíláme Zdeňka Krásného a Stříbrný měsíc. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

Co se děje? To si poslechnete v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Olomouc za 3 minuty ve 13 hodin. A nezapomeňte, že hned poté už vás čeká Alex Minářová a luxusní host Michal Pavlíček, kytarista, hudební skladatel. Pěkný poslech. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return.
1: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kauzu defibrilátorů v olomoucké nemocnici prověřuje i Všeobecná pojišťovna. V Mikulovicích na Jesenicku dokončují obnovu hřišť poničených povodní. Hokejista Martin Nečas pomohl Colorado k postupu do finále východní konference NHL. Zítra čekáme zataženo až oblačno, přeháňky a maximálně 16 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje operace ve fakultní nemocnici Olomouc. Inspektoři se zajímají o stovky implantací defibrilátorů, které šetří také policie. Podle ní přístroje na kontrolu srdečního rytmu mohli dostat i pacienti, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie v kauze zatím nikoho neobvinila. VZP podle mluvčí Viktorie Plívové bude mít předběžné výsledky revize na podzim. Obyvatelé Mikulovic na Jesenicku budou mít brzy dvě staronová hřiště. Nahradí sportoviště, která předloni poničila povodeň. Investice si vyžádá zhruba 3,5 milionu korun. Obec podle starosty Romana Šťastného z hnutí STAN využije dotaci.
5: Jedno bylo víceúčelové hřiště, které jsme měli při základní škole, kde jsme měli zničený povrch a oplocení, takže to se v tuto chvíli už ten nový povrch tam je. Čekáme na nové oplocení, které by mělo být v nejbližších dnech hotovo. Další je hřiště v Zátiší, které bylo podobně, kde se dávaly nové povrchy, nové dopadové plochy a čekáme už v podstatě také jenom na oplocení a terénní úpravy kolem toho.
3: Karviná využije trnková roští z Valašska při vzniku nového inhalatoria. Radnice se inspirovala v sousedním Polsku, kde jsou takzvané kradeční věže velmi populární. Po hustých a pevných větvích bude stékat solanka a vytvářet léčivý opar. Stavba konstrukce začne už tento měsíc. Při stlačování trnkového roští musí být pracovníci opatrní, říká hlavní stavbedoucí Lukáš Horuta.
6: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. Ty trnkové větvičky mají spoustu trnů, budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus na to ještě nevím.
3: Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Památka pak byla zavřená kvůli zajišťování stop a částečné opravě oltáře, ve kterém byla relikvie uložená, říká děkan kláštera Dominikánů Pavel Maria Majer.
7: Ten samotný relikviář jsme nechali v té podobě, aby návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen zloděj, který to udělal.
4: Sport.
3: Martin Nečas přispěl dvěma asistencemi k výhře hokejistů Colorado nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a postupu do finále západní konference NHL. Jeho tým ovládl sérii druhého kola playoff 4-1 na zápasy. 27-letý český hokejista byl zvolen druhou hvězdou středečního utkání.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Přerovsku v obci Tovačov havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: I když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový, no.

0: protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou. A my jsme se potom spřáteli a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak... Myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete... Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku, ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata a potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký na prd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo. To se podařilo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jim krásným hlasem, hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let. Jo. A nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně. Já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám. Jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak že... jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdraví.

0: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Se snáší déšť s tmou se.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvojalbum. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok. A zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže, ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný. No.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívka venka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Jeskyně na Pomezí čeká rozsáhlá oprava. Do podzimu budou uzavřené. První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji. Zájemci můžou přispět do nových knih Olomoucké univerzitě a nemocnici. Zítra má být zataženo až oblačno. S přeháňkami naměříme až 16 stupňů. Hezké odpoledne vám. U zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku se zhruba na půl roku uzavřou. Čeká je totiž rozsáhlá modernizace elektroinstalace, kterou předloni poškodily záplavy. Jeskyně budou návštěvníkům přístupné naposledy tento víkend. Pak se areál uzavře. Opravy potrvají do listopadu, řekl to mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Podle něj práce není možné dělat mimo turistickou sezónu kvůli ochraně netopírů. Energetická společnost ČES připravuje stavbu prvního jaderného modulárního reaktoru v Moravskoslezském kraji. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka za ANO už běží příprava několika vhodných lokalit. Mezi nimi jsou Dětmarovice na Karavensku.
2: Malý modulární reaktor na Ostravsku je skutečně tématem dnes, takže já dělám všechno pro to, abychom to dobře připravili.
3: Říká vicepremiér Karel Havlíček z ANO. Podle hejtmana Josefa Bělici z ANO chystají kromě bývalé elektrárny v Dětmarovicích ještě další vhodné pozemky.
4: My už dnes máme stanoviska několika obcí, které to velmi podporují.
3: Silnou podporu přípravě malého modulárního reaktoru má zastupitelstvo Moravskoslezského kraje odhlasovat na červnovém zasedání. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci připravují dvě knihy k významným výročím. 130 let totiž oslaví fakultní nemocnice a univerzita si připomíná 80. výročí od svého obnovení. Zájemci mohou do publikací přispět fotografiemi z rodinných alb.
5: Podle zástupců vydavatelství tak chtějí zdokumentovat každodennost, autenticitu i zábavné momentky, které zachycují každodenní život ve fakultní nemocnici, místa či oddělení, která už neexistují, neoficiální fotky z kolejí, brigád, výletů, studentských recesí nebo míst studentského setkávání. Fotografie můžou lidé propůjčit nebo darovat ve fyzické i elektronické podobě do 30. června. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Muzeum Komenského v Přerově dnes začíná nová výstava zaměřená na 50-leté výročí otevření městského kina Hvězda. Vedoucí biografu a autorka expozice Svatava Měrková se na ní snaží představit především vývoj filmové techniky. Na výstavě proto nechybí například prezentace historických projektorů.
6: Je tady takzvaný maltéský kříž, je tady prisma, což vlastně je takové srdce projektoru, které bylo ať už v těch původních lampových projektorech s xenonovou výbojkou, které byly u nás, a pak je nahradil vlastně laserový 4K projektor Christy. Jsou k tomu různé popisky, takže si myslím, že na své přijdou jak ženy, tak muži, i techničtí, vyloženě fajnšmekři.
0: Sport.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek nesouhlasí s vyřazením Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru Slávie. I proto je kouč zařadil do předběžné nominace na mistrovství světa. Pražský klub oba reprezentanty potrestala za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým a Douděrou údajně dobré zkušenosti a trest považuje za přísný. Dodal, že se za ně postavili i spoluhráči.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírený jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě nehody máme hlášené na dálnici u Olomouce směrem na Prostějov a opatrně také u obce Skřípov na Prostějovsku, kde havarovalo osobní auto.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Sportu se dotkneme i v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a budeme se věnovat olomouckým hokejovým posilám. No a tak trošku zasportovat by myšlenkově si s námi můžete také vy za chvíli, protože otevřeme hřebíky, náš vědomostní kvíz na telefonu 221 555 444. Richard Pachman, hudebník, výtvarník, multiinstrumentalista, slavil 60. narozeniny, slavil i v Českém rozhlase Olomouc a nechal tady pro vás krásnou knihu a také CD Vůle žít. Album, které obsahuje celkem 18 skladeb, z toho úplné novinky. No a kniha Vůle žít, povídky a zamyšlení nad současným světem, silné životní osudy a témata. To je kniha Richarda Pachmana, je tady pro vás. Je tady také kniha Muž, který našel klid od nakladatelství Kazda a je to o chvílích, kdy už nechceme nic dohánět ani dokazovat a chceme jenom jedno jediné, nadechnout se a vrátit se zpět sami k sobě. Věřím, že tahle kniha by potěšila nejen nejednoho muže. Máme tady i další CDčka s hudbou i literární tvorbou Českého rozhlasu Olomouc a už se na vás těšíme. Pojďte s námi soutěžit. Zdraví od mikrofonu Zora Ješková.

nešťastný a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pád do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a pro vás je tady volný také telefon 221 555 444. Cen je tady celá záplava, jsou to hned dvě knihy, jsou tady CDčka, je tady tričko, je tady blok s propiskou Besipu, to triko je dámské bílé s logem Českého rozhlasu. Prostě je z čeho vybírat, tak pojďme vstoupit do hry. Dnes je tady s námi jako první kdo, dobrý den.
3: Dobrý den, staví vás Zdena z Holubic.
2: Dobrý den, paní Zdeničko, vítejte v naší soutěži. Tak dnes první, to znamená všech 10 otázek, je vám k dispozici, takže je to na vás. Čím chcete začít?
3: 10.
2: Otázka číslo 10. Tak já se ptám na jednu zeleninu, která je docela známá. Ten správný název je reveň kadeřavá, ale známější je pod jiným názvem. A ten známější název je reveň kedluben, nebo reveň rebarbora, anebo reveň kapusta. Co myslíte?
3: Kapusta.
2: Reveň kapusta, říkáte, že to je. Reveň kadeřavá, reveň rebarbora, paní Zdeničko. Jauvajs. Určitě vám rebarbora roste někde na zahrádce nebo na dvorku.
3: Neroste, nemám.
2: Jajaj, škoda. Zasadit, je to velice, velice zajímavá rostlina. Tak děkujeme za hru a příště těšíme se. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc pokračují. S kým na telefonu? Dobrý den.
4: Omlouvám se, takže dobrý den. Teď je to František Zenušovic.
2: Ano, František, vítejte.
4: Ano, děkuju, protože nevím, jestli jsem byl slyšen nebo ne. A to je jedno. Teď byla ta otázka s tím
2: byla
4: o tou revení.
2: Desítka, jako, byla desítka, takže desítka. Od jedničky do devítky.
4: Tak já zkusíme třeba tu čtvrtku, prosím.
2: Otázka číslo 4. Latinský název pro plíce je za A hypotalamus, za B pulmo, za C larus plíce.
4: No, zkusím tu Cčko.
2: Larus, říkáte, že jsou plíce.
4: Je to špatně.
2: No, a co pulmo, to vám...
4: Aha, to budu vidět,
2: pulmonární.
4: No. Ačko je mozek, něco s mozkem.
2: A jasně,
4: to vím, no.
2: Takže pulmo jsou plíce.
4: Nevadí, tak to jsem se poučil příště, příště. Je to hra. Držím palce,
2: nashledanou, mějte se hezky a pokračujeme s kým v hřebících. Dobrý den, kdo pak nám volá?
5: Dobrý den, zkouším to znova, prostě ob Honza.
2: Zkuste, pane Honzo.
5: A dáme devítku.
2: Číslo 9. Otázka se ptá, co to je vozembouch. Za A stavební náčiní, za B špalek na sekání dřeva, za C hudební nástroj.
5: Tak je to za C.
2: Vy jste ani neváhal, tak
5: no,
2: co vám dáme? Pošleme vám další poklesk. Ano, je to tak? Pojďme dál.
5: Jedna.
2: Otázka číslo 1. Právě 14. května byla podepsána Varšavská smlouva. Zdali pak trefíte rok? Byl to rok 1955 nebo za B 1966 a nebo za C 1968 Varšavská smlouva?
5: Myslím si, že to bylo 68.
2: Varšavská smlouva, že byla podepsána v roce 1968.
5: No, byla 55.
2: Jauaj! No jasně, proč jste to neřekl?
5: No právě.
2: No právě.
5: Magické číslo 68.
2: Ano, ano. Děkujeme za hru a těšíme se příště. Naschledanou, mějte se hezky. Hřebíky teď míří za kým a kam. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarko, Olomouc.
2: Dobrý den, paní Jarko. 2, 3, 5, 6, 7, 8.
6: Tak 7.
2: Otázka číslo 7. Budete-li v létě cestovat do severní Makedonie, pak zřejmě navštívíte které město, které patří Makedonii. Jenom jedno z těch tří patří Makedonii. Makedonii patří buď za A Sarajevo, nebo za B Drač, anebo za C Skopje.
6: Drač.
2: Drač patří Makedonii podle vás? Tak já říkám, respektive náš počítač, ne, drač je v Albánii, je to Skopje. Děkujeme, nashledanou. A pokračujeme s kým na telefonu Hřebíků. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr.
2: Pane Petře, zdravíme. A odkud voláte?
7: Já volám se Zlína.
2: Vítejte při poslechu 2, 3, 5, 6, 8.
7: Osmičku zkusíme.
2: Tak, tady se ptáme, jaké zvíře se skrývá pod názvem dželada hnědá? Dželada hnědá je za A antilopa, za B šelma nebo za C opice?
7: Já si myslím, že je to opice.
2: A myslíte si to naprosto správně. Ano, první bod je váš. Tak, zkusíme dál.
7: Kolik jsou ještě ty volné?
2: Máme tady 2, 3, 5, 6.
7: Tak trojku.
2: Otázka číslo 3. Zápisky z mrtvého domu. To je ruská klasika. Od koho? Od Dostojevského, Puškina nebo Majakovského?
7: Já si myslím, že to od...
2: Pojďme.
7: Dostojevského.
2: No jasně, ano. Fyodor Michajlovič Dostojevský, slavný román Zápisky z mrtvého domu. A do třetice?
7: Pustíme pětku.
2: Tahle otázka se ptá, co vyjadřuje cizí slovo segregace. Segregace znamená za A oddělování, nebo za B poskočení, a nebo za C protahování. Segregace.
7: Já si myslím, že toto oddělování.
2: A tady je to naprosto jasné. A už je také jasné, že tady máme výherce a je to pan Petr. Blahopřejeme. Díky za krásnou hru a předáme vás do režie. Vyberte si dáveček.
7: Děkuji a hezký den přeji.
2: Děkujeme také. Naschledanou. V tuhle chvíli už nám zbývají pouhé dvě otázky a to na výhru nestačí. Takže posunujeme je do dalšího kola, stejně tak i ceny, které tady zbývají a zůstávají, a budeme se na vás těšit opět po 14. hodině.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Jednou z prvních oznámených posil hokejové Olomouce se stal útočník Martin Štohanzl. Ten loni bodově táhl prvoligový Kolín a teď by to samé chtěl předvést i v extralize. Více uslyšíte za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javořížských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem Vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní

Petr Mouka, skupina Šalom, taková hezká hudební vzpomínka. Dohrála tahle kapela přesně ve 14 hodin a 30 minut tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. V tom čtvrtečním, sice chladném, ale přece jen nám místy prosvítá i sluníčko. Ostatně, jak se to s tím počasím bude dál vyvíjet, oni, ti ledoví muži, budou ještě přetrvávat i v těch následujících dnech. My se na všechno zeptáme

0: Kromě meteorologů přidáme i výhled na víkend ve dni v kraji po 17. hodině, ale protože už teď je jasné, že ten víkend nebude nic moc a v sobotu i v neděli má také pršet, tak možná pro vás takový ideální program přijít v sobotu sem k nám do Českého rozhlasu v Olomouci na den otevřených dveří, který startuje už v 10 hodin dopoledne. Moc se na vás těšíme, budete si moci prohlédnout naši novou budovu v Pavelčákově 19, vyzkoušet si práci s rozhlasovým mikrofonem, podívat se, jak v počítači zobrazen vypadá váš hlas, pokud si něco namluvíte na mikrofon, no a také si od nás odnesete hezký dáreček. Může to být docela příjemná víkendová sobotní aktivita, nejen pro vás, ale také pro vaše děti. Podívejte se a zarezervujte si místo na prohlídkách na našich webovkách Olomouc rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: No a teď už se pojďme věnovat olomouckému hokeji a hokejovým posilám. Pravda, hokejová Olomouc se v přivádění nových hráčů s ohledem na svůj rozpočet musí chovat docela pragmaticky. Vyhlíží si hráče v perspektivním věku a nabízí jim roli, kterou by ve stávajících týmech nedostali. A to je i případ útočníka Martina Štohanzla z Hradce Králové, který ale loňskou sezónu odehrál převážně v Maxalize v dresu Kolína.
2: Ta nabídka vlastně tady z Olomouce byla zajímavější pro mě. Vím, že v Hradci by třeba ta role nebyla taková, jaká by mohla být tady. Člověk už je tam trošku zaškatulkovaný. Víceméně za ty sezony v Hradci jsem se jako nehnul ze třetí, ze čtvrtý liny. A když člověk potom dělá jenom ty věci, které jsou jako na jistotu, tak prostě se moc jako neposouvá dopředu. No. Takže jsem rád, že vlastně můžu zase dát ty své kariéře trošku jako jinačí náboj.
3: Říká 26-letý útočník Martin Štohanzl, který v organizaci Hradce Králové strávil takřka celou svou dosavadní kariéru. Přestupem do Olomouce si polepšil finančně, ale důležitější je podle něj to, že by měl dostat větší prostor na ledě a důležitější roli v týmu.
2: Ta finanční stránka je samozřejmě příjemná, že jo? Nebo je to zase nějaký posun dopředu, ale je to primárně hlavně o té roli, protože v Hradci bych ten prostor třeba nedostal takový. Samozřejmě tady taky nikdo vám neslíbí nic, jako že to dostanete, musíte z toho vyhrát. Ale i vzhledem k tomu, jako když jsem viděl ty příběhy těch kluků, kteří sem vlastně přicházeli, takže to je takový další jako mezikrok v té kariéře.
3: Připomněl osudy Petra Fridricha, Michala Kunce nebo Jakuba Siroty z minulých let, kteří se v Olomouci stali tahouny a vybojovali si ještě lukrativnější angažmá. Štohanzl zatím na velký extraligový průlom čeká a přibrzdila ho v něm možná i sezóna 2023-2024, kdy si odpikával 10měsíční trest za dopingový nález.
2: To bych nepřál ani svýmu nejhoršímu nepříteli. Jako o tom prostě my jsme žili v podstatě z týden na týden. Každý týden vám někdo řekl, že za měsíc to bude vyřešený. A takhle to trvalo 10 měsíců. No. Na všem zlým je něco dobrýho. No. To, že jsem nehrál, tak mi zase ukázalo trošku jinačí dveře, kde se dá ještě zlepšovat. A když jste zavřený vlastně na zimáku s dvouma pomalu nejlepšíma hráčima z týmu, tak se strašně posunuli. Že my jsme dělali furt dovednosti, furt jsme dělali power skating a střelbu, takže z toho ohledu určitě jsem se jako posunul dovednostně.
3: A zatímco tehdy se posouval pouze po boku stejně potrestaných Kevina Klímy a Grahama McCormacka, v uplynulé sezóně pomáhal posouvat celý tým Kolína v Maxalize. Stal se bodovým lídrem a tahounem týmu, který posunul kozly na nečekané druhé místo v základní části a nakonec až do semifinále playoff.
2: Jsem rád, že vlastně jsem se takhle jako omlátil trošku v tom Kolíně a i v té roli hlavně. Pak člověk vlastně nese v podstatě tíhu celého toho týmu, že má jako tu zodpovědnost na sobě. No, to bylo pro mě asi nejdůležitější, že pak ve všech těch situacích se na mě spolehalo. Není to úplně jednoduchý níst vlastně tu tíhu toho týmu. No, to je asi takový jako hlavní, co si odnáším z té minulé sezóny.
3: Všechny zmíněné zkušenosti by chtěl Martin Štohanzl zúročit v následující sezóně v Olomouci. Nahané s nejnižším rozpočtem v soutěži sází chytře právě na perspektivní hráče, kteří by jinde nedostali odpovídající prostor a kteří by mohli výkonnostně vyrůst. Svědčí o tom i další příchody útočníků Michala Vitoucha, Jakuba Kose nebo Daniela Herčíka. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: obyčejnou ženu.
1: Pokud se podíváte na webové stránky Českého rozhlasu Olomouc na olomouc.rozhlas.cz, tak tam mimo jiné, mimo aktuálních informací najdete také tipy na výlet. Třeba takový zámeček Svatý Hubert, je to velice půvabná památka, ale najdete tam také tipy z Olomouckého kraje. Třeba takové, které ve svém vysílání nabízí a v putování od Prajedu na Hanou náš kolega Mirek Kobza. A on vás tentokrát rozhlasové pohlednici zavede do Mladče. Mladeč to jsou totiž nejen pozoruhodné jeskyně, ale také vesnice, kterou bezesporu můžeme považovat za jednu z nejstarších na Moravě. A tak si o ní za chvíli povíme víc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
3: Rozum schová nikam.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc je s vámi. Pojďme cestovat. Mladeč bude dalším cílem putování od Pradědu na Hanou s Mirkem Kobzou. Vydáme se nejen do jeskyní, ale hlavně do dějin samotné obce.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Mladeč je vsí obecně známou, zejména díky zdejším jeskyním. Vesnice však má svou historii a začala ji psát mnohem dříve, než někdo vůbec tušil, že by zde nějaké jeskyně někdy mohly být. A nebyla to historie zanedbatelná. Nejstarší osídlení zdejšího kraje ovšem máme potvrzeno právě z jeskyní. A bráno doslova je Mladeč nejstarší vesnicí obývanou moderním člověkem vůbec. Nálezy nám potvrzují, že pradědeček Kromaňonec řádil v mladických lesích už téměř před 40 tisíci lety. Pozoruhodné jsou ovšem další zprávy o našich dávných předcích. A to týkající se slovanského hradiště na ostrohu vrchu Třesína přímo nad dnešními jeskyněmi, kterému se odjakživa říká Plavatisko. Bližší informace o tomto místě v literatuře sice chybí. Archeologická zpráva z roku 1928 však tvrdí, že tady bylo nalezeno 12 koster dospělých lidí a 3 dětské lebky. Lebky prý byly obloženy kameny a u nich byly nalezeny esovité závušnice z bronzu a olova. Dále se pak měly najít i popelnicové nádoby zdobené vlnovkou. Když se přesuneme do dob historických, víme, že Mladeč patřila k biskupským statkům spravovaným z Mohelnice. V roce 1350 se objevuje v listinách jistá Markéta z Mladče a už v roce 1371 je zdejší vesnice připojena k úsovskému panství. Obec však byla nadále pronajímána různým manům, kteří si právě na místě někdejšího hradiště měli údajně postavit malou tvrz či nějaký hrad. V dobových listinách se sice mluví poměrně často o této stavbě, žádné zbytky se však do dnešních dnů nedochovaly. V roce 1830, když tudy procházel historik Řehoř Volný, však byly prý rozvaliny ještě znatelné. Součástí úsovského panství byla vesnice až do konce patrimoniální správy. I díky tomu byl na katastru Mladče v lese Doubrava za řekou Moravou postaven už v roce 1690 lovecký zámeček. Kolem nějž později vznikla malá osada Nové zámky. Už v 16. století ale jezdili do Doubravy lovit i korunované hlavy, třeba císař Maximilián či Rudolf se svým bratrem Matyášem. Už tehdy zde byl postaven malý letohrádek a později právě kolem zámku vyprojektoval architekt Hartmut proslulý lesní areál, který dodnes obdivují turisté. Vraťme se ale do Mladče. Už v roce 1407 je na mlýnském náhonu u obce zmíněn mlýn a kromě toho byli místní obyvatelé hlavně zemědělci. Sídlila zde však i panská hájovna a příležitostně zdejší lidé v lese pálili vápno. V roce 1877 měla Mladeč vlastní školu, farní správu pak vykonával kněz z Měrotína. V roce 1826 byly při těžbě kamene pro výstavbu silnice objeveny mladecké jeskyně. Původní jméno Bočkova díra dostali po Bočkovi z Kunštátu. Zpřístupněny veřejnosti však byly v jeskyně až

0: v roce 1918. Mladeč má překrásné okolí, kterým se člověk může toulat týden a stále najde pozoruhodnosti, jež ho nenechají chladným. Samotná obec je na památky poměrně chudá. Kromě malé kapličky svatého Eustacha z roku 1932 v severní části obce a několika křížů turistu zaujme hlavně novostavba zdejší kaple svatého Floriana a svaté Barbory, která byla vysvěcena v roce 2003. Pozoruhodný je rovněž pomník padlým ze světových válek, který je vidění na návsi, a také lípa svobody, vysazená v roce 1918. Až se sem vydáte, rozhodně si projděte i obec Mladeč, třeba předtím, než navštívíte zdejší prosluhé jeskyně. Stojí to rozhodně za to. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Mladče, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Jiří Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pavol Habera, kterého ještě vystřídá ABBA, švédská čtveřice. No a pak už nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Podíváme se mimo jiné i do Prosenic, prý jsou tam ohroženi chránění živočichové. Tak vám povíme proč.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Ekologům vadí stavba protipovodňových opatření u Prosenic. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. Olomouce čeká divadelní flóra. Během 10 dnů nabídne 60 událostí. Zítřejší počasí má být zatažené až oblačné s přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany Přerova. Podle ekologů ale akce nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři to odmítají.
7: Ledňáček říční, vydra říční nebo mník jednovousí. To jsou ohrožení živočichové, kteří podle Gity Matláškové z organizace Arnika u Prosenic žijí. Teď je ohrožují bagry vodohospodářů.
8: Se tady zasahuje bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
7: Ekologové požadují, aby povodí Moravy stavbu přerušilo. Podle jeho mluvčí Jany Kučerové k tomu ale není důvod.
9: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu.
7: Za stavbu záchytného profilu povodí Moravy zaplatí 80 milionů korun. 6 miliony přispěje i město Přerov. Obyvatele má ochránit až před 50letou vodou. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Ministerstvo financí ode dneška lidem znovu nabízí státní dluhopisy. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Na výběr jsou tři typy. Fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
10: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které je potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
6: Písečná na Jesenicku investuje do solárních panelů, umístí je na obecní úřad a také na budovu domova pro seniory. Vedení obce věří, že tím ušetří na energiích. Investice si vyžádá zhruba 4 miliony korun, říká nezávislý starosta Písečné Jan Konečný.
11: V době, kdy jsme si takhle rozhodli, tak jsme chtěli využít nabídky zase jiného dotačního programu a abychom snížili náklady na spotřebu energii v budově obecního úřadu a v domě s pečovatelskými byty, kde máme 12 bytů, je tam nějakých asi 14 seniorů a fotovoltaika je za necelé 4 miliony daně.
6: Do Olomouce se chystají divadelní soubory z Česka i zahraničí. Od pátku do příští neděle se představí na festivalu Divadelní flóra. Nabídne asi 60 akcí, mezi nimi činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty nebo desítky besed. Do Olomouce dorazí umělci z 9 zemí. Letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnován památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla.
5: Sport.
6: Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu. Oznámil to Český svaz ledního hokeje.
5: Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déště nebo přehánky. Během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: V Prostějově v ulici Vrahovická havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Spoustu zajímavého pro vás máme i v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tak například se budeme věnovat jedné velmi vzácné chorobě a také navštívíme, a to už za malou chvíli, Muzeum sklářství v Raputíně, které se brzy dočká důstojného zázemí, které by mohlo opět oživit dávnou sklářskou tradici. Podrobnosti přidáme už za chvíli a dobrý poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, míříme do Rapotína. Sklářské muzeum v Rapotíně na Šumpersku si už našlo své stálé příznivce, a to i díky mnoha akcím, které oživují tradice sklářského řemesla. Nyní se zde buduje důstojné zázemí. Více už poví starosta Bohuslav Hurec z Hnutí ANO.
1: Rapotín jakožto sklářská obec v minulosti obnovila a hlavně připomněla tu historii našich bývalých skláren, které tedy zanikly v roce 2009. Ve spoustu lidí, kteří žijí v Rapotíně, to zanechalo takovou pachuť, a proto jsme se snažili obnovit aspoň v rámci sklářské expozice tady tu památku, což se podařilo, a v letošním roce bychom chtěli našim starým i novým budoucím sklářům připravit dílny. Ten projekt se nazývá Novostavba řemeslné dílny Rapotín. Součástí tady tohoto projektu, který se již realizuje, je vytvoření prostoru, kde skláři budou provádět ukázky výroby sklářských výrobků. A jedna samozřejmě bude tam i kapacitní zázemí pro ně. A v neposlední řadě samozřejmě umožníme návštěvníkům nejen muzea sklářského, ale samozřejmě i tohoto prostoru praktickou možnost zkusit si vůbec vyrobit ten výrobek a popřípadě si ho i odnést domů, a učiníme zadost, bych řekl, památce sklářům, kteří tady dost výrazně zanechali stopu v naší obci, a proto jim chceme i tímto poděkovat.
2: Ono vlastně probíhaly různé akce v areálu toho sklářského muzea, spíš teda před ním, kde vlastně se foukalo sklo, byly tam ukázky toho, co se tady kdysi vyrábělo a tak dál. Čili je to vlastně, když to řeknu, důstojné prostory tady pro tyto akce, protože kolikrát to bylo třeba na podzim a už nebylo to počasí úplně skvělé, takže toto by se tam vlastně mělo provozovat.
1: Máte pravdu, a ten prostor chyběl, sklářské muzeum má určitou kapacitu, kterou už jsme nebyli to schopni rozšiřovat, a tento prostor by měl právě rozšířit a umožnit většímu množství návštěvníků se podívat, jak vlastně se ty sklářské výrobky připravují, vyrábí, a vidět opravdu skláře v akci.
2: Součástí této řemeslné dílny by měla být i sklářská pec, která bude teda, asi jak jsem pochopil, v té první části využívána jenom právě v době tady těchto ukázek. Je třeba do budoucna možné, že by tady vznikla manufakturka, tak jak to někde bývá, vzpomínám Brno pod Pradědem, kde takováhle manufaktura je, kde se opravdu sklo zase vyrábí, kde prostě šikovní lidé foukají umělecké předměty, krásné poháry. Může se stát, že třeba by se i toto mohlo vlastně proměnit a že by, dá se říct, ta sklářská tradice zase po letech žila.
1: Je to dobrý nápad, a já samozřejmě vám odpovím následujícím způsobem. Je to všechno o lidech, o tom, že ti staří zkušení skláři naučí ty nové skláře jejich umu, takže v tuto chvíli jsme ve fázi učení, kdy se naši noví rapotinští skláři učí, a jak se naučí řemeslu, tak věřím, že se podaří s nimi domluvit tak, aby nějaká malá manufaktura vznikla.
2: Z Rapotína Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Míříme dál v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Slyšeli jste někdy o chorobě, která se nazývá mukopolysacharidóza. Je to velmi vzácná, také velmi vážná a geneticky podmíněná metabolická porucha. Způsobuje absenci životně důležitého enzymu v buňkách. A právě s touto chorobou žije i David Fám, který třetím rokem navštěvuje doktorský studijní program na pedagogické fakultě tady v Olomouci. Uslyšíte ho za chvíli v našem vysílání.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: My jsme se 2 minutami už přehoupli přes 15:30. Připomeňme si teď jednu událost, která připadá na zítřek, pátek 15. května. Je to Mezinárodní den vzácného onemocnění, kterému se říká mukopolysacharidóza, zkráceně MPS. Řadí se mezi dědičné metabolické nemoci, u kterých správně nefunguje určitý enzym v buňce na podkladě vrozené poruchy, což vede k hromadění škodlivých látek v tkáních. Způsobuje malý vzrůst, problémy s orgány, s kostmi, srdíčkem, s dýcháním a také s nervovým systémem. Důležité je při této nemoci nevzdávat se, říká David Pham, student doktorského programu na Olomoucké univerzitě, který se jako člověk s mukopolysacharidózou rozhodl předávat své vlastní zkušenosti a pomáhat jiným.
1: Já jsem vždycky věděl, že jsem nějakým způsobem jiný oproti vrstevníkům, že mám nějaké fyzické limity, ale jako čistě o té diagnoze si myslím, že jsme se začali otevřeně bavit až jako s příchodem na základní školu.
2: MPS je několik typů, do které té skupiny patříte a co to znamená?
1: Já mám mukopolysacharidózu typu 4A, což je, bych řekl, v mém případě jedna z těch asi nejlepších typů, co člověk může mít, protože já mám samozřejmě nějaké limity, co se týče jako těla, ale mám to štěstí, že hlava je jako v pořádku. Jelikož v tom člověk žije jako celý život, tak to asi jako ani nevnímá, že vlastně tak nějak tady jako jsem, tak funguji s těma kartama, co prostě mám jako rozdaný. Takže jak samozřejmě jsem dospíval a rostl, tak jsem se snažil nějakým způsobem co nejvíc osamostatnit. Jo, a s tím právě pak přicházely ty věci. Chci se pohybovat po tom městě, tak teda ten vozík. Chci se pohybovat samostatně, tak elektrický vozík. A prostě jsem se snažil hledat nějaký ty možnosti toho, jak být co nejvíc nesamostatnější a zároveň si vyrovnat ty intaktní společnosti. Já jsem měl to štěstí, že moje mamka mě vychovala v tom smyslu, že se člověk nemá jako nějakým způsobem liprovat a opakávat, ale prostě, když něco jako chci, tak se prostě zatím jít a hledat ty možnosti tak, aby to bylo pro mě co nejschudnější.
2: Co považujete za největší překážku v souvislosti s MPS?
1: Určitě asi i ta dušnost je jedna z těch větších limitů toho mého zdravotního stavu, zároveň malý vzrůst, protože to je prostě věc, která mě nějakým způsobem limituje. Když něco potřebuju, tak si na ten vozík stoupnu nebo se zvyhnu liftem. Popřípadě, pokud prostě to nejde, tak se řeknu někomu o tu pomoc. Podle mě je důležitý se jako nebát si říct, ale je důležitý znát ty limity toho, co vlastně zvládnu a nestrhat se kvůli tomu.
2: Jaký je život s MPS?
1: Náročný. Ale člověk tak jako se s tím naučí žít. Já ani nic jiného jako neznám, že právě život s MPS. Ale člověk musí nějakým způsobem furt být jakoby o krok napřed, furt musí přemýšlet, hledat ty cesty, zjišťovat si informace, jestli když jako někam chci jet, tak jestli je to tam bezbariérový, jestli se tam dostanu a tak podobně.
2: Když se potkáte s mladšími ročníky, které mají tuto diagnózu, co jim řeknete?
1: Aby nebyli furt doma a poznali ten svět, aby se trošku odpoutali od rodičů a prostě prosadili si tu svou.
2: Sledujete, jaké možnosti jsou právě, co se MPS týče v současné době?
1: Sleduju to. Každý, jdeme tomu 5 let, do společnosti přijde nová generace dětí s mukopolysacharidózou. Já s nima mluvím, zároveň komunikuju s paní doktorkou Hajkovou o tom, tak nějak jako sleduju, jaký jsou tam ty možnosti. Vím, že je tady enzymatická léčba, která nějakým způsobem se snaží brzdit tu diagnózu nebo úplně zastavit, aby ten progres tam nebyl tak razantní, jako třeba umí vrstevníků, takže se to snažím takhle monitorovat. Zároveň se snažím hledat možnosti a technologie, jak co nejvíc zpříjemnit život i s tou diagnozou, či eliminovat prostě různé bariéry, ať architektonický nebo i digitální a tak podobně.
2: Říká David Pham z Olomouce, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Víte, co všechno se dnes bude odehrávat v podvečer v Olomouckém kraji, jaké zajímavé kulturní akce a vy můžete být u toho. My jsme zjišťovali, hodně je toho na Jesenicku. Třeba takové Zlaté hory dnes na tenisových kurtech nabízejí kurzy řeckého tance od 18. hodiny. A kdybyste se posunuli do tančírny Vračím údolí na Javornicku, tak tam hned dvakrát dnes můžete zažít cestovatelskou přednášku Přemysla Luliaka Albánie ve smečce. Ta první část této přednášky probíhá už v těchto minutách, ale pokud byste chtěli stihnout tu druhou část, pak pro vás Přemysl Luliak se svojí přednáškou bude v tančírně Vračím údolí připraven také ještě od 19. hodiny. O Albánii samozřejmě vše doplněno ukázkou diapozitivů. Další zajímavý tip je z Jeseníku. Pokud byste se chtěli dozvědět lecos o Prysnicových zábalech, navštivte Akademii zdraví, Prysnicovy léčebné lázně dnes od 19. hodiny a tam též, ale v zimní zahradě také od 19. hodiny probíhá taneční večer. No a třeba v Šumperku můžete zajít na divadlo. Divadlo Šumperk zve na komediální drama s názvem Pozor, citlivý obsah. A pozor, hrát se v divadle v Šumperk začíná už od 17. hodiny. Tady v Českém rozhlase Olomouc, tak tady za chvíli začíná další vydání Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem tentokrát na téma infarkt a co o něm víme.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest zahrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

David Stipka a Eva Farná v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Blíží se 16. hodina a nové zprávy. Mimochodem v nových zprávách v 16 hodin se dozvíte také o tom, že tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku a že do této studie se třeba vy, kteří opravdu poruchami spánku trpíte, můžete zapojit. Tak si poslechněte aktuality v nových zprávách v 16 hodin. No a pak už vás čeká humoriáda anebo po 17. hodině den v kraji. Podíváme se na to, jak to bude o víkendu vypadat s počasím. Zřejmě nic moc a možná dobrý čas pro to, abyste navštívili v sobotu den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. A také otevřeme rubriku O čem se mluví a už teď mohu s potěšením říci, že se budeme věnovat fenoménu základních uměleckých škol a také festivalu ZUŠ Open a že při této příležitosti také navštívíme základní uměleckou školu v Zábřehu, která navíc slaví krásné výročí. Tak si na to počkejte, po 17. hodině se na vás bude těšit Zora Jižková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoučtí vědci hledají dobrovolníky pro výzkum poruch spánku. V Přerově si dnes lidé mohou prohlédnout nové sídlo magistrátu. Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Zítra čekáme zataženo až oblačno, přehánky a maximálně 16 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
2: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas.
1: V Přerově si dnes lidé mohou prohlédnout nové sídlo magistrátu. Vzniklo přestavbou administrativní budovy EMOS za více než 350 milionů korun. Den otevřených dveří potrvá až do 20 hodin. Potvrdila to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Návštěvníky čekají komentované prohlídky a děti se můžou zúčastnit úřednické olympiády. Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl česko-německé vztahy. Pokračuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
3: Nechceme, aby se o tom nějak vážně mluvilo nebo psalo, ale je to jasný vzkaz sudetoněmeckému landsmanšaftu, aby svoje sjezdy, jsou to Němci, aby svoje sjezdy konali v Německu.
1: Norné stěny budou v řece Moravě poblíž Bělovského jezu v Otrokovicích na Zlínsku zadržovat neznámou látku další noc. Zachycené nánosy budou hasiči zítra dopoledne opět odstraňovat, zasypávat sorbentem a kontrolovat místo dronem. Jestli půjde o poslední práce s nornou stěnou, se rozhodne podle mluvčího hasičů Davida Martince během zítřejšího dne. Sport. Čeští hokejisté si dnes ve Friburgu poprvé vyzkoušeli trénink v hlavní aréně, ve které odehrají všech 7 zápasů základní skupiny B mistrovství světa. Prvním soupeřem bude v pátek večer Dánsko. Ve Švýcarsku v uplynulé sezóně působil útočník Daniel Voženílek. Halu ve Friburgu zná velmi dobře, stejně tak své spoluhráče z útoku Davida Tomáška a Jakuba Fleka.
4: To je dlouhodobá jako spolupráce, že vlastně jsme byli nějakých 5 týdnů pospolu, takže vlastně to je 5 týdnů tréninku každý den a do toho zápasy, takže je to jenom dobře. Já to tady znám docela, tu halu, je to hezká hala a je tady dobrá atmosféra vždycky, takže věřím, že přijdou nějaký fanoušci a se to vypukne. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháníky, během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8, povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Šumparku v ulici doktora Edvarda Beneše došlo ke střetu osobního auta a cyklisty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem jo. Se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech a tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko v tom kovovém rámu, takový okýnko. Byl leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet Bůh ví kam. To bylo strašné.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. Jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal, těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedejchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel, vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali, jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje, ten
0: no,
1: zadek.
0: Ano.
1: Strašně to dělá.
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono to se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně. Tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo? Já myslím, že ten kůň jako tak... jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vyzuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten výčnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadech od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od lažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste no, tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spadl kolikrát
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže, anebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršovou Klukovou a Miloslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím si ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hurá.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: a zdravím
1: jo.
5: Kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy? Ano. Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede pár dní válec. Normálně zajíca, jo? Přede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.

0: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě. Jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
0: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
0: No, to se pořád
1: funguje
0: drží.
1: Funguje to pořád.
0: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
0: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
0: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
0: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, se to vrací.
0: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
0: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád jo? Někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhleten, helejte, tenhleten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, no, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to Ježkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano, jak jste Věru Nerušilovou na skútru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě, že?
1: Tak to jste.
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že budou ještě nějaký vtipnější. A pak když člověk má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak...
1: Tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas i posluchači dnes.
2: Sválně, jestli bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad taky silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věci, jaký pejska cvičila, jo. Že jak tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, ten cirkus bude, to je ten film, jo, z 50. let.
1: A říká,
2: no, to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a ona tím byla takový oblouk, to byla ta brána, on říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, no, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Ne,
1: to ne.
2: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi...
1: Chcete udržet tradice?
2: Ten, ne, to nevím, ale... Ale prostě ten versiku se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla, A mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzně, prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě, ano. A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
2: A ona taky, ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malej cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
2: tak zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu kázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no,
4: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No jo, jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klaus, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
7: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky před dalšími zprávami.

0: poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Sucho na Bruntálsku ohrožuje i dostatek potravy pro zvířata. Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Trenér Koubek oznámí konečnou nominaci na mistrovství světa 1. května. Zítra má být zataženo až oblačno s přeháňkami, naměříme až 16 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Extrémní sucho trápí také zemědělce a chovatele skotu na Bruntálsku. Podle nich nepomohl ani nedávný déšť. Pokud se situace nezlepší, hrozí, že nebudou mít dostatek krmiva pro zvířata.
2: Pokud ten dobytek nenakrmíme, neuděláme si zásoby na zimu, tak prostě budeme muset snižovat stavy, ale prostě asi nebude jiného řešení.
3: Michal Novák má živočišnou farmu v Rýmařově. Pokud bude sucho pokračovat, nebude schopný vypěstovat dost potravy pro svůj dobytek. Miroslav Trnka je klimatolog a člen týmu webu Intersucho.
4: V posledních letech jsou tyhle deficity takhle brzy na jaře relativně časté s tím, jak se nám posunuje začátek vegetační sezóny.
3: Dodává, že je zatím klimatická změna a v budoucnu může způsobit ještě vyšší počet úhyn. Nově vysazených stromů nebo zemědělských plodin. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájemci si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Družina v základní škole Edvarda Valenty v Prostějově bude mít nové zázemí. Vedení města ji plánuje rozšířit pomocí obytných kontejnerů. Investice vyjde na necelých 6 milionů korun, dodává mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
5: Nový objekt bude přístupný samostatným vstupem z exteriéru a zároveň bude propojen se stávající budovou školy 2 spojovacími tubusy. Napojení bude zajištěno na elektrické rozvody, přičemž pítko a umývadlo budou nově umístěny v chodbě stávajícího objektu v blízkosti sociálního zázemí.
1: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Casa. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu. Proti rozsudku může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Sport. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek pozve na kemp před mistrovstvím světa přibližně 30 hráčů. Z nich pak hned po přípravném pražském utkání proti Kosovu vybere do konečné nominace 26 jmen. Ohlásí je 31. května před odletem do Spojených států. Na předběžném seznamu jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávě vyřadila z kádru za nesportovní chování. Trenér Koubek ale oběma hráčům věří.
6: Slávě učinila nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji. Ale to je věc Slávie, jak si rozhodne. V mých očích tomu to chování těch přestupků bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jsou to významní hráči. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Držíte se na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové, stojí tu porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4,5 minuty po 17. hodině čtvrtek 14. května. Vítá vás den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zpíváte, tančíte, malujete, muzicírujete, pak jste možná i vy v mládí chodili do základní umělecké školy. O tomto fenoménu našeho vzdělávání si dnes budeme povídat v rubrice O čem se mluví a navštívíme Zušku v Zábřehu, která navíc slaví. Také dáme slovo ekologům, kteří volají: zachraňte vzácné živočichy u Prosenic na Přerovsku. Povíme, co se tam děje. Otevíráme témata, která hýbou životy lidí v Olomouckém kraji. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc, události 14. května v přehledu. A Gábina Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje stovky implantací defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc. Kontrola má zjistit, jestli všichni pacienti přístroje potřebovali. Uvedla to mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Předběžné výsledky by pojišťovna měla mít na podzim. Případ šetří i policie. Obyvatelé Mikulovic na Jesenicku budou mít brzy dvě staronová hřiště. Nahradí sportoviště, která předloni poničila povodeň. Investice si vyžádá zhruba 3,5 milionu korun. Obec podle starosty Hromana Šťastného z hnutí STAN využije dotaci.
3: Jedno bylo víceúčelové hřiště, které jsme měli při základní škole, kde jsme měli zničený povrch a oplocení. Další je hřiště v Zátiší, které bylo podobně.
2: Jeskyně na Pomezí na Jesenicku čeká rozsáhlá modernizace elektroinstalace, kterou předloni poškodily záplavy. Jeskyně budou návštěvníkům přístupné naposledy tento víkend, pak se areál uzavře. Na jak dlouho, řekneme ve zprávách 18. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci připravují dvě knihy k významným výročím. 130 let totiž oslaví fakultní nemocnice a univerzita se připomíná 80. výročí od svého obnovení. Zájemci mohou do publikací přispět fotografiemi z rodinných alb. V Olomouci zítra začíná festival Divadelní flóra. Až do příští neděle nabídne 60 akcí, divadelní a taneční vystoupení, koncerty nebo besedy. Do Olomouce dorazí umělci z 9 zemí. Letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnována památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tomáš Ostrožlík, Český hydrometeorologický ústav. Vítejte u nás ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Také přeji hezké odpoledne.
1: Pojďme se podívat na počasí. Už teď naskýním, že podíváme se i na víkendový výhled, ale nejprve, jaká byla ta dnešní nejvyšší maxima? Tady na Olomoucku se někde objevilo dokonce i sluníčko.
2: Ano, ano, při polojasném počasí přechodně teplota vystoupila na 18, na Prostějovsku až 19 stupňů. Tam, kde byly přehánky, řekněme na tom severu regionu Šumpersko, byla maximální teplota 16-17 stupňů, no ale foukal také mírný jižní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který trochu snižoval pocitovou teplotu.
1: Jak se počasí bude vyvíjet? Budou se násky zmrzlí držet ještě i nadále? Co nás čeká večer a potom v noci? A třeba i nějaký déšť?
2: Tak pro, řekněme, takovou tu kategorii zmrzlých platí, že k nám proudí studený vzduch od severozápadu, což již dnes nebylo, že proudil teplejší od jihu, byť nebylo nějak přehnaně teplo. No a v těch dalších dnech stále ještě bude k nám vzduch proudit od jihu, ale díky velké oblačnosti bude zítra ráno čekáme spíše zataženo a občasný déšť, odpoledne pak oblačno a přehánky, tak teploty vystoupí jen na 13 až 16 stupňů, ale na květen to není málo. No a potom v dalších dnech, to znamená v sobotu a v neděli, nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu, takže stále hodně oblačnosti, často déšť, přehánky, ojediněle se může vyskytnout i bouřka a teploty právě díky velké oblačnosti a srážkám zůstanou v sobotu jen do 13-14 stupňů, podobně tak i v neděli, i když v neděli už se může oblačnost přechodně někde protrhnout.
1: V těch minulých dnech tady třeba na té Hané pocitovou teplotu hodně snižoval i vítr, tak budou to o víkendu jenom ty srážky a oblačnost a nebo i vítr nás čeká?
2: No, tak budou to především oblačnost a srážky. Vítr, ten by se pak přidal až v sobotu na večer a potom během neděle, tam by mohl foukat severní vítr, takže opravdu víkend nebude vůbec vhodný pro nějaké venkovní aktivity.
1: No, úplně ideální čas pro to, abychom přišli do Českého rozhlasu Olomouc nebo Ostrava nebo i dalších studií a v sobotu se zúčastnili dne otevřených dveří. Tímto i vás srdečně samozřejmě zveme. A jenom úplně na závěr, kdy se konečně dočkáme sluníčka a příjemných teplů?
2: Ano, ano, až ta tlaková níže, která bude postupovat z Balkánu k severu nad Polsko a Ukrajinu, tak až se bude vyplňovat, řekněme, na začátku příštího týdne a nebude mít takový vliv na počasí ve střední Evropě, tak potom dostane šanci slunce a teploty půjdou zvolna nahoru, takže počkal bych na, řekněme, polovinu příštího týdne.
1: No a zatím si budeme moci užívat těch vnitřních aktivit. Tomáš Ostrožlík, děkujeme vám za informace, přeji klidnou službu, nashledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: A teď se ptám, hrajete na něco, myšleno hudební nástroj, nebo zpíváte, tančíte, tak jste možná i vy v mládí chodili do Zušky a právě o tomto fenoménu i festivalu Zuš Open budeme mluvit, o čem se mluví. Zůstaňte s námi.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: My se dnes ve Dni v kraji budeme věnovat fenoménu základních uměleckých škol. Konkrétně za chvíli v rubrice O čem se mluví. A spolu s tím také festivalu ZUŠ Open, který probíhá pod záštitou pěvkyně Magdaleny Kožené. No a který samozřejmě propaguje základní umělecké školy a také představuje mladé talenty. A my si teď jednoho představíme. Je mu čerstvě 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Je to mladý skladatel František Konečný z Olomoucké základní umělecké školy Žerutín. Zažil včera výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu festivalu základních uměleckých škol, tedy ZUŠ Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta.
2: Nad ním pak poletují ptáci a z plná hrdla zpívají.
3: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Že ten prostor činí hodně.
4: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních dvou letech i skládá.
3: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
4: Takže to byla objednávka.
3: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
4: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
5: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba potleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
4: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
5: ano,
4: motivuje.
5: Přesně tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
4: Co tě baví víc tím pádem?
5: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
4: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
6: Já jsem jako celkem nervózní, jako. Každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
4: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
6: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
4: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A také dnešní rubriku O čem se mluví. Za chvíli věnujeme v Českém rozhlase Olomouc fenoménu základních uměleckých škol. Na jejich podporu, jak už jste slyšeli, založila úspěšná operní pěvkyně Magdalena Kožená a její nadační fond Festival ZUŠ Open. Jeho letošní 10. ročník začal ve středu večer velký

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

świat, jak znam, tu jest. Ach, krasko, skrzecieś i

0: O čem se mluví?
1: Dnešní O čem se mluví věnujeme základním uměleckým školám a projektu Nadace Magdaleny Kožené ZUŠ Open, který během následujících 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice. Jednou ze základních uměleckých škol v regionu, která se do projektu každoročně zapojuje, je i Základní umělecká škola Zábřeh. Po telefonu teď zdravím jejího ředitele Pavla Doubravu. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne přeji.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví?
1: Pane řediteli, festival ZUŠ Open se snaží zviditelnit práci základních uměleckých škol, a to napříč republikou. Je podle vás v dnešní době důležité takto představovat činnost lidušek a úspěchy žáků?
2: Já myslím, že v každém případě ano. ZUŠ Open je významný projekt, který nám v tomto pomáhá. A myslím si, že vzhledem k tomu, že základní umělecké školy jsou ojedinělý typ škol, který bychom těžko hledali kdekoliv jinde ve světě, tak je důležité si toto stále připomínat a vážit si tady toho typu škol a snažit se, aby dál tyto školy měly podmínky pro svoji činnost.
1: Jaké je?
2: Ten činnost, pardon.
1: Ano, povídejte.
2: Tím hlavním přínosem je i, řekněme, hustá síť těchto škol, ale i profesionální vedení žáků, to znamená vzdělaní učitele, kteří jsou v tomto profesionálové. A samozřejmě základní umělecké školy mají jasně stanovenou hodinovou dotaci, mají jasně stanovený obsah toho vzdělávání, což nebývá opravdu běžnou praxí kdekoliv jinde ve světě.
1: Jaké je to hlavní poslání základních uměleckých škol a v jakých oborech nabízí právě

0: vaše zábřežská zůška vzdělání?
1: Tím hlavním, vlastně to hlavní náplní je poskytnout základy vzdělání v jednotlivých oborech. Těmi obory jsou obor hudební, taneční, výtvarný, literárně dramatický. To znamená, že připravujeme žáky pro jejich buto další studium, ať už na konzervatořích, uměleckých, střední umělecký škola nebo vysoký škola, případně na další uplatnění třeba v různých amatérských souborech, orchestrech, komorních sdružení. Ale samozřejmě zdaleka ne všichni žáci, kteří do základní umělecké školy dochází, se potom věnují umění aktivně. Ale naším přínosem a naším zájmem je i vzbudit v těch lidech zájem o umění jako takové, aby si v životě rádi zašli na hezký koncert, na výstavu, na divadelní představení. V podstatě, aby to byli lidé, kteří budou mít pozitivní vztah k umění a k kultuře.
0: A jaké jsou podle vás dnes ty trendy? Mění se nějak ta oblast zájmu ze strany vašich studentů, žáků?
1: Tak dnešní doba je velmi, velmi hektická, ale hrát na hudební nástroj pořád je stejný, takže ten zájem u nás o studium je velmi vysoký. Nám se hlásí ročně talentové zkoušce více jak 200 žáků, 200 zájemců, z toho můžeme přijmout zhruba 100 dětí. Děti se hlásí do všech oborů, to znamená do hudebního, tanečního, výtvarného, literárně dramatického. Ten zájem je samozřejmě o výuku hry na klavír, o solový zpěv, o výuku na kytaru, na dechové nástroje a velmi nás těší, že v poslední době se zvyšuje zájem o hru na smyčcový nástroj. Jak jsem zmínil na začátku, ta doba je velmi hektická dnes a samozřejmě i do našeho vzdělávání vstupují digitální technologie. My jsme na sklonku minulého roku realizovali vlastně projekt pořízení digitálních technologií pro výuku žáků v základní umělecké škole. V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali nahrávací studio, multimediální studio, grafické studio. A to je k té vaší otázce, že se začínají žáci o tyto technologie velmi zajímat a začínáme tedy nabízet i vzdělávání v těchto oborech a v této oblasti.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Dnes se věnujeme fenoménu základních uměleckých škol a mluvíme s ředitelem Základní umělecké školy Zábřeh Pavlem Doubravou. Pane řediteli, letos slavíte 80. výročí školy, tak co už proběhlo a co ještě chystáte pro veřejnost?
1: My jsme oslavy zahájili na začátku roku, v lednu, kdy jsme měli vernisáž, výstavu fotografií. Tu vernisáž jsme nazvali Zůž v proměnách času. Je to vlastně výstava historických fotografií za těch 80 let, které máme k dispozici a veřejnost se může podívat na historii školy prostřednictvím těchto fotografií. V únoru jsme potom měli akci, kterou jsme nazvali Zůž inovací. Byl to multimediální den, kdy jsme vlastně představili to před chvíličkou zmiňované studio, nahrávací studio, multimediální studio a grafické studio. V březnu to potom byl projekt Zůž pomáhá, což byl benefiční koncert učitelů, kdy jsme výtěžek věnovali pro dobročinnou záležitost. V dubnu to pak byla akce Zůž zbližuje, takzvaný rodinný koncert, kdy na pódiu vystupovali jak rodiče, tak žáci na společném koncertě. A zítra, to znamená 15. nás čeká slavnostní koncert, gala koncert v kulturním domě zde v Zábřehu k 80. výročí, kdy vystoupí jak solisté, tak naše soubory a naši bývalí žáci, kteří to naši bývalí absolventi, kteří teď působí profesionálně v různých souborech.
0: Co se týče festivalu Zůž Open, budete také účinkovat 6. června na Olomouckém horním náměstí, když tady v regionu vlastně ten festival tím touto celodenní akcí vlastně vrcholí?
1: Určitě se zúčastníme pojede o tom naši žáci výtvarného oboru a zúčastní se vlastně aktivit výtvarných oborů. Takže určitě ano, to bychom si samozřejmě nenechali ujít.
0: Před námi jsou také, nebo před vámi jsou také talentové zkoušky. Kdy konkrétně se budou odehrávat? No a co vlastně byste doporučil všem těm dětem, které by se k vám chtěli na některý z oborů přihlásit? Kde se třeba dozvědí i další podrobnosti, na co se nachystat?
1: Určitě bych je odkázal na naše webové stránky, kde jsou vlastně videa, které představí jak samotnou talentovou zkoušku, tak potom představují jednotlivé vzdělávací studijní zaměření, které nabízíme nebo ve kterých nabízíme výuku. Samotné talentové zkoušky proběhnou 28., 20., 9. května a 1. června tady v Zábřehu od 14 do 17 hodin. A vyšší informace jsou tedy na webových stránkách.
0: Vzděláváte i dospělé, mohou se k vám také přihlásit, anebo děti vám vaši základní uměleckou školu natolik naplní, že pro dospěláky prostě už není místo?
1: Je to tak, jak říkáte, ten zájem o studium u nás ve škole je značný a proto upřednostňujeme vzdělávání vlastně dětí. Nicméně pro dospělé máme nabídku, protože opravdu někdo má zájem se naučit na hudební nástroj nebo seznámit s výtvarnými technikami, tak jim nabízíme možnost individuálních konzultací a lekcí, které si individuálně domluví s vyučujícím toho daného nástroje nebo oboru.
2: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví, se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
0: A tím hostem je dnes ředitel základní umělecké školy Zábřeh Pavel Doubrava. Pane řediteli, už jsme zmínili, že letos slavíte 80. výročí školy. Co chystáte do dalších let? Jaké výzvy před vámi stojí a kam byste rádi školu posouvali?
1: Jak jsem zmínil, my jsme realizovali digitální projekt s digitálními technologiemi, a naší, je to pro nás výzva, do dalších let bychom rádi nabídli zájemcům vzdělávání v těchto oblastech a samozřejmě, jakož tato oblast je velmi mohu říct turbulentní, velmi rychle se vyvíjí, tak je to i pro nás výzva, abychom drželi krok vlastně s tím vývojem, s tím trendem a poskytovali dětem profesionální a erudované vedení při studiu těchto technologií.
0: Pane řediteli, ať se vám daří i v dalších letech. My jsme se dnes v rubrice O čem se mluví povídali s ředitelem základní umělecké školy v Zábřehu s Pavlem Doubravou a děkuji za čas, který jste věnoval Českému rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
1: Naschledanou, hezké odpoledne.
0: A já ještě připomínám, že letošní ročník festivalu ZUŠ Open v regionu vrcholí, jak jsme říkali, celodenním festivalem základních uměleckých škol Olomouckého kraje. Bude to 6. června na Olomouckém horním náměstí v rámci svátku města ožije historické centrum pestrým programem, který bude plný hudby, tance, divadla i výtvarného umění, do kterého se zapojí základní umělecké školy z celého regionu. Během festivalu se bude konat celá další řada akcí ZUŠek v našem kraji. No a i tady v Olomouci se budete moci setkat také se zástupci základní umělecké školy Zábřeh. Podrobný program najdete na stránkách zušopen.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Zachraňte vzácné živočichy u Prosenic na Přerovsku. Vyzývají ekologové. Česká inspekce životního prostředí teď řeší stížnost na stavbu záchytného profilu, který dělníci budují v rámci protipovodňové ochrany na řece Bečvě právě u Prosenic na Přerovsku. Podle ekologů ovšem investice nemá všechna potřebná povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři naopak tvrdí, že stavba všechna potřebná razítka dostala.
1: Dita Matlášková je z organizace Arnika a zároveň je i vedoucí kampaně Za živé řeky. U Bečvy nedaleko Prosenic pozorujeme velké bagry, které ukrajují břehy řeky. Na hradí je 250 metrů dlouhé a 6 metrů hluboké betonové koryto.
2: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
1: Podle údajů Národní databáze ochrany přírody se právě tady vyskytují kriticky ohrožené druhy ryb, například mník jednovousí, hrouzek banácký, ale třeba i vydra říční nebo ledňáček říční. Ekologové požadují, aby Povodí Moravy práce na stavbě dočasně přerušilo.
2: Zde dochází k přímému ohrožování, zraňování a potenciálně i usmrcování těch zvláště chráněných druhů živočichů.
1: Jana Kučerová, mluvčí investora Povodí Moravy, přerušení prací odmítá a tvrdí, že všechna potřebná povolení mají v pořádku.
3: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu. Ze strany Povodí Moravy tak nedošlo k žádnému pochybení.
1: Podle Gity Matláškové pochybili úředníci Přerovského magistrátu. Povolení ke stavbě prý neměli vydat bez stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny a nebo rozhodnutí o výjimce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, to ale odmítá.
4: Podle podkladů, na základě kterých vodoprávní úřad rozhodoval o povolení tohoto veřejně prospěšného záměru, nebylo nutné žádat po investorovi vyřízení příslušné výjimky, protože to neukládala ani žádná podmínka územního rozhodnutí a ani z projektové dokumentace nevyplývalo, že by biotopy těchto zvlášť chráněných živočichů měly být zasaženy.
1: Případ teď řeší Česká inspekce životního prostředí. Na čtvrtek svolala k Bečvě společné jednání. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tak tohle ještě byla skupina Jelen a ve finále je dnešní den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Co zítra? Na stůl se vrací otázka obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Podle zástupců podniku Diamo těžba má ekonomický potenciál. Zlaté hory ale s těžbou nesouhlasí. Podrobnosti uslyšíte zítra v Českém rozhlase Olomouc. A také se vrátíme k situaci v základní škole v Bohuslavicích na Proskějovsku. Policisté tam prošetřují podezření z dotační podvodu. Poslouchejte nás. Teď už se ale blíží 18. hodina. Nové zprávy a po nich hrajeme pro radost dechovky a lidovky na přání. Krásný podvečer přeje Zora Jižková.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Jeskyně na Pomezí čeká rozsáhlá oprava, do podzimu budou uzavřené. Policie zveřejnila celý záznam krádeže lebky svaté Zdislavy. Tři fotbalisté Slávie dostali přísné tresty. Zítřejší počasí má být zatažené až oblačné s přeháňkami teploty do 16 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku se zhruba na půl roku uzavřou. Čeká je totiž rozsáhlá modernizace elektroinstalace, kterou předloni poškodily záplavy. Jeskyně budou návštěvníkům přístupné naposledy tento víkend, pak se areál uzavře. Opravy potrvají do listopadu, řekl to mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Podle něj práce není možné dělat mimo turistickou sezónu kvůli ochraně netopírů. Písečná na Jesenicku investuje do solárních panelů. Umístí je na obecní úřad a také na budovu domova pro seniory. Vedení obce věří, že tím ušetří na energiích. Investice si vyžádá zhruba 4 miliony korun, říká nezávislý starosta Písečné Jan Konečný.
4: Jsme chtěli využít nabídky zase jiného dotačního programu, a abychom snížili náklady na spotřebu energií v budově obecního úřadu a v domě s pečovatelskými byty, kde máme 12 bytů, je tam nějakých asi 14 seniorů.
2: Uchazeče o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. Kolik hodin to bude, zatím není jasné.
5: Samozřejmě máme strach, to čekání je nepříjemné, učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
6: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
7: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo.
6: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policie zveřejnila video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Nahrávka zachycuje člověka, který relikvii v úterý v podvečer vzal z oltáře. Policie hodlá ukradený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
8: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
3: Sport.
2: Fotbalový záložník Slavie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže, a to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta zároveň potrestala i další dva hráče Slavie, které vedení klubu vyřadilo z kádru za nesportovní chování. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz na 6 utkání a obránce David Douděra bude mimo hru 3 duely.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírený jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku na silnici 47 u Jezernice leží mezi jízdními pruhy plech. Buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Vysílání Českého rozhlasu Olomouc je pro vás připraveno i po zprávách v 18 hodin. Od mikrofonu vás moc zdraví Vilém Pospíšil a už se moc těším na vaše telefonáty. Důležitá telefonní čísla 221 555 444, to je číslo, které vás spojí přímo se mnou. Můžeme spolu vybrat nějakou krásnou lidovou cymbálovou píseň, nebo můžete posílat také SMSky na číslo 723 70 33 51. Startuje totiž oblíbený pořad Českého rozhlasu Olomouc, který můžete ovlivnit i vy. Pořad Hrajeme pro radost. Většinou písničky posíláte někomu například k svátku. Dnes slaví Bonifác, tak na žádného nezapomeňte.

0: Dnešní pořad hrajeme pro radost. 14. května jsme odstartovali Veselkou a jejich písní Bohémů v sen. Připraveno je Červené jablůčko a na telefonu paní Marie z Kroměříže. Dobrý den.
1: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, střání stálého zdraví Marušce do Hrabišína, Lidušce do Olomouce, Jiřímu do Litovle, Milace do Přáslavic, Zdeničce do Prostějova a Janičce a Jiřímu do Roštění. Pane Vileme, vám moc děkuji a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Já také, mějte se krásně, na slyšenou. Písnička potěší také paní Lidušku z Lichkova, té pohodové májové dny prožité ve zdraví, přeje paní Eva z Modřic u Brna.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: To byli manželé Osičkovi a jejich hosté. Těch písní tam bylo více, ale ta směs se jmenuje Červené jablůčko. Připraven je Ach synku synku a na telefonu také pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
1: Dobrý den. Následující písničku adresuji paní Jindřišce z Prostějova i dalším, kteří si na mě vzpomenou, a také všem, jimž nikdo nezahraje. Zdvořile děkuje vážně nemocný vdovec Antonín z Bedihoště. Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Já díky za zavolání, mějte se krásně. Písnička je další věnovaná také těm, kteří prodávali během včerejšího dne květiny proti rakovině. Věřím, že jste někde na ulici potkali někoho z prodejců. Včera totiž byl český den proti rakovině. Třeba jste si i nějakou zakoupili. A dechovka bude také drahé mamince Božence Horníčkové a Zdeničce Šínové a také kamarádce Jarmilce i Věrušce Halouskové s Adámkem a Vlastičce Škutálkové. Zlatíčka, posílám vám písničku pro radost a potěšení. Přeji nádherné májové dny, mějte se moc krásně, zdraví vás Broňa.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
2: Rozum Slovánika pod polštář.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Spousta času zbývá ještě do 19. hodiny, proto nás čeká spousta písní. Ta další bude od skupiny Šlapeto a pro koho bude, to už prozradí paní Eva z Horní Loděnice. Moc vás zdravím.
4: Zdravím Českého Olomou a tohle písničku bych chtěla nechat zahrát. Pro rodinu Zahraničkovou do Štěpánova, pro rodinu Václavikovou do Štěpánova a pro pana Mirka Nakládalovýho do Horní Loděnice a pro všechny posluchače v Horní Loděnici. Děkuji a přeji všem pěkný večer.
3: A já ho přeji i vám. Moc díky za zavolání.
4: Děkuji.
3: Naslyšenou. Písnička bude patřit k dnešním narozeninám paní Ivetce Macíkové z Roštění. Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Z lásky Boží požehnání přejí z celého srdce Jana a Jiří taktéž z Roštění.

0: Písnička česká, ta právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se do Jeseníků, připomeneme si s Evou a Vaškem, že jsou krásné a koho chce pozdravit, pan Jaroslav Slumačová. Dobrý den.
1: Jaroslav Zelina Slumačová, rodák z Machové, já říkávám. Takový ti, co volají odkáci a od já nevím čeho a hento, to můžu vodat aj od Tokia, to je jedno. Je. Ale já volám Slumačová a po mně někdy tady někteří povolávají, že mě dlouho neslyšeli, tak kdo mě slyšíte, tak vás všichni pozdravuju, nechám vás zahrát tu písničku, která bude. Je? No, takže, no ale, dobrý, my už jsme si povykládali.
0: Přesně, popovídali jsme si.
1: Zdravím všechny, no protože, já nevím, já poslouchám rádio od 15 roku a já jsem ročník 50, že? A
0: no tak to jsme rádi, že samozřejmě, když posloucháte rádio, tak jste věrný Českému rozhlasu Olomouc. Za to moc děkujeme.
1: To nejenom Olomouc,
0: no
1: ale jistě,
0: ale
1: Brno,
0: no to zase, to se zase nepřiznávejte, že posloucháte i
1: a já nevím co. A no takže pozdravuju všechny ti, co už mě dlouho neslyšeli, tak všechny zdravím. Já vždycky říkávám, že zdravím ty, co se ke mně znajo.
0: Tak.
1: Ne, co mě znajo. Mě zná moc lidí, ale
0: jenom někteří
1: já
0: se k vám
1: zdravím ty,
0: znajo.
1: Co se ke mně znajo.
0: Tak věřím, že Jeseníky krásné potěší, moc rád jsem vás slyšel, mějte se krásně,
1: tak.
0: Budu se těšit na příště.
1: Pavla Konvalinková, hen důle v tom staré město Skály, kdyby poslouchala, tak Pavlino, ahoj.
0: Tak, no, a máme tam jedno jméno konkrétní.
1: Já bych mohl vyjmenovat hromadu lidí, ale
0: prostě všechny ostatní.
1: Co mě znajo, tak vás všichni zdravím.
0: Tak věřím,
1: co
0: že je píseň potěší,
1: znajo,
0: mějte se krásně, díky moc, naslyšenou.
1: Tak se opatrujte a děkuju.
0: Písnička pro radost a pohodu bude patřit také Evičce do Strukova, Zdeničce do Hrochova a Uničova, Lidušce do Raclavic, Marušce do Kolšova, Julince do Přerova a Janě a Jiřímu do Roštění. Všechny a ostatní posluchače zdraví paní Hanka z Předmostí.

0: Jeseníky krásné, tak se jmenuje píseň, kterou právě dospívala Eva a Vašek. No a když už se zpívalo o jesenicích, tak se k ním trošičku vydáme i spolu s naší další posluchačkou do Lichkova. To je vlastně kousek od jeseníků. Paní Lída, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla tu písničku poslat kamarádce Evě Modřice u Brna. A taky, aby mě zavolala, já jí volám a nebere mě telefon. A proto, potom pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Lichkova. A i tu písničku posílám Vilémku vám a pro mě, pro Lídu Kulaxidisovou z Lichkova. A moc krát vám děkuju, jste moc hodnej.
0: Ráda se stalo, věřím, že se bude líbit. Vínečko jak višňa jsem vybral. Mějte se krásně. Naslyšenou. Hrát budeme sestřenicím i bratrancům a všem posluchačům a pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc pro příjemný večer a pevné zdraví všechny, moc zdraví sestřenice.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: život.
1: Měl jsem od paní Lídy z Lichkova jednoduché zadání, aby ta píseň byla taková veselá, tak věřím, že Vínečko jako Višňa se povedlo, ten můj výběr byl správný. Pokračujeme dál, další píseň, Tichá voda do Dunajka padala, a na telefonu další posluchač, pan Laďa Stovačova. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že s ním vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat mé sestře Jindřišce do Skropině, v toho času do Kroměříža na Valech leží, a dále bych chtěl její dceři Ivetce Matříkové popřát narozeninám. Ivetko, všecko nejlepší, ti přeje se. A dál bych chtěl poslat lidem. Paní Jiřince ze Sudkova, paní Stance z Lomnice, paní Helence do Uhelné, panu Jiřímu do Litovle a Markovi a Jindřišce do Staré Vsi. Všetkem třebu hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A to je aj za mou sestru. Tuto písničku posílám všecké. A i vám, pane redaktore.
1: Moc vám děkuju.
2: Děkuju moc krát. Nashledanou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrý den, prosím vás o písničku pro pana Františka z Bedihoště. Přeji mu moc brzké uzdravení a cítím s vámi, pokud možno, mějte pohodový večer. Napsala paní Eva z Modřic u Brna.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila Šuláková, to je jméno určitě fanouškům dechovky a lidových písní dobře známé. Ta je připravena s písní Na Santově kopec jako další a opět se vydáváme do Jeseníků. Dnes je tady spoustu posluchačů z Jeseníků, tentokrát z Malé Morávky. Zdravím pana Josefa, dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore, zdravím český posluchači, známe i neznámé Českého rozhlasu Olomouc. Přeji vám krásný zbytek dne a chtěl bych zahrát můj manželce v první řadě krásnou písničku od Jarmily Šulákové, potom manželům Pospíšilíkovým do Roštění, paní Aničce Dobudova a manželům Axmanovým do Dlouhé Loučky u Uničova. Děkuji vám moc krát za vyřízení mé záležitosti a těším se na shledanou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou. Dechovka bude patřit také drahé Danielce Dědičové. Danielko, často na tebe myslím, měj se moc a moc krásně. Zdraví tě, Broňa

0: Na Santově kopec od Jarmily Šlákové, píseň, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Připraveno je Valaš s Korátě mám, vydáváme se trošku jinam než do Jeseníku, ale to je dobře, ať to nemáme jen tak na jedno brdo. A také se vydáváme do Doubravice nebo do Moravičan, prostě za paní Ludmilou, dobrý den.
1: Správně, pane Vilémku, jak tam, tak tam. Já to beru na dvě strany pořád.
0: Můžeme si vybrat.
1: Máte pravdu. Děkuju, děkuju, Zlatičko. A dnes bych chtěla poslat hudební dárek pěknému májovému podvečeru s poděkováním paní Zdeňce Pavelčíkové z Unčova, Božence Dubové ze Švaldu, Vendulce Eliásové ze Štemberka, manželům Gotwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a jejich celé rodině, panu Oldovi Crhákovi z Nemile a panu Zdenkovi Dudkovi z Radnice. A také bych ještě chtěla k nastávajícím zítřejším narozeninám poslat hudební dárek za celou rodinu k jejím krásným 25 letům mojí vnučce, slečně Lucince Paprskářové z Libiny dříve. A teď už bydlí v Šumperku. Milá Lucinko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdravíčko, štěstí, lásky a všechna přáníčka, ať se ti splní, i ta tajná. A také ti to přeje celá rodina, také já ze srdce ti to přeji jako babička Liduška Siglová z Doubravice, dříve z Moravičan, sestra Kristýnka Paprskářová z Libiny, teď je na Vysoké škole v Praze, tak je to z Libiny i z Prahy a všichni, co tě máme rádi. A Sebastian, tvůj věrný dlouholetý kamarád, milovaný zpěvák, ti zaspíval tu tvoji oblíbenou písničku, nevím ještě, kterou máš ráda, v poledních písničkách.
0: Tak, ten by se nám sem dnes nehodil,
1: uvidíme,
0: to je
1: jak
0: pravda.
1: To bude, jasný. Vilémku, moc děkuju, písnička je taky pro vás.
0: Moc vám děkuji.
1: A pěknému májovému podvečeru, moc vám děkuju.
0: Já díky
1: a
0: za zavolání.
1: A krásný víkend.
0: Vám také, naslyšenou. No, jak na to tak koukám, vypadá to, že paní Ludmila z Doubravice, dříve z Moravičan, byla poslední posluchačkou, která dnes promluvila a vybrala si svou oblíbenou píseň. Já určitě na závěr musím ještě zmínit sobotní den otevřených dveří tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Stále jsou volná místa na některé termíny, na některé časy, takže určitě se podívejte na web olomoucrozhlas.cz a tam si můžete zarezervovat ten čas, který chcete využít k tomu, abyste navštívili naše krásné studio v Pavelčákově ulici. No a teď už Valaš Korátě mám a potom zprávy v 19 hodin.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ekologům vadí stavba protipovodňových opatření u Prosenic. Olomoučtí vědci hledají dobrovolníky pro výzkum poruch spánku. Čeští hokejisté se připravují na úvodní zápas mistrovství světa proti Dánsku. Zítra má být zataženo až oblačno s přeháňkami. Naměříme až 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany Přerova. Podle ekologů ale akce nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Patří mezi ně například ledňáček a vydra říční nebo mník jednovousí, říká Gita Matlášková z organizace Arnika.
2: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
0: Vedení povodí Moravy přerušení prací na Bečvě u Prosenic odmítá s tím, že všechna potřebná povolení má v pořádku. Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
3: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas.
0: Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudetských Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. Usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají. Do Olomouce se chystají divadelní soubory z Česka i zahraničí. Od pátku do příští neděle se představí na festivalu Divadelní flóra. Nabídne asi 60 akcí, mezi nimi činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty nebo desítky besed. Do Olomouce dorazí umělci z 9 zemí. Letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnován památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Sport. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé vyzkoušeli halu, kde budou hrát zápasy. Národní tým vstoupí do turnaje ve Friburgu zítra večer utkáním proti Dánsku. Do dospělé reprezentace dorostli hráči, kteří získávali medaile v juniorských kategoriích. Mluví o tom obránce Michal Kempný.
4: Já myslím, že všichni se těší, až to startuje zítra. Dneska jsme si vyzkoušeli vlastně hlavní halu, kde budeme hrát zápasy. Spousta nových kluků, kteří jako mají před sebou první mistrovství světa, takže věřím, že pro ně to bude speciální. Ale pro mě osobně jako každý mistrovství světa má svý kouzlo a já se těším, až to zítra začne a rozjedem to. No. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, během dne pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku u obce Žerotína se řeší nehoda nákladního a osobního auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Jak zpíval Karel v písni Útěchy, hlas můj nech tu znít. To je název jeho třetího alba, které vyšlo v roce 1967. Vůbec poprvé vznikaly nahrávky jen pro něj a i v případě dvou skladeb, které jste měli možnost slyšet minulý týden, došlo k přetočení. 11. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude patřit právě této desce, která má výrazně odlišné vinylové strany. Zatímco první je nahraná s orchestrem Karla Krautgartnera, na druhé Gotta doprovází skupina z divadla Apollo. A je to slyšet. Ale zůstaňme ještě chvíli na té první. Po úvodní skladbě desky si teď pustíme Večerní chorál, což je jediná písnička, u kterých z autorských nesložil hudbu Ladislav Štajdl, ale Jaromír Klempíř. A podle ptačího motivu můžete poznat text Jiřího Štajdla.

Láska umírá, otvírák druhé vinylové strany alba Hlas můj nech tu znít, ze kterého si dnes hrajeme v dalším díle pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. V úvodu trochu Saxána, ale to je jen můj problém. Kromě rozdílu ve dvou doprovodných tělesech na každé straně je také znát, že písničky pro tu první se nahrávaly na začátku března a skupinová druhá až na konci května. Rok 1967 byl ve světové populární hudbě přelomový a překotný. Navíc Gott byl díky výjezdům na západ v obraze. Zůstaňme teď ještě na druhé vinylové straně a pojďme si pustit Kříž z kaktusů.

Dlouhá báj, další ze zapomenutých pokladů třetího studiového alba Karla Gotta z roku 1967. Je s podivem, že ani jednu z pěti písní druhé vinylové strany Ladislav Štajdl nedal otextovat svému bratru Jiřímu. A tak se za jeho slovy musíme vrátit na první, kde si můj jmenovec troufnul na adagio ze sonáty C-moll Ludwiga van Beethovena. A Karel Gott se skladbou budoval nejen v zahraničí.

Miláček z třetího alba Hlas můj nech tu znít, autorská písnička Až naprší. Tady je zvuk kytarového poproku Made in 1967 téměř dokonalý. Přestože se deska počítá mezi polozapomenuté, i po téměř 60 letech z ní je cítit touha udělat vše podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, bez ohledu na prvoplánovou podbízivost. My se s ní a 11. dílem pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme závěrečnou soulovou skladbou I've Never Been So Young, kterou k možnému vašemu překvapení složil Ladislav Štajdl.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pětním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zazpomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zazpomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholní politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné, pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
6: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Jo. Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. To je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč. Za malou chvíli naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo. Že on jiný nemá. Ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: Bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že by

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudební

0: stupňů básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal dva anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo. To se podařilo.
1: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
0: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, které našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No,
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne, nic takového. Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No, já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No, zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje, ty mý svahelský texty jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopidlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu s chodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc zasvítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Vítání s příchutí Tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ješka a dvojice Vocchovec-Werich. Nejnověji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhráli na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání. Nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega, aha, snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně, jako úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, to bylo něco hodně.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, tak... S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely. Ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Já
4: vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili. Já jsem se tolik smál. Tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám, no, prosím.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den, tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme, moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře, co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte, nové dřeváky. Jak jste na to přišel, no to byla vod, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco takového.
2: No tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky neradati.
2: Baštěn za nehloupý řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
2: Ano.
4: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat, nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
4: To je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou Loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám.

0: markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovat, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci jejíž svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvat na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věcí. Chci říct, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, no co ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění.

0: komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá...
2: Tak ty si říkáš, že hezký.
1: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, vždyť jsou na něm i dvě jednušky.
1: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
1: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednušky.
1: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
2: Prosím, já mluvím dost.
1: Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
2: Nás se pan učitel na nic neptá.
1: Jak to?
2: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
1: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
2: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
1: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... U splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
2: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
1: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
2: Ano.
1: No tak, jaká je to věta?
2: Prýma, tati, ta se ti povedla.
1: Ale počkej, tam se jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
2: Je ta dlouhá.
1: No. A teď se ptej na podmět.
2: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
1: No, počkej. Hele.
2: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
1: No?
2: Kráva u splavu chroustala.
1: Ale nechroustala.
2: Spolkla chroustala.
1: Ale nic nespolkla, tak to není.
2: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
1: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
2: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
1: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
2: Ve mlýně.
1: Ale ne.
2: Je ve splavu.
1: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
2: Já myslím, že Vojta je čeledín.
1: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
2: Myslím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
1: Ale kde pak?
2: Kráva chytila u splavu Vojtu.
1: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
2: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
1: Ale ne, Vojta šel s krávou.
2: Na procházku.
1: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
2: Vojta šel... Se splavem pro chroustaš.
1: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chroustam, ale...
2: Tati, počkej.
1: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
2: Vojta vedl...
1: No?
2: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
1: Ale je.
2: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
1: A, no tak pořádně.
2: Vojta se šla, ne.
1: No tak už konečně pořádně.
2: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
1: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvedl darebo jeden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned... No,
3: i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Stýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
4: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
4: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
4: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Stejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
4: No, pane Stejble, vlastně tati, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
2: No, co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já mináčku, pane Stejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
4: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni,

0: Ale co napadlo?
1: No ano, pane Spejble, Hurínek to několikrát nenápadně naznačil.
0: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
0: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
1: No, tak spáně, no.
2: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
1: No, no.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
0: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
0: O to ale tati nejde.
2: Ne?
0: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
1: No.
0: No, sní.
1: No,
0: sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
1: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
3: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
2: No,
3: snížek.
2: No,
3: no a jsme u toho. No.
2: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
1: No?
2: Ha. Počkat, první sníh?
1: No.
0: Tati.
2: Jo, napad sníh.
0: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
1: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
0: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
0: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
0: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
0: A lyžovat.
2: A bruslit.
0: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
1: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
0: Vypravuj, tati.
1: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
0: Taťoldo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
0: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
0: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
1: A proč, pane Spejble?
2: No, proč, kvůli piruetám.
0: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
0: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
0: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
0: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem měl na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
0: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
1: To musí být krása, víte? Odrazit se, letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
0: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
0: No jo. Tati.
2: No.
0: Nevytahuje se trochu?
2: Já.
0: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám málem až na letiště.
1: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
0: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
1: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dyťce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
0: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
0: Když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
3: Ju, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. Máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína.

0: Už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla Pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná? Kde je ta Franta Šťastná? A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze. Nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání s lzičkami u kápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako ty, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde? O tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak Vyříkově vidění, zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme, 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás. Protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo? Jo, já jsem třeba chtěl jenom takový kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus v podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu. Tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu doma něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes zpráva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, abych vám dopřál, že jo?
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes zpráva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do té rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přešlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, mám i já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok. A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznělej?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánu, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého Pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten pocit, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý. No, tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to je.
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě no.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční linky. Ať se vám daří.
1: Neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička?

0: Jojo, když jdou na mužskýho léta, tomu se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky, muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o malu 40 let staršího partnera.
0: Kolik? 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano. Takže... A o kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku. Všechno je dobré.
1: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh, jako vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehčí, tak teďka jsou úplně nešťastnější člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože znám taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všechno jsme přežili, už jsme vyplacení a...
0: Tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi doma neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co na... neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili domů opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízlivou, mě si z ní dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera, další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu...
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: No, ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako dvoulitrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale z té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skácela k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No prosím pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda.
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela řeknu... zajímavé, jako tak, takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: člověk... Ale pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu,

0: v jakémkoliv stavu.
1: Protože to máte naučené, jako nejkolaťulinkatější, to mám zase já.
0: No, a když jsem, kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky nemluv, dýchni na mě.
1: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
0: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plnou kusy toho, no ale jako...
1: No dobrá, dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
0: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
1: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
0: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
1: No já nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že jsem zamedená, jestli měsíčko světí.
1: Dotek lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mi ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak u mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hele, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid, domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy, jo. Druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se to kuje. Ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: zas klid. Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářil uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky, no vidíte to. Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Halo, halo, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna, do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěl nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
2: Měla ho tam, určitě.
0: To teda, takže, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: No, tak tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat vlastně. No.
0: To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování, nalakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitfleisch, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase volám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou, dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nemodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No, ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, nesmí, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: Takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo? Protože byste vypadali jako?
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatného, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono. Jakmile člověk.
1: Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda, říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let. A tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo ne, už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já jsem, dělám si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: S tričkem lepky ještě.
1: Ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jste, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky ze skautu, tam s klukama to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem si odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macon@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birka.

0: vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou, 731 800 900, kdo nám volá tentokrát, halo, halo, tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouc.
0: Zdravím vás, Olomouc, do Olomouce, milý Bobo, povězte, to naše téma, to mi do domu nesmí, kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička, ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. 18 mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-8. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouch. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník, a on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit, jo, a...
0: Zůstala to v ní a neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až nebylo třeba...
0: To nevadí, to nevadí, to jsou naše maminky, tak nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
1: Ano, ano, nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Já jsem pak zkoušel v letech 2010, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. Sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel ano. Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slovice čtyři méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A evidentně. Přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té Jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Dračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, že ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No, prosím.
1: Čili středa, čtvrtek.
0: Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, ano. Takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý, manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat kdákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv z

0: Honza.
1: Zdravím, zdravím, to je Petr Kosina.
0: Zdravím vás, Petře. Poprvé, nebo už jste někde volal?
1: Už jsem byl v rádiu párkrát. Mm-hmm. Jsou župan, teď jste chvíliku.
0: Cože?
1: Cigárou.
0: Co to máme dneska za posluchače? Župan a že si musíte sundat župan se mnou, tam nevím. Hotovo?
1: Ne, to není. Já jsem akorát doma, když jsem přišel.
0: Rozumím.
1: A jsem v Hradci Králové v centru. Mm-hmm. A i tak poslouchám, mě je 28 let. Mm-hmm. A i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
0: A za to děkujeme, já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo?
1: Co by mě prošlo? Mm. No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
0: Jedete po staru na baterky.
1: Přesně tak, přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuji v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom Hradci, leč kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já jsem dál takový příspěvek jako...
0: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: No, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
0: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes mojí mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
0: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
0: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
0: Jo,
3: no, a to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdějším věku, že na nás, já si vzpomím rádio, jo?
0: Ano.
3: Že...
0: Pane, jo, to je ozvěna.
3: Tak.
0: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě budete vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě no.
0: To by připomíná teda... Duška, stávejte, smraďoši.
3: No, no, no, no, no, no. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy načinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto, A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
0: No, vidíte.

0: Vidíte to, jo, že se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
1: No, no. A teďka jako, když taky jsem říkala, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem aj ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju, v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to problém.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Nikdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A tačka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. To je hezký.
1: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom,
0: jo, už taky byla taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo.
0: No.
1: Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který je na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala. Číslo.
0: No.
1: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel. A dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama a zdrojema, takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte, takže to. Už jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu oproti jiným.
1: Nemám, ale ale... to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem Maršálkem, který ho úplně zbožňuju a prostě smekám. Smekám.
0: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost třeba odpovídat.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Ano. Tak jo. Takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všechny, co vedete a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší, i ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít. Náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím. Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu. Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku, takže to úvodem. A teď k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů, tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané,
1: to
0: kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, ještě to si.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No. A
1: takže
0: o to
1: bych volila nějakou alternativu, jo? Kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojíčku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tomu říkali dvůr, jo, to byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy a my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo, my jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila, jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil, po tom chodníčku, po té trávě a říkám, ty jsi tak hezkej, pojď, a já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem chtěl, on se mnou šel, normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejska, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila a říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, tu tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Tak já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásnej, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. Hmm. A já jsem vždycky milovala zvířata. Jo, jo, jo. Tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale rychle. No, mě to tak mrzelo. Já jsem tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic, jo, Dárka se jmenovala, pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím, dneska mám 3 psy, tu sama u lesa mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen. A ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky tak, plná. Lusičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky. Dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničkova středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural. To nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Nehádejte se, prosím vás, teď.
1: Bu, bu, bu, kdo se hádá?
0: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
0: Jděte tam, vy.
1: Tam
0: no tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
0: No tak páni, tak se o to.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu z toho postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvytknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí, zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: Dobrý.
1: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
0: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
1: Cože? Biochemik?
0: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
1: Tomu nerozumím.
0: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
1: Ovšem.
0: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
1: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
0: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
1: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
0: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
0: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
1: Co? No to volte.
0: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
1: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
0: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
1: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
0: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
0: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na Vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi

0: obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svéráznej člověk. Neobyčejně svéráznej. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejcka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Aj, aj, aj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
2: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat. Ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si tykat, nebudeme tady dělat žádný takový jako... jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. Ne. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
2: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já, jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
2: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
2: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
2: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
2: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pala, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pala, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. Skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak se mu už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
2: Jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, tak já to myslel jinak.
2: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu, a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta, a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu, a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku, a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás, děti, takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk, a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה טוב מאוד פיין נמתחיבי každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.